0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
2: Medicine man,

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Odstřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva porýní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu porýní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpují se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. A jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: tři výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy A to je pro nás důležité. Červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají. Takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
3: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětů místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, více různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dále. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu?
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť,

0: Pohádkářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský dal Borgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1 Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma. Pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchýni, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako sem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hodně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tady najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každej skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil. s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř? Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak. A
2: jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
3: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíce smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, a tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad?
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. By si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří případ ústeckého zubaře. Lékař z fotek svých pacientek vyráběl dětské porno a dostal za to podmínku. Pracovat s dětmi může dál. Kvůli nebezpečně vyvrácenému stromu nemůžou lidé na naučnou stezku Paraplíčko v Dubí. Zájemci dnes můžou v Jizerských horách spolu s astronomy pozorovat oblohu. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinče.

0: případu vyjádřit. Artur Janoušek, Český rozhlas.
1: V Dubí na Teplicku nesmějí lidé na naučnou stezku Paraplíčko. Je tam nalomený kmen stromu, který se nebezpečně vyklonil. Informovalo o tom město na sociálních sítích s odkazem na Lesy České republiky. Prostor v bezprostřední blízkosti poškozeného stromu je ohrazený výstražnými páskami. Lidé by do vymezeného prostoru kvůli vlastní bezpečnosti neměli chodit. O dalším vývoji bude město informovat po provedení nezbytných sanačních prací. V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes můžou lidé společně s astronomy pozorovat hvězdy. Koná se tam akce Den a noc na Jizerce. Program začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Po celou dobu bude nachystaný doprovodný program pro děti i dospělé.
2: Během odpoledne akce nabídne návštěvníkům pozorování slunce specializovanými dalekohledy a odborné přednášky o vesmíru. Hlavní část programu začne po setmění. To bude následovat komentované pozorování noční oblohy. Více informací najdou zájemci na webových stránkách Muzea Jizerských hor. Z osady Jizerka Jan Rozum, Český rozhlas.
1: Základních obilovin by se letos v Česku mělo sklidit necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Informoval o tom ve svém odhadu Český statistický úřad. Podle něj sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu na zhruba 800 tisíc tun. Letošní sklizeň by tak podle statistiků mohla být nejnižší za posledních 14 let.
3: Počasí.
1: Předpověď na dnešek hlásí jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Mostě dnes kvůli sportovní akci neprojedete ulicemi Radniční, Jiřího z Poděbrad a FL Gosmana. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Krásnou sobotu, máme nádherné datum 8.8., tak já doufám, že ty dvě osmičky vám přinesou štěstí. Pěkný den, jaký je 8.8. z hlediska naší historie, co nám přinesl tento den, to se dozvíte v kalendáriu. Samozřejmě doplníme s počasím informace a nebudou chybět písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Rezek, teď Věra Martinová.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Malý průlet nad krajinou s Petrem Reskem, 12 minut po 5. hodině. Dobré sobotní ráno vám všem. Soběslav má svátek, neznám vůbec žádného Soběslava, ale určitě nás nějaký poslouchá, tak všechno nejlepší. A v tuto chvíli je čas na Petra Jungmana a jeho dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dvě osmičky v datu, 8.8. sobota, svátek má Soběslav a tady je Petr Jungmann, pěkný den. Historie moderního horolezectví se začala psát před 240 lety. 8. srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacard nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
3: Strašný rachot, strašně rány, všechno padalo, lidi padali.
2: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo. Asi 90 si odneslo zranění.
4: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
2: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských YouTube, říká si Diege. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: po 16:15 taková letní pohodovka. Jste s Českým rozhlasem Sever, za chvilku se vydáme do Modlan ke kostelu. Kam umístili obyvatelé Modlan? Zkaz svým následovníkům. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku tma, to už si říkám celý týden, že po ránu už nám nějak jako nesvítá, ale to jsou ta roční období, ty roční zvyky, střídání toho času, jednou je prostě déle vidět, jednou méně. V tuto chvíli vám můžu slíbit počasí hezké. 10 stupňů máme v Kadani, 9 stupňů máme ve Šluknovském Výběžku. Dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno. Krásný den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: a jdeme do kostela s Českým rozhlasem Sever 7 minut před 17:30. Po ránu se tam pomodlíme a také se podíváme, jak probíhá rekonstrukce kostela v Modlanech. Navíc obyvatelé poslali vzkazy svým následovníkům a uložili je do Makovice kostelní věže k předchozím dokumentům. Příští týden se schránka vrátí na své místo. Opravy kostela za zhruba 15 milionů korun skončí příští rok.
1: Moje maminka se tady vlastně narodila, takže jsem to tam byla podepsat i za maminku.
2: Petra Červená právě připojila svůj podpis na pamětní list.
1: Ale je to teda úžasný. Já mám i husí kůži, když to vidím. Vlastně toto historické jádro se obnovuje té obce. A myslím si, že by už konečně mohli vyhrát i tu zlatou stuhu.
3: Co vzkážu? Trpělivost činí snesitelnějším to, co nelze napravit.
2: Jan Urban zvolil pro vzkaz budoucím generacím tento citát a prohlíží listiny, které zanechali předchůdci.
3: Moje prababička se zde v Modlanech narodila 24. srpna 1890 a od té doby tady pořád někdo z našeho rodu žije, tak jsem se chtěl i podívat a hlavně zjistit, protože německy ani švabachem to nepřečtu, co vlastně v těch listinách je.
4: Kde jsou vlastně udělané kopie těch jednotlivých originálů.
2: Ukazuje nezávislý místostarosta Petr Hubený.
4: A k tomu je překlad obsahovej, aby si vědělo, co vlastně je tam napsáno v těch originálech, aby jsme se trošku zorientovali.
2: Takže jsou rok tam... 1970.
4: Ano, to je ten nejmladší. To jsem měl to štěstí, že jsem byl u toho, když se to tam dávalo. Bylo mi 10 let. Ale pamatuju si to. Takže to je z toho roku 1970, kdy to vlastně byl poslední vzkaz.
2: 18. června.
4: Ano, přesně tak.
2: Ta nejstarší listina je z roku 1780 a teď přibude aktuální vzkaz.
4: A mimo jiné se tam píše, my občané Modlanska v úctě k minulosti, s věčností za přítomnost a s nadí do budoucnosti ukládáme tento pamětní list do Makovice věže kostela svatého Apolináře. Nechť svědčí o naší víře, práci, přátelství a lásce k domovu.
2: Teď tady byla velká skupina. Ať se mají všichni hezky, hodně zdraví a lásky, další šťastná léta, stále modlanští,
4: ano.
2: Modlansko žije.
4: A to stále modlanští dokonce i z Frankfurtu nad Mohanem.
2: Kostel tady stojí od roku 1687, takže příští rok má výročí 340 let. Oslaví ho s novou střechou, fasádou i oběma věžemi. Z Modlan Jana Vitásková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak všechno nejlepší a všechno nejlepší popřejeme ve zprávách v půl i zoologické zahradě v Liberci, která dneska slaví. Podrobnosti od Petry Firstové už za okamžik. I nadále hezký den, i nadále dobré ráno na severu Čech.

0: 6.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Krupka na Teplicku vybavuje své školy nouzovými SOS tlačítky. Tísňové zařízení už dostala školka Sluníčko a následovat budou všechny mateřské a základní školy v Krupce. Informuje o tom mluvčí radnice Stanislava Hanková. Zoologická zahrada v Liberci dnes slaví 122 let od založení. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Podle mluvčí Barbary Tesařové připravilo vedení zahrady na dnešek pro návštěvníky speciální program a také symbolické vstupné za 122 korun. Na řeku Ohři v Žatci se dnes vydají posádky na vlastnoručně vyrobených netradičních plavidlech. Start 42. ročníku akce s názvem Neckiáda na Ohři začíná podle webu města od 13 hodin u Maribaru. Marek Ztracený večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí. Fotbalisté České Lípy remizovali ve třetím kole šance Národní ligy na hřišti prvního Ústí nad Labem 3-3. V poločase přitom nováček soutěže prohrával o 3 branky. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 mezi 82.5 a 86.5 kilometrem u Libouchce očekávejte omezení. Je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Důvodem je odstavené osobní auto v nouzovém zálivu tunelu Panenská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6:02 posloucháte Český rozhlas Sever. Dá se říct konečně. Konečně jsme se vyspali po delší době. Dneska v noci teploty klesly pod 20 stupňů Celsia. Ano, ta průměrná teplota je kolem 14 stupňů, takže jako značka ideál. Já doufám, že jste dobře naladění, dobře vyspalí a připravení na celou sobotu. My vás připravíme i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď Helena Ondráčková.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno na severu Čech. Kvas, ten zažívá velký návrat, možná doma taky kvasíte. Jak tuhle fermentovanou limonádu doma vyrobit, to vám poradí Jarka Vykoupilová a dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří přeceděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Krásný den, 3 minuty před 6:15. Samozřejmě i dneska vás čekají příběhy měst a obcí. Navštívíme Chuderov už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí po ránu. Docela chladno, což je výjimečná situace v tomto týdnu. Jen 10 stupňů hlásíte z Teplic, 14 stupňů máme v Ústí nad Labem. Dnes bude jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty do 29 stupňů.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s českým rozhlasem Sever. I nadále hezké, dobré, brzké ráno vám všem. Teď už ten slíbený výlet do Chudarova. Je to příjemná obec, kam rád jezdím. Mimochodem je tam nádherná lípa, krásná, majestátní. Kolik měří, to ví Eva Alena Škraňková a ví samozřejmě i další příběhy, které se týkají této obce.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Chudarov na Ústecku má několik místních částí. Je to Chudarovec, Libov, Lipová, Radešín, Žežice a osady Mlíniště, Neznabohy a Sovolusky. V historickém lexikonu obcí České republiky byste se dočetli, že první písemná zmínka o obci je z roku 1348. Chudarov z části leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří a to znamená, že jako cíl by neměl ujít výletníkům. Tak například Chudarovec byl samostatnou obcí do roku 1960 a najdete tam majestátní chráněnou lípu velkolistou. Když měřili obvod jejího kmenu ve výšce 130 cm od země, naměřili 326 cm. Další památnou lípu, lípu malolistou, byste našli v poli u Lipové a její kmen je ještě objemnější. Obvod má 400 cm. V Lipové stojí kostel svatého Martina, původně gotická stavba z roku 1352. U kostela stávala i zvonice, později ale byla zbořena. V Žežicích můžete obdivovat kostel svatého Petra a Pavla, ten je chráněnou kulturní památkou a bohoslužby se tam konají jen příležitostně. Postavili ho v roce 1470 na místě původního kostela. Uvádí se, že v západní věži kostela se nacházely minimálně tři zvony, jeden z nich z dílny váženého mistra Tomáše z Litoměřic. Dnes tam zůstal jenom jeden. Mlíniště je malou osadou s 6 domy. Západním směrem od Mlíniště dojdete k Pekelskému vodopádu.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

A vítá vás Český rozhlas Sever, 8 minut před 6. Zprávy v celou se blíží. Vedoucí s dětmi rozdělal pod pravčickou bránou oheň. Dostal pokutu 10 000 korun. I o této kauze se od nás dozvíte za pár minut. Dobré ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Vedoucí s dětmi rozdělal pod Pravčickou bránou oheň, dostal pokutu 10 000 korun. Ústečtí fotbalisté ztratili třígólový náskok a přišli o vedení ve druhé lize. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Kraje letos na údržbu silnic druhých a třetích tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský ale řekl, že na konkrétní dopravní stavby z fondu kraje dostanou 4,1 miliardy korun. Půjde například o přivaděčky k dálnicím nebo průmyslovým zónám. Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravách silnic bude ještě jednat.
4: My jsme stále v kontaktu s Asociací krajů, jak s ministerstvem, tak s panem premiérem a poslední téma, kdy to budeme uzavírat, je jednání asociace v půlce září. Do té doby to téma já uzavřené nemám.
2: V jeskyni pod Pravčickou bránou nedaleko Hřenska na Děčínsku si skupina nezlepšila.

0: Vítěz soutěže najede ročně zhruba 1,5 milionu kilometrů. Nabídky mohou dopravci podávat do začátku října. Sport. Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali ve třetím kole šance Národní ligy s Českou Lípou 3-3 a přišli o první místo v tabulce. V poločase přitom vedli nad nováčkem soutěže o 3 góly. Ztrátu náskoku vysvětlil ústecký trenér David Oulehla. Rozdíl byl podle něj v pohybu.
1: Samozřejmě, když se podívám na ty běžecké data, tak jsou úplně výrazně jiný v prvním a druhém poločase, takže tam ten propad je jednoznačný a pro nás je teď potřeba zjistit, proč ten propad tam je. Samozřejmě se úplně změnilo rozestavení, my jsme pak na to reagovali, dali jsme tam čerstvý hráče, aby jsme ty strany posílili a tak dále, ale prostě nezafungovalo víceméně nic a 3 góly jsme inkasovali a samozřejmě to ostuda. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů, na severovýchodě kraje 24 až 27 stupňů Celsia. Platí také výstraha před rizikem vzniku požárů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Vejprtech na Chomutovsku počítejte s uzavírkou ulice Hasičská. Důvodem je oprava vodovodu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tři minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Na středu večer si naplánujte romantiku, vezmete partnera za ruku a půjdete někam za město na kopec, bude totiž zatmění slunce. Kolem nás budou vít psi, budou se plašit ptáci, ale bude to nádhera. Všechno začne ve středu o 7:30 večer, skončí o hodinu později. Nebude to úplné zatmění, ale i tak to bude vidět. A pozor, nedívejte se do slunce bez ochrany očí. A až skončí zatmění, tak rovnou sluníčko zapadne a bude večer. Takže ve středu bude mít slunce o hodinu kratší pracovní dobu. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Michal Tučný a teď Ilona Čáková.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 6. hodině, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den vám všem, dobré ráno, Soběslavům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je 8.8., krásné datum, sobota, užívejte přátelé dnešní den. No a samozřejmě vám popřeji, aby se vám vyhnuly všechny špatné věci, abyste se třeba nedostali do krimi historky. My se teď vydáme s Petrem Beranem z dnešní krimi historkou do Libochovic.
1: Krimi historky.
2: Policisté z Libochovic objasnili vloupání do rodinného domu, při kterém zmizely šperky v hodnotě 500 000 korun. Pachatel se podle kriminalistů dostal na pozemek přes uzamčená vrata. Vzal si sekeru a rozbil okno, kterým vnikl dovnitř. Z domu si odnesl zlatý řetěz s přívěskem a několik prstenů, ale klíčovým důkazem se staly kamerové záznamy, podle kterých poškozená poznala svého bývalého přítele. Kriminalisté muže vypátrali a ten se ke krádeži přiznal. Šperky se ale zatím najít nepodařilo. Muž je obviněný z krádeže a porušování domovní svobody a jako recidivistovi mu hrozí až 5 let vězení.
1: Krimi historky.

0: Pěkný den, máme minutu po čtvrt na sedm, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pro většinu dětí znamenají letní prázdniny výlety, koupání a hlavně spoustu zábavy. Bohužel některé tráví léto v nemocnici, i tam se ale můžou dočkat smíchu, a to díky zdravotním klaunům, které navštívíme už za okamžik.
1: Počasí.
0: A nechybí aktuální informace o počasí. V tuto chvíli na severu Čech teploty kolem 10 stupňů v Žatci, 11 stupňů máme v Děčíně, dnešní maximální teploty budou 29 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi, krásný den, 9 minut před 6:30. Dobré ráno na severu Čech, dobré ráno i do nemocnic, kde nás určitě také posloucháte. Ano, máme druhou půlku letních prázdnin, pro některé děti je to koupání, výlety, ale pro některé bohužel i pobyt v nemocnici. Zpříjemnit jim ho pomáhají zdravotní klauni. Profesionálové, kteří už 25 let přinášejí do nemocnic smích a trochu odlehčení. V nemocnici v Jablonci nad Nisou s nimi natáčel reportér Jan Rozum.
1: Já si zaklepu a pak stoupíme. Dobrý den, malá vizita, můžeme na chvilku?
2: Strašné horko.
1: Vy jsi Matyáš, Matyáši?
2: Ano.
1: Výborně, teď už aspoň trefím pokoj.
3: Zdravotní klauni navštěvují jabloneckou nemocnici pravidelně jednou týdně v průběhu celého roku, včetně letních prázdnin. To bývá počet dětských pacientů o něco vyšší, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Rubešová.
4: Opravdu vnímáme, že v letních měsících se ty kapacity tady na našem pediatrickém oddělení navyšují. A to z důvodu toho, že spousta lidí sem jezdí třeba na prázdniny a může se cokoliv stát.
3: V Libereckém kraji vystupují klauni kromě jablonecké nemocnice taky v krajské nemocnici v Liberci, České Lípě a Libereckém Jedličkově ústavu. Jejich přítomnost hodnotí pozitivně i zdravotnický personál, pokračuje nemocniční učitelka Iva Perglerová.
5: Je to strašně fajn, protože vlastně každou středu, když přijedou, tak sem prostě přinesou radost, veselost, děti to očekávají, některý s napětím, některý se trošku bojí, ale většinou se pak hrozně smějí. Je to prostě pro ně hrozně povzbuzující, protože v těch situacích, jakých tady jsou, tak je to prostě vzpruha.
3: Můžete se představit posluchačům?
1: Moje jméno je Krupička, Vlastík.
6: Vlastík Krupička, nejlepší pan doktor z okolí,
1: že?
6: A tak se
1: uklidníme
6: Hedu. Jmenuji Heda Hrudková, budoucí vrchní.
1: Říkala už první den, co nastoupila.
6: Je pravda.
3: Říkají klauni, jejich představitelé a celá organizace může fungovat díky dárcům.
7: Primární zdroj příjmu je od individuálních dárců, takže jsou to jednotlivci, kteří nás vlastně dlouhá léta podporují, mnozí z nich i od vlastně začátku vzniku zdravotního klauna celých 25 let. Jsou to nějaké firmy, jsem tam nějaké granty.
3: Vysvětluje specialistka sociálních sítí zdravotního klauna Pavlína Mašková. Více informací o klaunech a možnostech, jak pomoct, najdou zájemci na webových stránkách zdravotniklaun.cz. Z Jablonce nad Nisou Jan Rozum, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Některé lékárny v Rakousku přijímají české e-recepty. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Petra Firstová. Hezký den!

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: České e-recepty nově přijímají také některé lékárny v Rakousku. Lidé si tam můžou vyzvednout léky předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Na náměstí u kostela Povýšení svatého kříže v Levíně na Litoměřicku se dnes koná tradiční hrnčířský jarmark. Program začne v 10 hodin dopoledne a skončí v 5 hodin odpoledne. V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes můžou lidé společně s astronomy pozorovat hvězdy. Koná se tam akce Den a noc na Jizerce. Program začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Návštěvníky čekají odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetnění komentované pozorování noční oblohy. Na Mosteckém prvním náměstí se dnes od 9 hodin večer poběží 12. ročník Night Run. Celkem se do všech běhů podle tiskové mluvčí Kláry Vidrové přihlásilo přes 2000 běžců. Fotbalisté Slovanu Liberec v předehrávce třetího kola šance ligy vyhráli na hřišti brněnské Zbrojovky 1-0. O jediný gól se postaral křídelník Patrik Dulaj. Předpověď na dnešek hlásí skoro jasno, odpoledne pak přechodně polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci o víkendu počítejte s uzavírkou ulice Železná. Důvodem jsou práce na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé je 8.8. Dneska je Mezinárodní den koček. Pokud doma máte kočičku, tak jí dejte něco dobrého, ale myslím si, že dneska mohou slavit i dvounohé kočičky, tak i vám všechno nejlepší k dnešnímu dni. A posílám i písničky, které nestárnou, za chvíli Valdemar Matuška, teď už skupina Olympic. Když máme Mezinárodní den koček, tak jim dáme želvu.

0: Jsem s vámi rád. Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Jestli se chcete někam schovat před sluníčkem do chládku, tak najděte kino, které má klimošku, a najděte film, na který vás právě teď pozve Milan Král.
1: Filmové tipy.
2: V kinech vás díky nové české komedii 6 gramů čeká jedno vážné téma, podané velmi nevážně. Čtyři otcové se potkají v tělocviční střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. V rolích otců by vás neměli zklamat Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, David Novotný a Martin Pechlát. V těch dalších se pak opět objeví známá jména: Lenka Vlasáková, Petr Uhlík, Jiří Vyorálek, Erika Stárková, Klára Isová nebo Martin Finger.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: minuty před 6:45. Nejvíc nás tomto týdnu zajímá to počasí, jestli budou vedra, nebo už se nám poněkud ochladí.
1: Počasí.
0: A myslím si, že tohle nám řekne Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak je to tak, že máme nejchladnější ráno v tomto týdnu.
2: Je to tak, protože ty teploty nám klesají mezi 14 až 9 stupňů Celsia, takže například ve Varnsdorfu máme necelých těch 9, o něco tepleji máme například v Teplicích, kde je 13 stupňů Celsia. No a to ráno je téměř bez oblačnosti, tedy máme jasno nebo maximálně skoro jasno.
0: Ano, a přes den předpokládám, že bude tepleji.
2: Ano, přes den bude i nadále většinou slunečno, to znamená, že oblačnosti bude málo, byť během odpoledne se kupovitá oblačnost může vytvářet, ale obecně bude velmi slunečno. A ano, jak jste říkal, tak ty teploty půjdou nahoru mezi 26 až 29 stupňů Celsia. O něco chladněji bude ve Šluchnovském výběžku, kde bude mezi 24 až 27 stupni. Takže bych řekl, že velmi příjemný a slunečný a relativně teplý den.
0: Tak se na něj těšíme, díky moc za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, spaní. To nám dělá problém. Co v tomto týdnu? Já jsem moc nevyspal až dneska a opravdu jsem přemýšlel, že se půjdu někam vyspat ven. Hlavní přínosy spaní venku? To nám teď přinese Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Čerstvý a chladný vzduch pomáhá tělu rychleji usnout a lépe regenerovat. Zvuky přírody a tma snižují hladinu stresových hormonů v těle. Spánek na čistém vzduchu posiluje obranný schopnost organismu a přirozené ranní světlo venku pomáhá nastavit správné hodiny v těle pro další den. Abyste venku spali pohodlně a bezpečně, pořiďte si kvalitní karimatku a přiměřeně teplý spacák. Od země jde chlad. Zvolte místo radši pod přístřeškem nebo postavte jednoduchý stan pro případ rosy a deště. Oblékněte si vrstvy z přírodních materiálů, které sají pot. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

Za 6-7 jste s Českým rozhlasem Sever. Dneska spoustu akcí bude, na ně vás pozveme během i dnešního rána. Za chvilku třeba ve zprávách celou do Jiřetina pod Jedlovou na Tolštejnské slavnosti. Pěkný den i nadále, hezké vstávání vám všem.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Část naučné stezky v Dubí je kvůli nebezpečnému stromu uzavřena. Zoologická zahrada v Liberci dnes slaví 122 let od založení. Český e-recept budou moct lidé nově uplatnit také v lékárnách v Rakousku. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová. Nakloněný strom ohrožuje návštěvníky naučné stezky v Dubí na Teplicku. Do části v okolí oblasti Paraplíčko Kaplička proto platí zákaz vstupu. Lesy České republiky označily místo výstražnou páskou a domlouvají s odbornou firmou likvidaci stromu.
2: Vysoký buk se větrem nalomil a pak se opřel o druhý strom. Stojí na složitě přístupném místě a podle lesního správce Aleši Kilba není možné pokácet ho běžným způsobem. Lesy České republiky se proto na dalším postupu domlouvají se specialisty. Oblast Kapličky v lesní části trasy osázené dřevěnými sochami proto zatím zůstává uzavřená. Z Dubí Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: V Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku se dnes uskuteční tolštejnské slavnosti. Program začíná v 10 hodin a nabídne jarmark, živou hudbu, rytířské vystoupení, starobylá řemesla i dílničky pro děti. Večer se návštěvníci s lucernami vydají na světluškový pochod k hradu Tolštejn. Slavnosti tam ve 21 hodin zakončí noční divadelní představení. Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro drápkatou zvěř. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Vedení zahrady na dnešek připravilo pro návštěvníky speciální program a také symbolické vstupné, říká mluvčí Barbara Tesařová.
3: K našim narozeninám jsme si pro návštěvníky připravili dárek v podobě vstupného za symbolických 122 korun a také novou hru v aplikaci iHřiště, díky které si zájemci mohou prohlídku zoo zpestřit tématem.

0: Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak přechodně polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Platí také výstraha před rizikem vzniku požárů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 zhruba na 34. kilometru u Nových Dvorů na Litoměřicku pracují ve směru na Ústí nad Labem silničáři. Vozovka je tam proto zúžená do jednoho pruhu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Harry Potter je v Praze, můžete si uvařit lektvar, projít se za povězeným lesem na velké výstavě o světě Harryho Pottera. Tahle výstava už byla v New Yorku, v Paříži, ve Vídni, teď je u nás. Je to skoro 30 let, co se na trhu objevila první knížka o tomto kouzelníkovi. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje, na výstavě je taky Hagridova chýše, nebo přístěnek, takový ten pod těmi schody v tom domě, kde kouzelný příběh začal. Já jako Harry Potter tam musím vzít své dcery, které Pottera milují. Takže čáry máry fouk a teď vám vyčaruji další písničky, které nestárnou. Budou tu Jitka Zelenková a Petr Kotwald.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Každé ráno za svítání posloucháte Český rozhlas Severní v sobotu 8.8. Nádherné datum a byly nádherné události v historii tohoto dne, to nám řekne Petr Jungban.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dvě osmičky v datu, 8.8. sobota, svátek má Soběslav a tady je Petr Jungman, pěkný den. Historie moderního horolezectví se začala psát před 240 lety. 8. srpna 1786 zdolali horský vůdce Jacques Balmat a lékař Michel Pacard nejvyšší horu Alp Mont Blanc. Výstup inicioval fyzik, geolog a meteorolog Horace Benedict de Saussure, který na zdolání vypsal odměnu. Rychlostní kanoisté Jan Brzák a Vladimír Syrovátka získali přesně před 90 lety v roce 1936 v kánoji dvojic na 1 kilometr na olympiádě v Berlíně zlatou medaili. Bylo to 5. zlato v historii pro československý tým. Ve Studénce na Novojičínsku se zřítil silniční most na koleje přímo před vlak Eurocity Comenius Krakova do Prahy před 18 lety v roce 2008.
3: Strašný rachot, strašné rány, všechno padalo, lidi padali.
2: Ve vlaku jelo asi 400 cestujících, 8 z nich zemřelo. Asi 90 si odneslo zranění.
4: To jsou stavbaři, jak jim most spadne a lidi tu skoro zabijou všecky.
2: Nejtragičtější požár v historii samostatné České republiky se odehrál před 6 lety. V panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 lidí. Požár byl dílem žháře. Zdeněk Konopka byl odsouzen k doživotnímu trestu. Lídři Arménie a Azerbajdžánu před rokem v Bílém domě za přítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa podepsali mírovou dohodu ukončující 37 let sváru mezi těmito zeměmi, zejména o Náhorní Karabach. 65 je dneska kytaristovi irských U2, říká si Diege. A před 45 lety se v Basileji narodil jeden z nejúspěšnějších tenistů všech dob, vynikající Roger Federer. Já přeju hezkou sobotu.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po čtvrt na osm, Český rozhlas Sever s vámi. Fotbalisté Ústí přišli ve druhé lize o 3gólový náskok proti České Lípě, taky o první místo v tabulce. Více za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď více o dnešním počasí. Ráno je příjemně, teď teploty kolem 14 stupňů v Mostě, 10 stupňů v Rumburku, maximální dnešní teploty 29, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Léto 95 a Marek Ztracený bude určitě vzpomínat na léto 26. Včera se mu povedl báječný, velký, největší koncert na Letné. Přišlo 70 tisíc lidí a bylo to super. Tak Markovi gratulujeme, jste s Českým rozhlasem Sever. Tohle kliše už jste slyšeli určitě několikrát. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů, říkávají trenéři a fotbalisté. Na páteční utkání třetího kola fotbalové šance Národní ligy v Ústí nad Labem ale pasuje dokonale. O první body v sezóně přišel domácí lídr tabulky, který sice po úvodní půli vedl 3-0, ale nakonec s nováčkem z České Lípy remizoval 3-3.
1: Dva góly Belgičana Idumba Muzamba a jedna trefa do Markolina z Gambie přinesly Ústí luxusní náskok. První poločas trenéra Viagemu Davida Oulehlu nadchl.
2: Famózní, vynikající výkon. Myslím, že mohl skončit daleko větší milosti 5-6-0. Měli jsme tu hru pod kontrolou, měli jsme tam spoustu nebezpečných situací. Do té útoční fáze soupeř prakticky neměl nic. Takže tam jsem byl hodně spokojený. No a jak to bývá, prostě společně se o tom bavíme, že nesmíme nic podcenit, že ten zápas nemusí být hotový, že ve fotbale se dějou různé věci a ty se jí staly.
1: Přišla poločasová debata v ústecké kabině na zmar. Po hodině hry Oulehla prostřídal a dva náhradníci Novotný a Goj si v posledních 20 minutách vstřelili vlastní gól. V 81. minutě pak srovnal Vostřel. Ústecká hra měla výrazně sestupnou tendenci.
2: Samozřejmě, když se podíváme na ty běžecké data, tak jsou úplně výrazně jiný v prvním a druhém poločase, takže tam ten propad je jednoznačný a pro nás je potřeba zjistit, proč ten propad tam je. Jestli je to otázka hlavy, nebo jestli je to otázka jiných záležitostí, to nedokážu teď říct. Samozřejmě soupeř tam měl rozestavení, my jsme pak na to reagovali, dali jsme tam čerství hráče, aby jsme ty strany posílili a tak dále, ale prostě nezafungovalo víceméně nic a třikrát jsme inkasovali a samozřejmě to ostuda.
1: Fotbalisté České Lípy po mizerném prvním poločase nerezignovali, poraženecká nálada v kabině o přestávce nepanovala. Trenér Arsenalu Petr Mathauser proto věřil, že jeho parta ještě může na budový zisk dosáhnout.
3: Protože ten tým je charakterově fantastický, dneska to myslím si všem ukázal, takže my jsme rozhodně zbraně nesklápili, něco jsme si řekli v kabině, jak na to chceme zareagovat. Kluci zareagovali fantasticky a ten druhý poločas jsme jednoznačně dominovali. Je ale potřeba říct, že to taky bylo vyvolané tím, že Ústí spadlo do nějakého defenzivnějšího mindsetu a my jsme to víceméně jenom využili.
1: Řekl kouč fotbalistů České Lípy Petr Mathauser po skvělém návratu do utkání v Ústí nad Labem, kde Arsenal nakonec remizoval 3-3. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Pěkný den s Českým rozhlasem Sever i nadále krásné ráno vám všem. Před námi zprávy v půl, v Krupce budou ve škole nouzová SOS tlačítka. I tohle se dozvíte od Petry Firstové už za pár minut. I nadále hezké ráno.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Krupka na Teplicku vybavuje své školy nouzovými SOS tlačítky. Tísňové zařízení už dostala školka Sluníčko a následovat budou všechny mateřské a základní školy v Krupce. Informuje o tom mluvčí radnice Stanislava Hanková. V Chřibské na Děčínsku se dnes od 17 hodin uskuteční hudební akce Chřibské country léto. Program v areálu místního koupaliště začíná v 17 hodin. Na akci zahrají 4 country a folkové kapely. Radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku musí řešit porušování nejvyšší povolené rychlosti v Rychnovské ulici. Je tam obytná zóna a maximální povolená rychlost 30 km v hodině. V současnosti je v místě intenzivnější provoz. Kvůli opravám mostu přes silnici 1/35 totiž ulice slouží jako objízdná trasa. Marek Ztracený večer odehrál dvouhodinový koncert na pražské Letenské pláni. Stal se tak prvním českým umělcem, který na ní vystoupil. Podle organizátorů na koncert přišlo zhruba 70 tisíc lidí. Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali ve třetím kole šance Národní ligy s Českou Lípou 3-3 a přišli o první místo v tabulce. V poločase přitom vedli nad nováčkem soutěže o 3 góly. Předpověď na dnešek hlásí skoro jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrní buďte řidiči v Oldřichově v Hájích na Liberecku. Po silnici tam pobíhají 2 koně. Raději tam zpomalte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. I dnešní počasí nás bude lákat k vodě. Já mám super zprávu. Ústecký kraj je snad jediným krajem, kde kvalita vody ke koupání je tedy... Ta voda, kterou sledují krajské hygienické stanice, je všude dobrá, kromě Varvažova, kde je zhoršená jako z vody, ale jinak všude se dá koupat úplně v pohodě, v klidu. Tak toho využijte, užívejte léta s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marie Rotrová, teď už Lešek Semelka.

0: hodně štěstí vám všem. Jste s Českým rozhlasem Sever. Šťastnou sobotu vám popřeji. Je 8.8. Možná jste na zahrádce, koukáte se, co byste tam udělali, co byste tam vylepšili, co je potřeba udělat. My vás teď něco naučíme, jak prořezávat peckoviny, abychom stromům pomohli k lepší úrodě v dalším roce. To nám prozradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, období po sklizni bývá u peckovin nejvhodnější dobou pro řez. Stromy mají dostatek listů, rány se obvykle dobře hojí a zároveň lépe vidíme, které větve už nejsou pro korunu přínosem. U třešní, višní, slivoní nebo meruněk se vyplatí zaměřit hlavně na zdravotní a udržovací řez. Jako první odstraníme větve suché, poškozené nebo napadené chorobami. Poté se podíváme dovnitř koruny. Když jsou některé větve příliš zahuštěné, kříží se nebo rostou nevhodným směrem, odstraníme je. Ale pozor, není cílem strom výrazně zmenšit, ale zajistit lepší přístup světla a vzduchu. Častou chybou bývá příliš silný zásah. Peckoviny obvykle snášejí lépe pravidelný a mírný řez než jednorázové radikální zkrácení větší části koruny. U silnějších větví řežeme vždy čistě a bez zbytečných otřepů. Asi nemusím připomínat, že nářadí by mělo být vždy ostré a čisté, aby se omezilo riziko přenosu chorob. Mnozí pěstitelé mají zkušenost, že pravidelně prosvětlené koruny bývají méně náchylné k některým houbovým chorobám a plody se v nich lépe vybarvují. Každý strom je ale trochu jiný a proto se vyplatí postupovat s rozvahou a sledovat jeho reakci v dalších letech. Dobře provedený letní řez pomáhá udržet peckoviny v dobré kondici a může přispět k pravidelnější úrodě i v dalších sezónách. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: 3:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Kolik památek už jste stihli letos o prázdninách navštívit? Já jsem to teď spočítal, já 3. Ale ještě je spoustu dní prázdnin přede mnou, tak ještě určitě něco navštívím. Za chvíli vám dáme pár možná pro vás nových tipů z Ústeckého kraje, kam ještě zajít.
1: Počasí.
0: Sluníčko svítí už naplno, ale je příjemně chladno. Dá se říct, teploty 16 stupňů, to je asi nejtepleji, máme v Dubí 17 stupňů v Roudnici, naopak nejchladněji ve Šluknovském výběžku, tam je kolem 10 stupňů. Dnes nejvyšší teploty budou do 29 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 8 hodina Český rozhlas Sever. S vámi, všimli jste si v České televizi cyklu Skryté skvosty? Nádherný pořad. Ten představuje méně známé památky a památkáři, nad tím mohou jen jásat. To Slávce Brádlové potvrdil památkář Oldřich Pešek z Národního památkového ústavu.
1: Ano, myslím si, že určitě. Kor v dnešní době, myslím si, že potřebujeme ukazovat veřejnosti, co všechno máme v naší zemi, a to nejen to, co spravuje Národní památkový ústav, samozřejmě v té obecné rovině. Myslím si, že to může sloužit i k pochopení toho, že máme být na co hrdit.
2: Ústecký kraj je zapsaný nepříliš lákavě. Nicméně těch hradů a zámků tam máme neúrekom, jak říkají bratia Slováci. Myslíte, že třeba ta větší propagace by pomohla i tomu, aby to Ústecko se přestalo vnímat jako nějaký odstrčený region?
1: Určitě, a je velká škoda, že je vnímán jako odstrčený region, protože samozřejmě návštěvníci mají zakódováno už v genech, že na dovolenou se jezdí do jižních Čech, na jižní Moravu, ale já třeba Ústecko mám velmi rád a mnohé z těch objektů, které tam jsou skrytými skvosty, které ještě čekají na své objevení, a je to určitě i o tom, aby nám v tomto pomohl i Czech Tourism a další kolegové, kteří vytvoří, řekněme, turistické zázemí pro návštěvníky v tomto regionu. Ten ústecký region nejenže má ty objekty, ale ještě není úplně zvyklý na to, že tam ti návštěvníci přijíždějí ve větší míře a ta návštěvnická infrastruktura tam občas chybí. Takže věřím tomu, že i tento projekt tomu může napomoci. Kdybyste chtěla jenom zmínit prostě Libochovice, Ploskovice, samozřejmě Jezeří, jo, Jezeří je fenomén, ale myslím si, že to souvisí i s proměnou té krajiny, to Krušnohoří, i to Krušnohoří samo o sobě. Krásný dvůr, ale můžeme se podívat i na druhou stranu, mě třeba je kolikrát líto, jak je takovou popelkou v Ústeckém kraji Benešov nad Ploučnicí, a přitom je to vlastně městečko s pěti zámky. To je fenomén, to je unikát, jo. Velké Březno zase velmi noblesní, takže těch objektů je tam opravdu velká řada.
2: Řekla bych, že Velké Březno má také jednoho z těch agilních kastelánů. Pan Miloš Musil tam pořádá neskutečné věci a sám o Velkém Březně říká, že je to zámek nejmladší, nejmenší a nejkrásnější.
1: Každý kastelán vám bude říkat o svém zámku, že je nejhezčí, nejkrásnější, nejlepší a tak dále, což je přirozené a je důležité, že to takto říkají. Myslím si, že je to hlavně o tom, že každý návštěvník má samozřejmě malinko jiné vnímání krásy vztahu k nějakému období v historii, proto je vlastně i krásné to, že Národní památkový ústav disponuje tím širokým konvolutem památek, takže každý si tam potom může najít to své. A není to jenom v Národním památkovém ústavu, je to prostě celoplošně, celorepublikově.
0: A já takhle po ránu nechci unavovat čísly, ale určitě stojí za zmínku, že v našem kraji je přes 3 500 památkově chráněných hradů, zámků a jiných staveb. To než obejdete, no, máme 8 městských a vesnických památkových rezervací a 17 památkových zón, to jsou čísla, co říkáte. Zkrátka je z čeho vybírat a co obdivovat. Užívejte den, užívejte život, život je krásný, to uspívá skupina Krištof na Českém rozhlasu Sever.

Krásné sobotní ráno, máme 4 minuty do 8 hodiny, posloucháte Český rozhlas Sever, příjemné probouzení vám všem, pokud nevíte kam zajít, tak v Žatci dneska bude tradiční neckyáda, i tohle se dozvíte ve zprávách celou

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Vhazování předmětů do výběhu ubližuje zvířatům, varuje Ústecká zoo. V Žatci se dnes koná tradiční neckiáda. V Desné dnes slavnostně vysvětí Rýdlovu hrobku. Sobota bude jasná nebo skoro jasná s teplotou do 29 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová. Někteří návštěvníci Ústecké zoo opakovaně hážou předměty do výběhu a expozic. Zahrada o tom informovala na sociálních sítích, kde zveřejnila fotky. Lidé tak mohou zvířatům ublížit, přiblížila koordinátorka veterinární péče zoo Jitka Nesvorová.
4: Tyto případy řešíme poměrně často. Nejčastěji se jedná o krmení nebo házení předmětů na zvířata. Nejzávažnějším předmětem ve výběhu bylo jablko napíchané špendlíky. Náš aligátor přišel po incidentu, kdy na něj návštěvník hodil cihlu o jedno oko.
2: Podle Nesvorové je většina areálu pod kamerovým dohledem, který pomáhá identifikovat nevhodné chování a řešit případné incidenty. Na řeku Ohři v Žatci se dnes vydají posádky na vlastnoručně vyrobených netradičních plavidlech. Start 42. ročníku akce s názvem Neckiáda na Ohři začíná podle webu města od 13 hodin u Maribaru. Závody potrvají až do 18 hodin.
5: Cílem posádek budou záložice, kam poplují po proudu řeky přibližně 3 až 4 hodiny. Program bude pokračovat také zítra a skončí v poledne. Akci pořádá spolek Letní slavnosti. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Lidé v Desné na Jablonecku se dnes budou moct přijít poprvé podívat do hrobky sklářské rodiny Rýdlů. Je tam zrekonstruovaná krypta s jejich pozůstatky. Dopoledne ji vysvětí pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer. V hrobce vznikly i nové výstavní prostory. Město tak chce připomenout sklářskou historii z regionu, řekl to starosta Jaroslav Kořínek ze Starostů pro Liberecký kraj. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit své vykázání z domu. Podal stížnost proti rozhodnutí děčínského soudu, který předběžné opatření prodloužil o měsíc. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejprve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný.
1: Sport.
2: Fotbalisté Liberce vyhráli na úvod 3. kola šance ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Jediný gól dal po půl hodině hry Dulaj. Dnes se budou hrát 3 zápasy. Zatím 100% Teplice se utkají s Plzní, Zlín bude hrát s Bohemians a dnešní program zakončí

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dožít se v psychické kondici vysokého věku, to je velká touha, kterou svým způsobem můžeme ovlivnit. A to tím, že mezi 48. a 68. rokem věku budeme sledovat tři zásadní faktory. Neměli bychom mít vysoký tlak, neměli bychom mít cukrovku a neměli bychom kouřit. Kdo se vyhnul všem těmto rizikovým faktorům, má vyhlídky na pohodových 30 let života od 55. roku, tedy do 85. Ale přece jen jsou to jenom čísla, všechno může být jinak. Přesto k snídani si místo držkové polévky dejte jogurt. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Rangers a teď Věra Špinarová.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever, teď se budeme věnovat uranu, ale ne tomu, co je pod zemí, co je třeba v Jáchymově, ale tomu, co máme nad hlavou. Ano, planetě uran. To je téma, které teď rozebereme v dnešním vydání Co v učebnicích nebylo, společně s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 3 minuty po čtvrt na 9 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku se budeme věnovat jednomu mostu, vojenskému mostu, který se jmenuje Bailey Bridge. To je anglický název, ale ten most leží u nás, v obci Jánská na Děčínsku. A ne jako exponát, ale normálně vede z břehu na břeh. A v Jánské se ho snaží zachránit. Podrobnosti pro vás máme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď samozřejmě podrobnosti o počasí. Jsme rádi, že ta noc nebyla tropická. I nadále teploty jsou pod 20 stupňů Celsia. 18 stupňů teď máme aktuálně na například v Dubí, to je asi nejteplejší místo, 13 stupňů máme v Krásné Lípě a 13 stupňů máme také v Lounech. Dnešní maximální teploty budou 29 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno. Takže krásný letní den a hezký den vám všem.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 7:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno. V údolí říčky Kamenice u obce Janská chátrá technický unikát. Vojenský ocelový most z druhé světové války, takzvaný Bailey Bridge, by mohl navíc zmizet úplně. Koryto toku, které je od poloviny 19. století kvůli využití vody v bývalé přádelně regulované kamennými zítkami, by mělo dostat přírodní charakter. Obec i spolek, který v areálu Rapštejnské továrny provozuje expozici druhé světové války, teď schání na záchranu mostu peníze.
1: Podle mě je to unikát, těch mostů je v republice 20 jenom, z toho jich polovina funguje, pečuje se o ně, slouží k tomu svým účelu a ten zbytek koroduje, rezne, rozpadá se, tak jako v případě tady našeho mostu. No.
2: S Karlem Hunčovským ze spolku, který provozuje bývalou továrnu v Rapštejně, se teď vydáváme k mostu. Co to je za most, most Bailey Bridge?
1: Most pochází z Anglie, za války ho masivně využívali spojenci, takový jedinečný v tom, že se vlastně skládá z takových příhradových nosníků a lze ho sestavit vlastně jenom ve skupině vojáků bez použití nějaký těžké techniky. To byl takový převratný vynález, taková pomůcka pro armádu.
2: Kde se vzal v obci Janská?
1: Tak vlastně za války spojenci jich tady po Evropě měli několik a po válce je tady nechali. V tomto našem případě tenhle ten most byl někde u Chebu a naše armáda ho převezla potom sem do Rapštejna, kde tady v tom údolí měla sklady ženijního materiálu. Tady jsme na jednom břehu, jak vidíte, budovy, to byly ty sklady, na druhém břehu byly haly, takže proto tady byly tyhle ty mosty různý v tom údolí. Tyhle ty dva ty vzala voda a ten, ke kterému jdeme, ten Bailey Bridge, ten tam je.
2: Pokud se ho podaří zachránit, co s ním bude?
1: To vlastně vzešlo z našeho spolku, protože v souvislosti s tou rekultivací toho údolí nám bylo řečeno, že ten most se zachraňovat nebude, že vlastně by skončil, řekněme, ve šrotu.
3: Teď musíme řešit technický problém. Na tenhle týden mám pozvaného jeřábníka z firmy Dvořák, který se na to přijde podívat, jak bychom to z těch břehů dostali, jak to, jestli to bude zvednout celý, nebo se to bude muset rozebrat po částech.
2: Vysvětluje starosta obce Janská Alexandr Straka ze strany PRO.
3: Budeme to muset odvíst tam dopředu na naše pozemky, kde bychom to chtěli dát mezi obecní halu a tam bychom to chtěli postupně rekonstruovat podle finančních možností obce.
2: Most jste dostali darem, teď je potřeba sehnat peníze na tu, no, na tu obnovu, na tu záchranu.
3: Na tu obnovu, no, bude to, já počítám tak těch 600 tisíc, že asi budeme potřebovat, no. Jenom asi to vyzvížení, převezení, to bude, já nevím, mojím hrubým odhadem, tak kolem 100 tisíc.
2: Finanční sbírka vypsaná do konce srpna zahrnuje sumu na celou záchranu. Zatím tam chybí peníze i na samotné vyzvednutí konstrukce. Z Janské Robin Rerich, Český rozhlas.
4: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: I nadále pěkný den, za okamžik zprávy v půl s Petrou Firstovou. Pozveme vás do mostu na noční běh, který dneska proběhne. Hezký den i nadále krásné ráno.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: České e-recepty nově přijímají také některé lékárny v Rakousku. Lidé si tam můžou vyzvednout léky předepsané v Česku. Potřebují k tomu e-recept a doklad totožnosti. Seznam zapojených rakouských lékáren zveřejňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. V Dubí na Teplicku nesmějí lidé na naučnou stezku paraplíčko. Je tam nalomený kmen stromu, který se nebezpečně vyklonil. Informovalo o tom město na sociálních sítích s odkazem na Lesy České republiky. Prostor v bezprostřední blízkosti poškozeného stromu je ohrazený výstražnými páskami. O dalším vývoji bude město informovat po provedení nezbytných sanačních prací. Zoologická zahrada v Liberci dnes slaví 122 let od založení. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Podle mluvčí Barbary Tesařové připravilo vedení zahrady na dnešek pro návštěvníky speciální program a také symbolické vstupné za 122 korun. Na Mosteckém prvním náměstí se dnes od 9 hodin večer poběží 12. ročník Night Run. Celkem se do všech běhů podle tiskové mluvčí Kláry Vidrové přihlásilo přes 2000 běžců. Fotbalisté Ústí nad Labem ve třetím kole druhé nejvyšší soutěže ztratili vedení 3-0 a nakonec remizovali s Českou Lípou 3-3. Předpověď na dnešek hlásí skoro jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 mezi 39. a 38. kilometrem u Brozan nad Ohří stojí ve směru na Prahu porouchané nákladní auto. Projedete tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Jak už jsem říkal, dneska na severu Čech je moře akcí. Já osobně se na vás moc těším. Třeba dneska odpoledne v Patokryích, kdy jsme připravili zábavné odpoledne pod názvem Slunce, seno, patokryje. Asi víte, o čem to bude. Bude prostě veselo a večer se potom potkáme na pouti v Horním Jiřetíně, kde mám na starosti retro party, takže i tam bude hodně veselo. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever, Věra Martinová, Honza Kalousek, písničky, které nestárnou.

0: Tak pomodlit se, to máme za sebou, nasnídat se, to snad taky. A užít si sobotu, hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Mám pro vás jedno jméno, Viktor Franz Hess, jeden z dalších slavných Severočechů, kterého nám představí kolega Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Ze severu Čech sice nepochází, ale v Ústí nad Labem uskutečnil epochální vědecký let balónem. Rakouský fyzik Viktor Franz Hess tím změnil pohled na Zemi a vesmír. Narodil se v roce 1883 ve Valdštejnu. Na univerzitě v Grácu vystudoval fyziku. Jako asistent na fyzikálním institutu Vídeňské univerzity se začal zabývat výzkumem kosmického záření. Už tehdy se vědělo, že vzduch je slabě ionizovaný, protože se elektroskopy samovolně vybíjely. Nikdo ale nevěděl proč. Většina vědců si myslela, že záření pochází ze Země. Hess se to rozhodl ověřit experimentálními lety balónem. Nejprve startoval z Vídně, ale tamní balóny plněné svítiplynem dosáhly jen malé výšky. Rozhodl se proto vydat se do vzduchu z Ústí nad Labem. Tamní spolek pro chemickou a hutní výrobu mu totiž poskytl vodík, kterým naplnil balón Böhmen, zapůjčený německým spolkem pro podporu vzduchoplavby v Čechách se sídlem v Teplicích. 7. srpna 1912 se mu s ním podařilo prolomit hranici 5 kilometrů. Kvůli chladu a řídkému vzduchu mu bylo nevolno, ale průlomový let přesto dokončil. Ve vysoké výšce začala intenzita záření výrazně růst, takže byl prokázán jeho kosmický původ. Hess tím otevřel nový obor částicové astrofyziky. V roce 1936 za to dostal Nobelovu cenu. Viktor Franz Hess potom vyučoval fyziku na univerzitách v Grazu a Innsbrucku. Po připojení Rakouska k nacistickému Německu v roce 1938 emigroval do Spojených států. Zde také v roce 1964 zemřel.

0: Dvě minuty před 8:45 jste s Českým rozhlasem Sever. Nový park se staví v Roudnici nad Labem. Čím víc parku, tím víc zeleně, tím víc stínu a tím víc chládku. Do Roudnice se vydáme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí, když se dívám na teploty, tak ty jsou kolem 19 stupňů v Mostě, 16 stupňů v Ústí nad Labem. Dnešní nejvyšší teploty 29 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno. Hezký den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 13 minut 9 Český rozhlas Sever s vámi. Jdeme do parku. V Roudnici nad Labem pokračuje obnova tamních parků. Aktuálně dělníci pracují na novém altánu v Tyršově parku. Městské části Hracholusky a Podlusky navíc do 2 let propojí nový park na kolečku.
1: Po levé straně tu máme složený materiál, který právě teď teda odváží do plochy a začíná dláždění na štěrkovém základu. A ta cestní síť by měla být z několika druhů materiálů, měly by to být jak matové cesty, tak ty dlážděné.
2: Ukazuje mluvčí Jan Vancel na plochu, kde se právě rýsují první cesty. Samotná zeleň přijde na řadu jako poslední. Během následujících let pionýrské dřeviny vystřídají vzrostlé stromy a tím to ale nekončí, přibližuje místo starosta Richard Červený za TOP 09.
3: A můžeme se tam těšit nejenom samozřejmě na zeleň, ale i na multifunkční hřiště, na dětské hřiště, přílouku, grilovací místa.
2: Kolik takový nový park vlastně stojí?
3: Bereme to pořád, že to je vlastně jako první etapa, protože jsme z toho vyškrtli třeba kavárnu, která taky bude pak předmětem nějaké další realizace, ale dneska je ta smlouva na 56 milionů.
2: Kromě nového parku ve městě postupně obnovují a upravují už fungující parky. Aktuálně město za 1 000 000 korun vylepšuje Tyršův park.
3: Probíhá rekonstrukce bývalé kašny a altánu a je to vlastně výsledek participativního rozpočtu, kdy teda občané na základě návrhu vlastně vybrali realizaci těchto rekonstrukcí.
1: V tuhle chvíli vidíme pouze připravené stěny, ale na nich ještě budou přimontovány dřevěné lavice. Zároveň do kruhu povedou mlatové cesty a uprostřed na podzim budou vysazeny trvalky.
2: Spolu s Janem Vanclem stoupáme po jedné z cest až k altánu, kde právě pracují zedníci.
1: Můžete vidět na stěnách ještě zbytky grafity, ale po obnově těch sloupů bude aplikován antigrafity nátěr, aby bylo jednodušší dál altán udržovat.
2: Celkem na obnovu a údržbu zeleně radnice letos vyčlenila 6 milionů korun. Zaměřují se tu také na takzvanou modrozelenou infrastrukturu.
3: Se snažíme tam, kde to dává smysl, budovat trvalkové záhony, pracujeme s dešťovou vodou už dlouhodobě, tak by nám neotékala z povrchu, ale abychom ji dokázali využít aspoň na závlahu vlastně, ať už rostlin nebo stromů.
2: Uzavírá Richard Červený. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Roudnicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 8 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Po 9. hodině vás čeká pořad Mezi nebem a zemí a vy můžete dnešní večer strávit mezi nebem a zemí. Můžete strávit den a noc na jízerce a pozorovat noční oblohu. Podrobnosti ve zprávách v celou. Příjemný den a hezkou sobotu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Technologie pro bezpečné zpracování použitých sprejů v Česku podle výzkumníků chybí. V Levíně na Litoměřicku se dnes koná hrnčířský jarmark. Centrem Prahy dnes projde průvod Prague Pride. Sobota bude jasná nebo skoro jasná s teplotou do 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré začínající dopoledne. Výzkumníci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chtějí navrhnout vlastní způsob zpracování tlakových obalů, například od deodorantů nebo laků na vlasy. Jak podobné zařízení funguje v zahraničí, popisuje hlavní řešitel projektu Tomáš Lang.
2: Navštívil jsem i v zahraničí výrobce, existuje jenom jeden v Evropě, ten je v Holandsku, tak tam vyrábí takovou linku, která to lisuje, odděluje ty plyny, kapaliny a kovy a ty kovy pak předává k tomu sekundárnímu zpracování.
0: Podle Lanka je podobných linek v Evropě jen několik a v Česku žádná. Projekt se kromě aerosolových sprejů týká také dalších tlakových obalů, například medicínských inhalátorů nebo kempingových kartuší. Na náměstí u kostela Povýšení svatého kříže v Levíně na Litoměřicku se dnes koná tradiční hrnčířský jarmark. Kromě 4 tamních keramických ateliérů se na jarmarku představí i sklář Oliver Vážný s mobilní sklářskou pecí a tvořit bude přímo na dvorku hrnčírny číslo 10. Program v Levíně začíná v 10 hodin dopoledne a končí v 5 hodin odpoledne. V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes můžou lidé společně s astronomy pozorovat hvězdy. Koná se tam akce Den a noc na Jizerce. Program začne ve 13 hodin a potrvá do pozdního večera. Návštěvníky čekají odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetmění komentované pozorování noční oblohy. Prahou odpoledne projde průvod Prague Pride, pochod za práva LGBT plus lidí. Na bezpečnost dohlíží antikonfliktní týmy policistů i ochranka samotného festivalu. Podle organizačního týmu má být pochod důstojný a klidný. Pokud by si někdo všiml nestandardní situace, může na ni upozornit právě členy ochranné služby nebo policisty. Upozorňuje mluvčí festivalu Nikola Páleníčková.
3: Začátek průvodu bude letos už v 11.55 a to uctěním oběti a připomenutím celé tragické události, která proběhla minulý víkend v Berlíně a potom přesně v 12 hodin bude průvod vycházet z Václavského náměstí přes ulici Na Příkopech a potom dál směr na ostrov Štvanice.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Platí také výstraha před rizikem vzniku požárů. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 120 cm, průtok 72 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K dopravní nehodě.

0: Prince připomíná kostel v Uhřínově pod Deštnou. Protože se nachází na místě bývalých sudet, poutníci tam mohou vidět i německé náhrobky. Odkaz předků je tam znát i v okolí kostela. S Richardem Poláčkem se na tomto duchovním místě zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Ten kostel na to, že se nachází poměrně zapomenutém a odlehlém místě od Lidských hor, je poměrně velký. Z toho vyplývá, že ta minulost, dávná i nedávná, byla asi v těchto místech poměrně bohatá.
2: Bývalé sudetské území.
1: Ano, nacházíme se v Sudetech, kde prostě většina obyvatel Uřínova Velkého byla německé národnosti a s okolníma obcema, přilehlejma, který pod toto území patřilo, tady žilo před válkou něco okolo 3 až 3,5 tisíce obyvatel. V současné době to je několik desítek.
2: Dá se předpokládat, že i oni uctívali sakrální místa?
1: Určitě. Já si myslím, že německý národ je hodně pobožný a z toho i vyplývá velikost výzdoba a i četnost sakrálních památek na tomto území.
2: My můžeme vidět tady i z pomníků, že na obnově tohoto kostela a údržbě se podílel občanský spolek Lidé své pomocí.
1: Ano, byl tady založen spolek pro Uřínský kostel. Zhruba v roce 2002 se zde kostel opravoval. Pamatuji si, že se tady dělala střecha, dávala se sem nová kopule. Byla to veliká událost a od té doby tento spolek tady iniciuje i opravy těch křížků některých a hlavně i to okolí vlastního kostela, hřbitov, je velice hezky, vkusně a s péčí upraven.
2: Ano, tady na hřbitově, který je součástí tohoto kostela v Uhřínově pod Deštnou, jsou nejrůznější historické náhrobky, ale také se tady pochovává ještě v současné době.
1: Ano, ta levá strana od vchodu je víceméně pietní, jsou zde zase hezkým způsobem uspořádány náhrobky těch rodin nebo těch pozůstalých, který vlastně už nemají pokračovatele tady a nikdo se o ně nestaral a v té pravé části se dodnes pochovává.
2: A víte, co mě zaujalo, jak je to tady udržované, krásně, vše upravené v okolí?
1: Ano, myslím si, že i některé větší obce a města by tuhle péči mohla závidět.
2: A co ty historické náhrobky, které tady můžeme vidět?
1: Ty jsou těch rodin, které už tady nemají si potomky, nikdo se o ně nestaral, tak se umístili pětně do rohu toho hřbitova, do oblouku, předtím nějaký sloup a z těch názvů vidíme, že skutečně většina jmen jsou německého původu.

magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. Královéhradecký kraj plánuje vynaložit téměř 3,6 milionů korun na sanaci skalního svahu pod barokní kaplí Loreta u Hlásné Lhoty na Jičínsku. Krajští zastupitelé budou rozhodovat o poskytnutí dotace v září. Kaple je chráněnou kulturní památkou, stojí v blízkosti hrany bývalého Čedičového lomu a podle vedení kraje hrozí narušení její statiky. Stavební práce zahrnují odkrytí základů a kontrolu skalního podloží kaple, zabránění prosakování povrchových vod do podloží, zpevnění okolního terénu, včetně případného umístění pilotů a zábradlí. Kapli Loreta nad Podhradím dal v roce 1694 postavit na Velišském hřbetu hrabě František Josef Šlik na svém panství mezi Jičínem a Kopidlnem podle návrhu předního francouzského architekta činného v Čechách Matejeho. Návštěvníci kostela Všech svatých s kostnicí v Kutné hoře Sedlci se mohou podílet na vzniku nové stálé expozice Memento Mori. V provizorním zvukovém studiu mohou anonymně nahrávat svá zamyšlení nad smrtí a konečností lidského života. Část výpovědí bude součástí expozice, která se má otevřít 1. dubna příštího roku. Rekonstrukci svého hlavního nádvoří dokončil Želivský klášter. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka, které mají být hotové příští rok na podzim, řekl to za rezort klášter Želiv Petr Žák. Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude 8. srpna. Na projekt dostala kanonie premonstrátů evropskou dotaci. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. 400 let stará soška Jezulátka, která po restaurování překvapila odhalením původu nejen pracovníky Českotřebovského muzea, je konečně k vidění. A to přes léto v České Třebové v římskokatolickém kostele svatého Jakuba Většího. Půvabná drobná soška ze slonoviny v hedvábných šatičkách s křížkem ze stočeného drátku láká návštěvníky z domova i ciziny. Kolegyně Víta Balcarová navštívila kostel s ředitelkou muzea Janou Voleskou, která nejdříve krátce pohovořila o historii této sakrální památky.
1: Nacházíme se ve farním kostele svatého Jakuba a je to vlastně už několikátá kostelní stavba tady na tomto místě, protože ty starší byly zničeny požáry, které naše město bohužel v minulosti často postihovaly. No a ten, ve kterém se nacházíme, ten je klasicistní a byl postaven mezi lety 1794 a 1801.
2: Tak pojďme tedy za svým cílem, jak se Jezulátko do muzejních sbírek vůbec dostalo?
1: V muzejních sbírkách už je poměrně dlouho. Dostalo se do nich v roce 1897, když tuto sošku vlastnila místní rodina Vrbových a chtěla ji odstraniti, protože ta soška pro ně už byla zastaralá, bezcenná. Takže když ji chtěli odstraniti, tak zakladatel muzea Jan Tykač si tu sošku vyžádal do muzejních sbírek.
2: Kdy se ale zjistilo, že má tak velkou uměleckou i duchovní hodnotu?
1: To bylo poměrně nedávno, v roce 2024, když jsme se rozhodli, že je čas nechat tuto sošku zrestaurovat, protože byla opravdu v nedobrém stavu, tak teprve paní doktorka Foltýnová, která se ujala restaurování, začala zkoumat tuto sošku, respektive různé další sošky, dá se říci, po celém světě a došla k závěru, že se jedná o dílo, které vzniklo ne-li ze stejné ruky, tak ve stejné dílně, která vyřezala slavné salzburské Jezulátko.
2: Před ním stojíme, je velice půvabné, zkuste nám ho popsat.
1: Je to velice drobounká soška, nemá ani 10 cm, je vyřezaná ze slonoviny a je oblečená do hedvábných šateček, které jsou zdobeny krajkami a pozamentární výzdobou. V levé ruce potom drží křížek, na hlavě má korunku, no a v pravé ruce snad kdysi svíralo malé žezlo, ale to se nám nedochovalo.
2: Dá se odhadnout jeho stáří?
1: Tak pokud se opravdu jedná o sošku, která vznikla ve stejné časové vrstvě jako to salzburské Jezulátko, které máme spolehlivě datované lehce před rok 1620, tak tady stojíme před soškou, která už oslavila 400. narozeniny.
2: Úžasné. Paní ředitelko, můžete říct, v čem vlastně tkví kult salzburského Jezulátka, tedy příbuzného tohoto našeho?
1: Ta tradice je velmi dlouhá, už krátce poté, co se o ní zmiňují první písemné prameny, tak se nacházejí zmínky o tom, že to Jezulátko bylo několikrát rozbito a zázračně se samo zcelilo, takže se dá říci, že tady začíná taková víra v takové sebe uzdravující schopnosti, ale poté, co se soška v roce 1650 dostala do kláštera Kapucínek v Salzburku, tak se k ní začali modlit mnozí věřící a trpící a ti byli uzdraveni. Takže tady se začíná psát vlastně taková kniha zázračných uzdravení a ten kult vlastně trvá do dnešních dnů a mnozí poutníci stále směřují do Salzburku, aby salzburské Jezulátko viděli a poklonili se mu.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na začátku 17. století putoval do Prahy přes Alpy pěšky, zabalený do vzácných koberců a pláten. Odtud už nikdy neodcestoval. Slavný obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost z roku 1506 je dnes součástí sbírky Národní galerie Praha. Pokud jste toto výjimečné dílo ještě neviděli, máte ještě čas do konce srpna. Poté obraz totiž čeká pětiletá péče restaurátorů. Přímo před obrazem si o Růžencové slavnosti povídala redaktorka Zuzana Filipková s dočasně pověřenou generální ředitelkou galerie a šéfkou sbírky starého umění Olgou Kotkovou.
1: Co ten obraz ukazuje? No, my mu říkáme Růžencová slavnost, ale to je vlastně název až z 19. století. Řekl ho opat ze Strahova, Jeroným Zeidler. Co maloval Albrecht Dürer, byl mariánský obraz. Maria Bild, jak on sám o něm mluvil.
2: S Olgou Kotkovou, dočasně pověřenou generální ředitelkou Národní galerie Praha, sedíme přímo u Růžencové slavnosti. Vzácné dílo od německého malíře Albrechta Dürera zobrazuje panu Marii s Ježíškem, kteří spolu se svatým Dominikem a anděli rozdávají růžencové věnce věřícím.
1: Je to takové symbolické požehnání. Zaujala by vás asi jedna postava, když se na to díváte, takhle na to shromáždění?
2: Ano, ta v dolním pravém rohu.
1: Ano.
2: To je taková hodně dominantní postava, je to muž.
1: Ano,
2: to je.
1: Vidíte, že tam má opravdu takové nápadné postavení. Zřejmě je to tedy ten, kdo ten obraz zaplatil, kdo financoval tu zakázku. A existuje názor, byť není úplně prameny podložený, že to byl někdo z rodiny Fuggerů, čili zase peníze, banky vládnou světem, teda ten, který vlastně proto společenských německých kupců, kteří tenkrát sídlili v Fondaco dei Tedeschi a jejich farním kostelem byl San a Bartolomeo, tak tuto zakázku tento muž zaplatil. Vidíte, že je tedy jemu věnován speciální více místa a ještě proč je to ten nejdůležitější muž, pochopitelně po Albrechtu Dürerovi, který se sám zachytil pod stromem, tak je to právě ten, který odpočívtává růžencovou modlitbu.
2: Popisuje Olga Kotková, která zdůrazňuje, že jde v případě tohoto muže o hypotézu. Dürer maloval růžencovou slavnost v Benátkách a i tento fakt zapříčinil, že dílo začalo stárnout prakticky hned od svého začátku.
1: Je to tím, že Albrecht Dürer, který byl zvyklý z Norimberku používat určité materiály, tak najednou, když přišel do Benátek, tak zkrátka musel brát to, co bylo po ruce. Takže používal materiály, na které úplně nebyl zvyklý. A samozřejmě velmi záhy se také ukázalo jako velmi negativní faktor to vlhké, slané, benátské klima. Už záhy pár desítek poté, co byl ten obraz namalovaný, tak už byl jednou restaurovaný vlastně pokoutně, aby tedy dříve, než si ho pan císař odveze do Prahy, aby vypadal jako nový, krásný.
2: Růžencovou slavnost koupil císař Rudolf II. V roce 1606. Tento obraz byl restaurován už několikrát.
1: Upravoval ho třeba i Karel Škréta a potom byl tedy velmi silně restaurovaný v 1839 až 1841. A kdy právě malíř, který tuto opravu dělal, tak se musel vypořádat s tím, že už v té době, doslova co víme ze starých pramenů, odpodávali z obrazu kusy malby. V podstatě odpodávali tam ve spojích těch vertikálně pospojovaných topolových prken. Johannes Grus domaloval celou tvář Marie, Ježíška, anděla, ale i toho papeže.
2: Takže to byly ty změny právě, oproti tomu originálu.
1: Ano, to byly ty změny, ale nejen, že tedy domaloval ty už nedochované části malby, ale on ještě se musel vyrovnat s dalším faktorem a to byl spěch. On opravdu byl tlačený k tomu, aby to udělal rychle. A jak se přiznal v dopise, který jsem četla, tak přiznal se k tomu, tedy opatovi, vy jste na mě, pane opate, spěchal a já jsem neměl čas aby ty spodní vrstvy oprav, takhle to napsal, řádně proschly.
2: Dodává Olga Kotková, ředitelka sbírky starého umění Národní galerie Praha a dočasně pověřená šéfka celé instituce. Růžencová slavnost bude na konci srpna svěšená ze Schwarzenberského paláce a pak půjde na několik let do rukou restaurátorů.
1: Musím říct, že v tuto chvíli už máme nějakých 55% průzkumů hotových, ale teď ještě čeká ta zbývající malinkatá část, ale to nám dá právě jistotu ještě poznat tedy chemické složení, dodělat tedy to, co chybí. Ale potom opravdu zřejmě zatím to plánujeme tak, že to restaurování může trvat až 5 let. Proč? Cokoliv se s obrazem bude dělat, s vědomím, že je to opravdu poklad světového malířství, musí být rozhodnuto komisí odborníků.
0: Říká k obrazu Růžencová slavnost dočasně pověřená generální ředitelka galerie a šéfka sbírky starého umění Olga Kotková. Do Schwarzenberského paláce nás za vzácným obrazem Albrechta Dürera zavedla redaktorka Zuzana Filipková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také Pavla Bobka jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde se teď vydáváme do Francie. Patří k nejvýznamnějším klenotům Francie s nevyčíslitelnou hodnotou. Tapisérie z města Bayeux se teď stala předmětem politické diplomacie, takzvané soft power. O co přesně jde, to je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, bylo to v červenci roku 2025, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil v rámci státní návštěvy britského krále Karla, že jim bude zapůjčena tapisérie z Bayeux do britského muzea v Londýně, a to k výstavě na konkrétní dobu od září 2026 do července 2027. Jedná se tak o jistou diplomatickou, kulturní, ale i politickou výměnu této perly nejen Normandie, ale celého francouzského kulturního dědictví. Mělo to celkem i praktický důvod, totiž muzeum ve městě Bayeux se uzavírá kvůli rekonstrukci a opravám, a to právě i kvůli dobré konzervaci samotné tapisérie. Takže aby toto veledílo nebylo jen tak v depozitáři, rozhodlo se o této zápůjčce do Londýna.
0: Jedná se o velmi křehké dílo. Ve francouzských médiích se hodně mluvilo o tajném převozu. Jak vypadal?
1: Je to tak, a to i proto, že se jedná o dílo ohromné hodnoty, které má nejen historický, politický, ale i spirituální důvod. Ten převoz v utajení začal přesně 9. července a pokud si všimneme, odkud kam, tak by se řeklo, že to nebylo zas tak daleko. Totiž město Bayeux se v Normandii nachází nedaleko pláží vylodění, takže tapisérie musela urazit trasu hlavně přes Lamanšský průliv do Londýna. V Bayeux se na přípravě podíleli lidí. Tapisérie, která má délku 70 metrů, výšku na 50 cm a váží na 350 kg, nebyla srolovaná, ale skládána jako harmonika. Nejprve byla uskladněna na tajném místě v Bayeux a následně opět v utajení převážena do Spojeného království. A to v noci ve specializovaném kamionu, který udržoval stálou teplotu, vlhkost a hlavně se speciálním systémem proti otřesům při přejezdu. Nakonec po několika hodinách v noci dorazila do Londýna tapisérie, kde ji vyložili a všichni přítomní jí zatleskali. Tato tapisérie byla tedy následně rozložena, položena horizontálně a zkontrolována odbornicemi a odborníky, a to skutečně centimetr po centimetru. Podle vyjádření francouzské ministryně kultury Catherine Pigard neutrpěla tapisérie žádné poškození při transportu a cestovalo se jí dobře.
0: Marie, a pověs nám trochu o samotné tapisérii. Čím je významná, co je na ní k vidění?
1: Ano, proti zapůjčení do Velké Británie se i hned ozvala nemalá část veřejnosti. Je skutečným historickým pokladem nejen pro Normandii, již se týká nejen pro Francii, ale řekli bychom pro celou Evropu. Zapůjčka se nelíbila části veřejnosti ve Francii, ale ani v Británii. Kritická vyjádření ve Francii vznesla zejména obavu z transportu. Dílo je totiž velmi, velmi křehké. Tapisérie ve své novodobé historii cestovala skutečně jen málo, bylo to za Napoleona v minulém století, pak byla ukrytá před nacisty. Mnozí mluvili o šoku, jiní dokonce o zločinu proti francouzskému kulturnímu dědictví. Byla podána dokonce žaloba k ústavní radě a vznikla i petice, kterou podepsalo na 80 tisíc lidí. Na britské straně se kritizovala tato zápůjčka a mluvilo se často o předraženosti. 1,5 milionu eur stál jen převoz mezi Bayeux a Londýnem. Na 700 tisíc eur speciální vitrína, v které tapisérie bude horizontálně ležet na výstavě, a více než 1 miliardu eur pak bude stát pojištění tohoto pokladu. Tapisérie, tento nástroj, řekněme soft power, je už teď ale v Londýně a od září se předvede veřejnosti.
0: O této tapisérii jsme teď hovořili s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od superintendentky Evangelické církve metodistické Ivany Procházkové. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení a milí posluchači, s určitými obavami sledují v těchto letních týdnech polohu, pokud je se mnou sdílena, našich už dospělých dětí. Sledují na mobilu, jak míjí rozvadov, opouštějí šengenský prostor, nebo jak se naopak jako malá tečka na mapě přibližují zpět Praze. Překračují sem a tam hranice nejen států, ale také zemské přitažlivosti, svých fyzických a patrně lehce i svých finančních možností. Své hranice testují, posouvají a nově objevují. Já se naopak učím své vlastní hranice vnímat, respektovat je a přijímat. Všechno má v životě člověka své místo, říkám si, a mám radost z rozletu našich dětí, i když se o ně občas strachuji. Pro mne je naopak mnohem víc představitelné a hmatatelné, jaké to může být, když se člověk bolestně dotýká hranic vlastní soběstačnosti, samostatnosti a svobody. Nebo když se začne propadat pod pomyšlenou čáru, která dělí střední věk od stáří. Mládí a stáří, naše tělesná konstituce, zdraví a nemoc, společenský status, majetkové poměry, to vše spolu utváří hranice, ve kterých den co den žijeme naše životy. Prolomit je, překonat, znamená zažít euforii svobody, dotknout se jednoho nebo druhého obzoru, nahlédnout do hlubiny života, která snad ani nemá dna. O tajemství, kouzle i nebezpečí prolomených hranic nám vypráví voda a vítr. Moře je živel nespoutaný, nebezpečný, ale svrchovaně svobodný. Podobně vítr. Nevíme, kde je mu začátek a kde konec. Jako i tichá voda mele břehy, tak zase tý i větřík dozrává v bouři. Evangelista Jan ve 3. kapitole přirovnává k vodě a větru Krista a Boží království. Čteme zde, vítr vane kam chce. Jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Podobně jako z hlubin země vyvěrá pramen vody, z hlubiny Boží vytryskl Kristus. Jako vítr ševelí ve větvích stromu, až vibruje každý jeho list, tak Boží království rozechvívá naše srdce a může se stát, že začneme vibrovat Kristovým životem. A to bez ohledu na náš věk, zdraví nebo nemoc. Tajemství tkví v prolomení hranic našich tělesných, politických nebo i kulturních možností. Ve stáří objevíme svobodu odevzdání. Pravda o vlastní nedokonalosti otevře prostor pro přijetí druhého člověka v jeho nedokonalosti a křehkosti. Sekularizace učí církev, Kristově pokoře a službě. Přeji vám, vážení a milí posluchači, abyste měli odvahu dotýkat se hranic. Riskovat, protože v branách života i smrti stojí Kristus. Přeji vám odvahu žít, vztyčit hradbu i torpédovat zavřené dveře, aby se rozšiřovaly obzory, horizonty, ve kterých žijeme spolu s Bohem.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: České e-recepty nově přijímají také lékárny v Rakousku. V Mostě se dnes od 9 hodin večer na prvním náměstí koná 12. ročník běhu Night Run. Fotbalisté Teplic budou v lize útočit proti Plzni na třetí výhru v řadě. Sobota bude jasná nebo skoro jasná s teplotou do 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Léky předepsané v Česku na e-recept si lidé můžou nově vyzvednout také v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost měli v 9 zemích Evropské unie, třeba v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu potřeba také doklad totožnosti, vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
4: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
2: Dnes se na Mosteckém prvním náměstí od 9 hodin večer koná 12. ročník běhu Night Run. Celkem se do všech běhů podle tiskové mluvčí Kláry Vidrové přihlásilo přes 2000 běžců. Mimo hlavní závod na 10 kilometrů budou k dispozici i kratší, na 5 a na 3 kilometry. Ty začínají dříve. Zájemci se na volné závody mohou registrovat i na místě. Za výhrušky smrtí novinářce pod příspěvkem na Facebooku poslance Jindřicha Rajchla z Hnutí pro uložil okresní soud v Děčíně obžalovanému přispěvateli půlroční podmínku a peněžitý trest ve výši 10 000 korun. Informoval o tom server Novinky.cz. Na síti LinkedIn rozhodnutí soudu vůči seniorovi uvítala i dotčená novinářka Zuzana Černá. Podle jejich slov se hrdinové za klávesnicí za anonymitu neschovají.
3: Sport.
2: Fotbalisté Teplic budou chtít udržet 100% úspěšnost na začátku nového ročníku Šance ligy. K tomu potřebují porazit na svém stadionu v zápase, který začne v 17 hodin Viktorii Plzeň. Teplický záložník Lukáš Mareček doufá, že jeho tým opět předvede útočný fotbal.
5: Osobně bych z toho nějak samozřejmě neubíral, asi samozřejmě nějaká taktika se asi vymyslí, ale tady v tom bych pokračoval a dokud nám to přináší body, tak bych takhle jako hrál i dál. Není důvod jako teďka, i když přijede Plzeň, z něčeho ubírat a naopak hrajeme doma, přijde hodně lidí, věřím, že fanoušci nás přijdou podpořit a že navážeme na ty první dvě kola, na ty výkony z přípravy.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak přechodně až polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Platí také výstraha před rizikem vzniku požárů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 mezi 91. a 90. kilometrem u Petrovic pracují ve směru na Ústí nad Labem silničáři. Neprojedete tam proto v pravém jízdním pruhu. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
7: Medicine man

0: Hobby magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy. Protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, ano, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochutčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkovi rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile sebe tvoří současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: 3 výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaké problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím, jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky. A když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte. A česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
0: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň, uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
3: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
2: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
3: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
2: Čím je tak vzácný mník?
3: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
2: Vy jste zároveň kronikářem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
3: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
2: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
3: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
2: Ten tady máme taky.
3: Ten tady máme taky.
2: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinnou potravou?
4: Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
3: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
2: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
3: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
2: Ale rozhoupal jste se.
3: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
2: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
3: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
1: S mluvčím a především pamětníkem velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální a nebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice, lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Je to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu, je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem, to vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrovaní u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky, ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka. V době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit. Jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snaží...

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat? A ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, i hned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen a Bohouš svedou boj o srdce Dáši Fuchsové. Seriál Chalupáři. ČT2. V 18 letech stanula v čele impéria, nad kterým slunce nezapadalo. Oscarový film Královna Viktorie. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea světově proslulého operního pěvce dokumentární portrét Štefan Margita a hned poté koncert Štefan Margita a jeho hosté. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Jedenáct hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Školy v Krupce na Teplicku dostávají od města SOS tlačítka. Zoologická zahrada v Liberci dnes slaví 122 let od založení. Při autonehodě českých řidičů v Německu se vážně zranilo 5 lidí. Sobota bude jasná nebo skoro jasná s teplotou do 29 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne. Krupka na Teplicku vybavuje své školy nouzovými SOS tlačítky. Tísňové zařízení už dostala školka Sluníčko a následovat budou všechny mateřské a základní školy v Krupce. Informuje o tom mluvčí radnice Stanislava Hanková. V případě nebezpečí stačí stisknout tlačítko.
6: Městská policie v takovém případě okamžitě obdrží tísňový signál s přesnou identifikací místa a může bez prodlení vyslat hlídku. Tísňová zařízení už ve městě pomáhají seniorům a handicapovaným lidem. Využívají speciální elektronické náramky napojené na centrální pult městské policie. Pomoc si tak přivolají i bez použití mobilního telefonu. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Chřibské na Děčínsku se dnes uskuteční hudební akce Chřibské country léto. Program v areálu místního koupaliště začíná v 17 hodin. Na akci zahrají 4 country a folkové kapely, například ústečtí Blackout Bluegrass Band nebo praští Grey Smoke. Návštěvníci si mohou na místě koupit i občerstvení. Akce skončí ve 22 hodin. Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Nejstarší zoo v Česku založil v roce 1904 ornitologický spolek. Zpočátku ji tvořilo jen několik voliér s vodními ptáky a obora pro drápkatou zvěř. Aktuálně má rozlohu necelých 14 hektarů. Vedení zahrady na dnešek připravilo pro návštěvníky speciální program a také symbolické vstupné, říká mluvčí Barbara Tesařová.
7: K našim narozeninám jsme si pro návštěvníky připravili dárek podobě vstupného za symbolických 122 korun a také novou hru v aplikaci Ihřiště, díky které si zájemci mohou prohlídku zoo zpestřit tematicky zaměřeným kvízem se sladkou odměnou na konci.
4: Při autonehodě u východobavorského Straubingu se včera vážně zranilo 5 lidí. V protijedoucích vozidlech se na silnici B20 srazili čeští řidiči. Německý web Tag 24 napsal, že jedním z vozů byl minibus se 3 cestujícími. Ten se pak srazil ještě s 3. autem. Některé ze zraněných musel do nemocnice transportovat záchranářský vrtulník. Podle policie další 3 lidé utrpěli lehká zranění.
5: Sport.
4: Fotbalisté Liberce vyhráli na úvod 3. kola šance ligy v Brně nad Zbrojovkou 1-0. Jediný gól dal Dulaj. Dnes se budou hrát 3 zápasy. Zatím 100% Teplice se utkají v 17 hodin s Plzní. Zlín bude hrát s Bohemians a dnešní program zakončí od 20 hodin utkání Mladá Boleslav Sparta.
5: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak přechodně polojasno. Teplotu naměříme nejvýše 26 až 29 stupňů Celsia. Platí také výstraha před rizikem vzniku požárů.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Liberci došlo k dopravní nehodě v ulici Ještěcká. Osobní auto se tam střetlo s motorkou. Na místě jsou záchranné složky.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje dalším vydáním pořadu Svět zvířat. Naším dnešním hostem bude Michaela Bajerová, která zastupuje spolek Fousek, a to je spolek, který se stará o kočky. Takže téma je jasně dané a samozřejmě, že vy jako posluchači budete mít šanci zeptat se na to, co vás zajímá. Telefonní linku i adresu e-mailovou v průběhu vysílání ještě připomenu. Pro tuto chvilku tedy 475 212 212. Adresa e-mailová host@sever.rozhlas.cz a opět máme v soutěži pro posluchačské dotazy zajímavou knížku. O ní víc až po písničce.

0: Svět zvířat.
1: Svět zvířat dnes s Michaelou Bajerovou. Kdybych měla navázat na písničku doznělou, tak řekla bych, Michaelo, že vám nic neschází, jste zamilovaná do koček.
2: Samozřejmě, dobrý den, všichni vás vítám.
1: Tak samozřejmě já ještě prozradím posluchačům titul knihy, o kterou dnes

0: Český rozhlas Sever, další vydání pořadu Svět zvířat, dnes s Michaelou Bajerovou ze spolku Fousek, který se stará o kočky. Tak a Míšo, asi náhoda šťastná tomu chtěla, že jsme se sešli v den, kdy slavíme Mezinárodní den koček.
1: Vyšlo to úplně přesně, máte pravdu.
0: Kolika kočičkám vy byste vlastně dnes měla gratulovat? Kolik jich máte v útulku, případně kolik jich je doma?
1: Tak v útulku se teď pohybujeme nad 150 obyvateli kočičími, takže teď jsme opravdu velice zaplněni, dá se říct, až po střechu. V podstatě to též asi platí u mě doma, tam jsem teď na finálním čísle 20.
0: 20 koček? Hm? A nemyslím si, že jsou to kočky, které jsou takzvaně papírové a pro které si někam jedete. Jsou to zase ti nalezenci?
1: Pro mě jsou všichni fon samozřejmě, ale část jsou přistěhovalci a část jsou seniori právě od nás z útulku, kteří potřebovali víc péče a už se mi nedokázala vrátit.
0: No, já to trošičku znám, protože dcera si vzala kočku jako dočasku, ano. Tedy dočasnou péči. Myslím, že dočasná péče a 5 let pobytu, že to se trošičku vzájemně vylučuje. Zkrátka tundra u nich už bydlí. Tak ale k tomu Mezinárodnímu dní koček, tak je fakt, že když má někdo svátek, tak mu obvykle přejeme. Tak co vy byste všem kočkám světa popřála?
1: Já bych jim popřála špetku zázraku. Myslím si, že ten zázrak každá z těch koček potřebuje a my jsme ve Fousku strašně rádi, že těm, co jsou už u nás, můžeme ten zázrak zprostředkovat.
0: A ten zázrak jinými slovy by se dalo říci? Najít domov?
1: Najít domov, zachránit život, mít se moc hezky.
0: A mít se moc hezky, no, tak k tomu spokojenému kočičímu životu je zapotřebí pár věcí praktických, k tomu se možná taky ještě dneska dostaneme, ale jenom se teď vracím k tomu počtu.

0: Dobře, tak kolem 150 v útulku, 20 doma. Máte je všechny pojmenované a pamatujete si, která je která?
1: Určitě, samozřejmě.
0: Vážně? Mm-hmm. Tak prozkoušíme to. Prozkoušíme to, tak ale těch 150 asi na vás chtít nebudu, ale ty domácí.
1: Dobře. Karel, Kobliha, Bertil, Bebel, Kido, Lincoln, Rozárka, Piškvorka, Binky, Bini, Lego, Megan, Emily, Hokejka, Mr. Fish, Edgar, Sushi, Phoenix, Tesla a Bohouš.
0: No, tak vážně, počítala jsem to na prstech, 20 jmen tady padlo.
1: Uf, vyšlo mi to.
0: No, já jsem dokonce viděla kalendáře speciální pro kočkomily a i pejskomily, kde místo těch lidských jmen byla právě jména pro zvířátka vhodná. Tak možná, že vám takový kalendář by se asi hodil taky, protože někdy to vymýšlet, někdy ta kočka sama napoví, jak určitě asi by se měla jmenovat. Čertík a Mourek jsou jasně na prvním místě.
1: Ty už jsou zabraný.
0: Dobře, zabraný, ale není náš čas pro dnešní vydání pořadu Svět zvířat, tak pro posluchače jenom připomínám, že se mohou ptát na to, co je kolem koček a kolem útulku Fousek, který sídlí v Krupce, zajímá. A ve hře máme knížku Michaely Smelcerové, jmenuje se Odvaha a je to takové, řeknu, dívčí nebo ženské čtení. A náš e-mailový kontakt je host@sever.rozhlas.cz, telefon 475 212 212.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Michaela Bajerová je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Zastupujete tady spolek Fousek, který se stará o opuštěné kočky, nebo spíš nalezené kočky. V Krupce sídlíte, no a pojďme se podívat na činnost toho spolku. Tak nevím, jestli máte i prostředky a energii a síly na to, abyste kočky odchytávali, nebo spíš, co vám tak kdo přinese, donese?
1: Donesou lidé, ale samozřejmě i odchytáváme, je to součást toho, co děláme, protože právě ta prevence, co se týče třeba kastrací, odchytávat kočky na kastrace, anebo i když je někde nějaká kočka v nouzi, tak jsme schopni vyjet a pomoci v terénu.
0: Tak zažila jste i případ, že někdo třeba řekl, já mám sousedy a ti kočku trápí, a pak co se může dít?
1: Bohužel to samozřejmě zažíváme také. Málo kdo ale má tu kuráž přijít až takhle otevřeně, takže víceméně se to dopátráváme takovým nepřímým způsobem, ale často se k nám potom dostane zvíře, které je třeba postřelené nebo nějak vážně zraněné, a ty indicie k tomu, že to byl v podstatě někdo z nějakého blízkého okolí, tam vždycky jsou.
0: Tak. Já vlastně se musím ještě vrátit k tomu předchozímu vstupu, protože jak jsme tady úspěšně napočítali těch vašich 20 koček doma, tak při písničce jste říkala, já jsem na jednu zapomněla, tak jsem s tím jménem.
1: A já bych se tímto chtěla omluvit Koblichsonovi a prosím, jestli bych se mohla vrátit domů i přes tento průšvih.
0: A Koblichson, protože jméno Kobliha tam zaznělo.
1: Tak, a Koblichson je pravděpodobně jeho syn, tak jsme to tak určili. Přistěhoval se a jsou si hodně podobní.
0: Tak ještě se musím zeptat, jak vlastně vy jste se k těm kočkám dostala, nebo kočky k vám, protože jasně spousta lidí má doma kočku nebo kocoura, ale jako mít těch 20 doma a starat se o dalších 150 v útulku, tak to už není tak úplně běžná věc.
1: Ano, je to určitá odchylka od normálu, vnímám to tak. Je to samozřejmě součást mého života, je to něco, co mě baví, něco, co mě naplňuje a v čem vidím pro sebe smysl. Takže to, že je i 20 koček u mě doma, samozřejmě není úplně standardní, ale jsou to většinou seniori na dožití, kteří si tam potom užívají to krásné stáří a tu péči, a já jsem za ně hrozně ráda.
0: No, taky se říká, že kočka je takový, bych řekla, individualista a že ona vlastně v té domácnosti rozhoduje, tak nevím, jak to funguje, když jich tam je 21, tedy abychom byli přesné, tak jak to funguje? Je tam něco jako vůdce smečky nebo...
1: Ano. I tam máme vůdce smečky a naštěstí moje smečka tím, jak je obsáhlá, tak se dělí na více sekcí, takže každá sekce má svého vedoucího. Je to složitý systém, ale funguje to.
0: Funguje to. Takže vy víte, že když se domluvíte s vůdcem té sekce, tak to bude fungovat.
1: Ano, ale oni se nesmí potkat.
0: No, je to někdy opravdu legrační. Já jsem se ptala, jak snášíte vedra, jak ta vedra snášejí kočky.
1: Větráky, klimatizace, chladící podložky, spousta vody, stín. Děláme maximum, jak samozřejmě u sebe doma, tak v útulku, aby tam ten komfort těch zvířat byl co největší, ale samozřejmě ta vedra už jsou taková, že i už pro ty kočky už je to i náročné.
0: Jinak vím, že kočka na sluníčku, že se ráda vyhřívá, naopak vybírá si taková teplá místečka, ale co je moc, to je moc.
1: Přesně tak.
0: Tak a po písničce už se budeme věnovat něčemu trošku odbornějšímu, než je vztah ke kočkám, a to je třeba téma očkování.

0: My si nečteme knížku, ale knížku Michaely Smelcerové Odvaha, takový románek pro ženy. Tu by si mohl číst jeden z posluchačů, který se odváží nám zavolat nebo napsat dotaz. A ten dotaz bude adresovaný dnešnímu hostovi pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever Michaele Bajerové ze spolku Fousek v Krupce. Tak téma máme kočky a já jsem se chtěla zeptat na očkování, protože vím, že u psů třeba vzteklina, tam je to povinné, tam přesto, jak se říká, vlak nejede, je to dané zákonem. Jak to mají kočky? Mají něco povinného nebo vůbec možného?
1: Aktuálně v České republice není zákonem povinné očkování koček, v každém případě my ho 100% doporučujeme, protože právě to očkování může vaší kočce zachránit život. Očkovací látky jsou už i velmi šetrné, které používáme i my ve Fousku. Dá se očkovat proti velmi širokému spektru kočičích chorob a věřte tomu, že jednou ročně očkovat kočku se skutečně vyplatí, jak pro vás, tak pro ní.
0: Tak a teď očkovat proti čemu?
1: Jak říkám, toho spektra je velké množství, některé vakcíny jsou jednosložkové, dvousložkové, ale dá se očkovat i v podstatě proti tomu plnému spektru kočičích chorob, jsou to čtyři základní nemoci, očkuje se proti panleukopénii, proti kaliciviru, chlamidióze a proti virusu rýmy, když to přeložím do češtiny, plus se dá očkovat i proti virové kočičí leukémii.
0: No tak spektrum je to opravdu širší. Na druhou stranu kočka, která je opečovávána doma a venku nebyla nikdy ani v košíku, maximálně v nějaké přenosce, když se třeba jede na veterinu, tak ta přece se nepotká s nákazou.
1: Právě i na té veterině může potkat kočku, která je infekční, infikovaná, může samozřejmě i ten majitel přinést třeba na botách domů potenciální hrozbu té kočce, proto určitě doporučujeme kočky očkovat, i když jsou pouze v domácím prostředí.
0: No a pak jsou tady ty kočky venkovní, ty toulavky, o které vlastně vy se snažíte starat. Sama jste mi připomněla kauzu, která teď nedávno v Novém Boru se odehrála. Tam byla nějaká velká kočičí nákaza. Nevíte, jak to dopadlo nebo jak se to řeší?
1: Výsledky si myslím, na ty si asi budeme muset všichni počkat, jak tam ta situace dopadne. Samozřejmě nákaza panleukopénií, takzvaným kočičím morem, je opravdu velký průšvih. Vyskytuje se mezi kočkami, tak to prostě je, protože ty kočky právě jsou neočkované. A když se v takové kočičí kolonii vyskytne jedna takto nemocná, tak je velmi na snadě, že ty kočky postupně onemocní a bohužel i zemřou, takřka všechny. Ale řešení třeba, o kterém jsem slyšela, navrhované řešení, aby se kočky přestaly v těch lokalitách krmit, tak to určitě řešením není, protože kočky začnou hledat potravu jinde a v podstatě odejdou s tou nákazou na další místa, kde ji zase
0: roztrousí. Čili vlastně se to rozšíří ještě mnohem dál. U té kočičí rýmy bych se ráda zastavila. Není to přenosné na člověka?
1: Kočičí nemoci nejsou přenosné na člověka.
0: Tak to je dobrý, bych řekla, vědět. No, ale ta kočičí rýma, ta se prý ani vyléčit nedá. To je prostě doživotní problém.
1: Spousta kočičí chorob je potom už i chronického původu a kočka se dokáže že s některým onemocněním potýkat v podstatě celý život. Záleží potom vždycky na tom majitel, jakým způsobem se k tomu postaví, jaké kočce poskytne, zejména to veterinární zázemí a tu péči. Takže i kočka třeba i s kočičí leukémií může žít velmi dlouhý a kvalitní život.
0: Tak vlastně, ale teď bych se u něčeho zastavila, protože někde v paměti mám uloženo, že vlastně těhotné ženy by se měly vyhýbat kontaktu s kočkami, protože tam nějaké riziko hrozí.
1: To se bavíme určitě o toxoplasmóze. Toxoplasmóza, ano, to není kočičí nemoc, ale jedná se o parazitický problém, který může postihnout člověka a určitě je pro něj velmi nebezpečný, primárně pro těhotné ženy, ale samozřejmě i pro jakéhokoliv dalšího člověka. Tam se jedná o přenos prostřednictvím trusu. Určitě Tato nemoc je velmi, velmi nebezpečná i pro lidi, i pro kočky a dá se jí předejít právě správnými hygienickými podmínkami.
0: Takže zkrátka nejdřív si také něco přečíst a nastudovat, než se člověk do chovu koček pustí. Zmínila jste se o parazitech, tak vím, že u psů, že se doporučuje nějaké pravidelné odčervování, tak jak to mají kočky?
1: Kočky to mají úplně stejně. Pravidelné odčervování je základem právě té správné péče, takže pokud kočka chodí ven, určitě odčervovat i častěji. Existují buď to pipety, které se aplikují za krk, jedná se o takovou kapičku malou, pro toho, kdo to ještě nezná, nebo existují tabletky, pasty, těch druhů odčervení je velké množství, určitě je potřeba se s veterinářem poradit o tom nejlepším možném právě pro tu vaši kočku, aby bylo dostatečně šetrné a zároveň účinné.
0: Tak po písničce rozebereme další téma a myslím si, že pořád ještě aktuální. Jak s kočkou vycestovat do zahraničí na dovolenou?
2: Svět zvířat.

0: No a konečně na e-mailové adrese pořadu Svět zvířat, která zní host@sever.rozhlas.cz, přistál dotaz. Já to přečtu celé, aby Michaela Bajerová měla představu, na co se vlastně ptáme. Tak před 2 lety k nám přišel kocour Aleš, nechtěl odejít. Máme 2 kočičky, ta mladší Míša s ním neustále bojuje. Prostě neskousla jeho přítomnost. On za ní neustále chodí a pozoruje ji, ona ho nesnáší a prská. Ta starší Linda ho celkem toleruje. V baráku si Míša před Alešem drží odstup nebo se skrývá. Venku ji někdy honí a ona řve. Myslíte, že budou někdy kamarádi? Děkuje Andrá z Mostu. No tak co s tímhle, řekla bych, přímo emočním konfliktem?
1: Tento konflikt určitě bych začala tím, že bych ověřila, jestli všechny kočky jsou kastrované, protože samozřejmě nekastráti mají trošku jiné nálady a trošku jinak fungují v kolektivu. Pokud jsou tyto kočky všechny kastrované, pak samozřejmě existuje spousta možných metod a prostředků, jak se pokusit jim to prostředí zpříjemnit natolik, aby se začaly alespoň tolerovat, když už ne kamarádit. Ale samozřejmě i kočky mají své povahy stejně jako lidi a ne každý s každým může být vždycky nakonec kamarád, takže ani tady to nemusí klapnout.
0: No zkrátka je to složité a pokud zatím nedošlo na krev a chlupy,
1: tak pokud se ještě jedna z koček neodstěhovala nebo se neodstěhoval majitel, tak ještě to pořád může fungovat.
0: Tak ono je to na první pohled úsměvné, ale někdy to může být docela problém v tom soužití. Tak André jsme asi příliš neporadili, možná jenom doplnit pak, jestli jsou to kočky kastrované tak, nebo ne. Řekla bych, že s tou kastrací asi potom ty povahy nebo to chování se sklidní.
1: Určitě, určitě. Minimálně u kocourů nemají tendenci potom nějakým způsobem vyvolávat fyzické potyčky. Kočky jsou také klidnější. Ani jedna z koček se nemá tendenci toulat a vyvolávat nějaké šarvátky. Samozřejmě značkování u kocourů to je úplně vyeliminované. A to nejdůležitější, nepřinesu vám tam koťátka.
0: No, což je také docela dobrá informace. No, ale tady zatím nevidím, že by se tam nějak bojovalo, Aleš za ní chodí, pozoruje ji. No tak možná, že to
1: se mu líbí. Asi.
0: Třeba a jí to jde na nervy, protože naopak kocour se jí nelíbí. Tak, ale pojďme k tomu tématu cesty do zahraničí s kočkami. No, ostatně ono i to cestování po republice. Vím, že je spousta dnes takových hotelů nebo penzionů, kde mají v nabídce, že s pejskem jste vítaní, že má to tedy určitá pravidla. Nevzpomínám si, že bych někde viděla s kočkou jste vítaní.
1: Pravda, taky jsem je viděla. Pejsci jsou takový standard. Cestování s kočkou určitě si myslím, že může být moc fajn. Já jsem teda osobně s kočkou ještě necestovala. Asi naštěstí. A do zahraničí určitě vycestování možné je, ale pozor na to, je potřeba mít kočku očkovanou i proti vzteklině a kočku mít čipovanou a kočka musí mít vystavený mezinárodní pas.
0: A to i kočka, která nemá žádné ty takzvané papíry.
1: Tak, tohle to bude její hlavní základní papír do zahraničí, i když to bude ten mourek.
0: No, nevím, jestli s mourkem nebo s jakoukoliv jinou kočkou by se takhle běžně do zahraničí cestovalo. Ono ani v naší vlasti to není zvykem, protože kočka je mnohem víc vázaná na místo než na toho pánička, je to pravda.
1: Ano i ne, ty kočky mají i samozřejmě i ty kočky mají svou povahu a mají svého oblíbeného člověka, takže byť jsou velmi fixované na místo, tak když na tom místě nebudete vy, tak jí bude velmi smutno.
0: Takže vazba na člověka přece jenom nějaká tam je. No, pokud se týká potom koček, s kterými se jezdí na výstavu, samozřejmě i do zahraničí, tam ty parametry jsou ještě trochu složitější. Tak máme tady telefonát, tak zvedneme sluchátko a zdravíme, hezký den.
2: Dobrý den, paní Radlová, tady František Radlová z Vltavou. Zdravím vás i paní chovatelko a měl bych takovej zvídavý dotaz. Prosím vás, ona určitě asi bude vědět, se v tom pohybuje, v tom kočičím světě. Jsou mis nejhezčí pes, nejhezčí kočka, nejdražší a podobně. je něco označeného i v kočičím světě, takhle třeba nejdražší a nejhezčí nebo tak.
0: Tak děkujeme za připomínku. Mějte se hezky, naslyšenou. No, já jsem tedy neslyšela o volbě nejhezčího psa, slyšela jsem o volbě nejošklivějšího psa světa a opravdu, ale ten byl vlastně k zulíbání podle fotografie. Jsou tedy volby královny krásy u koček, u kocourů?
1: Nevím o tom, ale beru to jako podnět a ve Fousku založíme podobnou soutěž. My jsme teda loni soutěžili o nejtlustší kočku u nás v útulku. Mělo to poměrně dobré ohlasy, hlavně u koček samotných.
0: Ráda věřím. No tak vida, k dnešnímu Mezinárodnímu dní koček ve Fousku v Krupce pojali ještě tuto ideu, že se může pořádat i soutěž kočičí mis anebo mistr.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čas vyměřený dnešnímu světu zvířat ve vysílání Českého rozhlasu Sever s Michaelou Bajerovou ze spolku Fousek utíká velice rychle, ale ještě tady máme jedno téma, tak zkusme alespoň do závěru stručně se toho zmocnit. Padlo tady slovo čipy, že do zahraničí vlastně ta kočka samozřejmě může a musí mít ty papíry, očkování a ten čip. A já mám pocit u psů, že to je povinné, ale u koček nejsem si jistá.
1: Tak čipování u psů už je povinné, naštěstí. U koček bohužel ještě ne a chci věřit, že se toho taky dočkáme. Takže čipování koček je aktuálně na dobrovolné bázi toho majitele. Za nás ve Fousku určitě čipování doporučujeme, protože právě kočka s čipem v případě, pokud se někde ztratí, zatoulá, dostane do útulku a tak dále, je velmi dobře dohledatelná pro toho majitele a čipovanou kočku lze i zdravotně pojistit.
0: No, čip sám o sobě nestačí, pokud vím. Je tak, tam nutná ta registrace?
1: Samotné čipování vám zajistí to, že znáte číslo svého čipu nebo číslo čipu své kočky, ale aby ta kočka byla po vás potom dohledatelná, je potřeba ten čip registrovat v registru.
0: A to funguje, existuje?
1: Ano.
0: Nějaké podrobnější informace, asi existuje nějaká webová stránka?
1: Těch registrů je v současné době více, takže záleží na tom samotném majiteli, v jakém registru kočku nechá, nebo ten čip nechá zaregistrovat. A potom, pokud se něco takového stane, kočka se ztratí, najde ji třeba městská policie nebo právě se dostane k nějakému útulku, tak pomocí čtečky čipu je zjištěné číslo čipu. A pokud je zaregistrované, zjistí se telefonní číslo majitele a tomu se hned volá.
0: No, pokud je těch registrů několik, tak vím, že dlouhá léta se s tím bojovalo právě u těch psů, než se to konečně sjednotilo do jednoho národního registru, tak možná u těch koček by to chtělo taky, než pak pátrat po několika registrech.
1: Budeme věřit, že to bude naše blízká budoucnost.
0: Tak, dobře, ale ty čipy mají ještě jednu funkci, protože v případě, že je kočka čipovaná, čili naprosto jasně identifikovatelná, tak potom může majitel mít i kočku pojištěnou. Tak. A myslím si, že zdravotní komplikace někdy přijdou docela draho.
1: Určitě to zdravotní pojištění doporučujeme majitelům, protože ošetření, kvalitní ošetření u dobrého veterináře opravdu v případě třeba úrazu nebo nějaké vážnější nemoci jde do mnoha až desítek, někdy i stovek tisíc korun. Takže mazlíčka mít chráněného i pojištěním se v současné době určitě vyplatí.
0: Tak a řekla bych, že je to jedna z posledních dobrých rad dnešního hosta pořadu Svět zvířat, Michaely Bajerové. Díky za váš čas, díky za ty rady. Ještě můžeme společně pogratulovat André, která se nás ptala na toho kocoura Aleše, protože knížku usoudili jsme, že si zaslouží ona. Tak pro dnešek opravdu je to všechno. Díky za to povídání, někdy u nás zase naviděnou, naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to moc milé a taky se budu těšit.

0: Blíží se nám 12. hodina a s ní další aktuální zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Ty aktuální zprávy přinese František Janačík, no a pravidelným posluchačům ani nemusím zdůrazňovat, co bude následovat. Samozřejmě pořad Písničky na přání a Dnes s Mírou Tartárkem. Tak si to užijte. Hezký poslech přeje Slávka Brádlová.
1: Chtěl bych napsat báseň,

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V Žadci za hodinu začíná tradiční Neckyáda. V Dubé na Českolipsku dnes večerním programem pokračuje 32. ročník jazzových dnů Evy Pilarové. Dopravu v centru Prahy omezí každoroční průvok festivalu Prague Pride, právě vychází z Václavského náměstí. Je jasno, odpoledne bude i polojasno na horách, kupovitá oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré poledne. Na řeku Ohři v Žadci se dnes vydají osádky na vlastnoručně vyrobených netradičních plavidlech. Start 42. ročníku akce s názvem Neckyáda na Ohři začíná podle webu města od 13 hodin u Maribaru. Závody potrvají do 18. hodiny.
4: Cílem posádek budou záložice, kam poplují po proudu řeky přibližně 3 až 4 hodiny. Program bude pokračovat také zítra a skončí v poledne. Akci pořádá spolek Letní slavnosti. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V letním kině autokempu Duba Nedamov na Českolipsku druhým dnem pokračuje festival jazzové dny Evy Pilarové. Festival zpěvačka společně s hudebníkem Vítem Fialou založila v roce 1995. Co návštěvníci uslyší, popisuje kulturní referentka tamního infocentra Lucie Matysová.
5: Station Band, což je takový prvopočátek ještě mladýho Vítka Fialy, jinak samozřejmě završíme festival vystoupením Jitky Zelenkové, která vystoupí za doprovodu revivalu tanečního orchestru Českého rozhlasu.
2: Program v 19 hodin začíná vokálním uskupením Čtyři tety. Centrem Prahy projde průvod Prague Pride. Pochod hrdosti za práva LGBT lidí vychází právě teď z Václavského náměstí. Zamíří přes ulici Celetná, Dvořákovo náměstí, nábřeží Ludvíka Svobody až na Štvanici. Policie upozorňuje na uzavírky a řidičům doporučuje, aby se centru Prahy raději vyhnuli. Návštěvníky policisté také vyzývají, aby případné nestandardní situace hlásili buď uniformovaným hlídkám, anebo členům ochranné služby. Původ názvů zastávek na trase tramvajové linky číslo 1 v Brně nově vysvětlují informační tabulky. Pracovníci dopravního podniku města je namontovali tento týden. Díky spolupráci s muzeem města Brna odkrývají příběhy skryté za jednotlivými názvy. Lidé se přímo na místě nebo pomocí QR kódu dozvědí, od čeho je název odvozený, a také zajímavosti, které se s místem, kde zastávka stojí, pojí. Českému rozhlasu to řekl ředitel muzea Zbyněk Šo.
1: Počasí.
2: Je jasno, odpoledne čekejte až polojasno, hlavně na horách může být i více kupovité oblačnosti. Teploty do 29 stupňů Celsia, na horách do 24 stupňů. V platnosti je stále varování před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 253 mezi Krupkou Přítkovem a Dubím čekejte kvůli opravám kyvadlový provoz. Omezení v pruzích je naplánováno do konce srpna. Na Českolipsku pozor, kvůli opravám je pro veškerou dopravu uzavřená silnice mezi Svitavou a Velenicemi u Brniště. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Kup mi den,

Tolik pro pěkné víkendové poledne další z písniček, které nestárnou. To byla Lenka Filipová a Až budem to mít. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Miroslav Tartárek, dobrý den. No a pojďme si také osvěžit kontakty do studia a do písniček na přání. Tak telefon i v sobotu sem k nám, ten má číslo 475 212 212 a také i dnes platí, že si o písničku můžete napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, tvar, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho zkazu. A nebo nám napište na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, teď už tady je nachystaná první písnička na přání, k ní tady mám SMSku. Prosím zahrajte od Petry Janů a Hany Zagrové, Já o něm vím své. Pro všechny, kteří poslouchají, díky, Květa z Lovosic.

0: Petra Janu, Hana Zagorová, já o něm vím své. Jsou tady písničky na přání, záhy nás čeká další hvězdná česká zpěvačka. No a také už tady mám ten první telefonát nachystaný. Je z Ústí nad Labem, ve vysílání vítám paní Dášu. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro. Já jsem ráda, že jste teďka ve vysílání.
0: Jo, děkuju, děkuju.
1: Chtěla bych popřát všem posluchačům, a co neposlouchají, pěkný víkend.
0: Ano.
1: Hlavně ne tak slunej, jako je.
0: Myslíte trochu méně, dobře, tak, jak myslíte
1: tak.
0: Vy?
1: A písničku bych přála manželovi, vám.
0: Děkuju.
1: A všem mým známým, který poslouchají tenhle rozhlas, aby jim bylo veselo.
0: Děkujeme z Českého rozhlasu.
1: A vám hlavně a vašim rodičům taky přeju hodně zdravíčka.
0: Vy jste říkala, že byste ráda od Marie Rotrové Kuň bílý. Je to tak? Souhlasí to?
1: No, je to tak.
0: No, tak si to pustíme a ať máte krásný víkend. A pozdravujte pána. A naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuju a přeju hezký den. Naslyšenou.

0: Zpívali tedy Marie Rotrová, Kůň bílý v písničkách na přádí na Českém rozhlasu Sever. Ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná posluchačka Libuška z Děčína, kterou vítám a vás zdravím.
1: A já zdravím krále Miroslava.
0: A já kněžnu Libuši tím pádem.
1: Přeji mu hezký den všem posluchačům. A tady ta písnička bude pro Janičku sousedku a potom to bude pro Romana do Benešova, protože zítra má svátek.
0: Ano.
1: Tak Romčo, já ti přeju hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné, hodně lásky, protože je pořád málo a hodně všeho, co by za to stálo. A ještě ta písnička bude pro tvýho tatínka Káju a jinak to bude pro všechny posluchače a vám do rádia a já moc krát děkuju.
0: Ani a zač. I pro vás samozřejmě, jak jsme se domluvili, bude tady teď hrát písnička, kterou v češtině všichni znají od Evy Farné, jako Mám boky jako skříň, tak se to jmenuje. My jsme tam nachystali spolu ten originál té písničky od americké zpívačky Meghan Trainor All About That Bass. Tak si to zahrajeme, ať se hezky poslouchá i v Děčíně.
1: A děkuju moc.
0: A zase někdy u nás naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady písničky na přání, za námi první telefonáty a já tady mám teď také nachystaný jeden z e-mailů a je to přání ke krásným kulatým narozeninám. Dobrý den, chtěli bychom vás tímto poprosit o zahrání písničky pro pana Ladislava Lhnerta k jeho dnešním 70. narozeninám. Milý Láďo, přejeme ti hodně moc zdraví, štěstí, lásky, pohody a radost z každého dne. K tomu ti posíláme za všechny, kteří tě mají rádi, písničku Už koníček pádí od Valdemara Matušky a těšíme se na oslavu Hana a Venda.

0: Tolik tedy Valdemar Matuška, písnička Už koníček pádí, ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání. Nachystaný tady mám teď zase pro změnu další telefonát z Litvínova. Nám volá posluchačka Alenka, kterou také vítám a zdravím. Dobrý den.
1: Vítám vás i posluchače.
0: Tak vy jste říkala, že jste procestovali malem celou planetu dokola, tak, ale teď už jste...
1: kolem dokola.
0: A teď už jste ale zpátky v té vaší ulici, tak proto jsme tam vybrali Voxela v naší ulici. No a samozřejmě vás tady vítám zase u nás ve vysílání po nějaké době. No a komu tu písničku pustíme, komu ji zahrajeme?
1: No, pustíme ji mě a dceři pro radost, že jsme dobře dojeli.
0: A že jste v té vaší ulici, ano.
1: Takže to bylo jedlý.
0: Ano. Takže ale spousta zážitků byla, tak je to můj.
1: Ten bůh, on prostě úžasný.
0: Jo. Tak hezké vzpomínání, ale teď už ryze český Voxel a v naší ulici a samozřejmě Alenko, až se hezky poslouchá, zdravím taky dceru a zase někdy zavolejte. A naslyšenou.
1: Zavoláme.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: naší ulici, Voxel, písničky na přání a pokračujeme s dalším telefonátem. Ten je ze Žatce, tam jsme se dnes ještě nevypravili po telefonních linkách. Ve vysílání vítám paní Boženu, dobrý den.
1: Dobrý den, Merečku, zdravím vás a všechny věrné posluchače. Jsem ráda, že jsem se dovolala a chci oplatit Pavlíkovi z Kostelce jeho včerejší krásnou písničku. Tak mu dneska posílám a posílám písničku Andělce, Božence, Honzíkovi a Františkovi a všem přátelům, s kterými se dáváme hrát, všem posluchačům a přeju všem krásný víkend a krásné léto.
0: A mám
1: je
0: to stejné.
1: Krásné a užívejte ho.
0: Přesně tak. No a i ta písnička je krásná, vyznání, jenom ten název. Tady jsou Bobra Motýl a ať se vám hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Domácí 80. léta a písnička, která nestárne, to byla Marcela Holanová a Cesty lásek. No ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání a tady máme dnes opět také celou spoustu vašich písemných vzkazů. Tak teď je jeden z dalších e-mailů. Hezkou sobotu, dnes má 45. narozeniny australská zpěvačka Vanessa Emarousi, která zazářila na letních olympijských hrách v Sydney v roce 2000 s hitem Absolutely Everybody. Vanessa loni vystupovala v Liberci na festivalu Benátská jako doprovodná zpěvačka Davea Stewarta. Soběslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Sylvie z Prahy a teď už ta písnička.

a v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever hned další čtení, další váš e-mail. Dobrý den, prosím vás o zahrání písničky Láska je největší dar od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Janu Frýdovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

Marcel Smužek, láska je největší dar. Já tady mám nachystanou ještě alespoň jednu SMSku. Dobrý den, tady čtu. Prosím, zahrajte písničku od Marie Rotrové, Muž číslo 1, pro mého manžela Jirku k našemu dnešnímu výročí svatby. No a také pro mě a pro mé dcery Elišku a Adélku. Písničky na přání za chviličku končí, bude totiž 13 hodin a to znamená, že vás čekají aktuální zprávy, tedy další aktuální zprávy. No a po nich už začíná pořad Zámecké léto, aneb jak se žije na šlechtických sídlech dnes. A po 14. hodině se na vás u pohodového odpoledne těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Vhazování předmětů do výběhu ubližuje zvířatům, případy podle ústecké zóny jsou ojedinělé. Zájemci dnes můžou na Jizerce v Jizerských horách společně s astronomy do noci pozorovat oblohu. Za facebookové výhrůžky smrtí novinářce uložil soud v Děčíně seniorovi podmínku a peněžní pokutu. Je jasno odpoledne i polojasno, na horách čekejte kupovitou oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Někteří návštěvníci ústecké zoologické zahrady opakovaně hážou předměty do výběhů a do expozic. Zahrada o tom informovala na sociálních sítích, kde zveřejnila také fotky. Lidé tak mohou zvířatům ublížit, řekla Českému rozhlasu koordinátorka veterinární péče v zahradě Jitka Nesvorová.
4: Tyto případy řešíme poměrně často. Nejčastěji se jedná o krmení nebo házení předmětů na zvířata. Nejzávažnějším předmětem ve výběhu bylo jablko napíchané špendlíky. Náš aligátor přišel po incidentu, kdy na něj návštěvník hodil cihlu o jedno oko.
2: Podle Nesvorové je většina areálu pod kamerovým dohledem. Ten pomáhá identifikovat nevhodné chování a také řešit případné incidenty. V osadě Jizerka v Jizerských horách můžou lidé společně s astronomy pozorovat hvězdy. Koná se tam akce Den a noc na Jizerce. Program začíná právě teď a potrvá do pozdního večera. Návštěvníky čekají odborné přednášky o vesmíru, sledování slunce speciálními dalekohledy a posetnění komentované pozorování noční oblohy. Za výhrůžky smrtí novinářce pod příspěvkem na Facebooku poslance Jindřicha Rejchla z Hnutí Pro uložil okresní soud v Děčíně obžalovanému přispěvateli půlroční podmínku a peněžitý trest ve výši 10 000 korun. Informoval o tom v pátek server Novinky.cz. Na síti LinkedIn rozhodnutí soudu vůči seniorovi uvítala i dotčená novinářka Zuzana Černá. Podle jejich slov se hrdinové za klávesnicí za anonymitu neschovají. Sucho v Česku se zhoršuje. Nedostatek vody hlásí skoro všechny řeky i některé nádrže. Velmi špatná je situace třeba v povodí Vltavy, kde už většina malých toků úplně vyschla. Vodohospodáři udržují větší průtoky vypouštěním vody z přehrad. Třeba hladina Orlické nádrže je přibližně o 11 metrů níž než obvykle. Zásoby pitné vody ale současné sucho podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly neohrozí.
5: Máme i kategorii takzvaných vodárenských nádrží, které jsou prioritně určeny pro zásobování pitnou vodou, a ty jsou naplněny i v tomto období na 70-80%, takže nejsou nijak ohroženy a budou také neustále zabezpečovány dále.
2: Výrazně klesá taky třeba hladina Svratky, povodí Moravy, do ní proto zvířské přehrady vypouští až třikrát více vody, než do nádrže přitéká.
1: Počasí.
2: Čekejte až polojasno, hlavně na horách může být více kupovité oblačnosti, převládá ale jasno, teploty do 29 stupňů, v platnosti je varování před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 mezi kruhovou křižovatkou u Staré pošty Přestanov až ke křižovatce u čerpací stanice Ono u Chlumce je uzavřená pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
6: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.

0: Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
1: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta tzvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
0: Pak taky po roce 48 vlastně přišli Kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší Kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
1: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 48 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
0: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
1: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
0: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
1: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
0: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
1: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitel.

0: Amerika, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii. Myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
1: Vy jste se narodil kdy a kde?
0: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
1: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
0: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval, a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jako sem na zámek?
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hlavně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tady najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský del Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenné.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si na... Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapra dědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku S čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede potom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky S čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče, obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho.
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad?
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. By si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové varují před vedry a rizikem požárů. Část naučné stezky v Dubí je kvůli nebezpečnému stromu uzavřena. Při demoličních pracech se samovolně zřítila část budovy 34 ve zlínském továrním areálu. Je jasno, čekejte i polojasno na horách i kupovitou oblačnost. Teploty dnes do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou v neděli a v pondělí překročit 32 stupňů. V neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují také před silnou tepelnou zátěží, tedy rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů a nemocných. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Nakloněný strom ohrožuje návštěvníky naučné stezky v Dubí na Teplicku. Do části v okolí oblasti Paraplíčko Kaplička proto platí zákaz vstupu. Lesy České republiky označily místo výstražnou páskou a domlouvají s odbornou firmou likvidaci stromu.
2: Vysoký buk se větrem nalomil a pak se opřel o druhý strom. Stojí na složitě přístupném místě a podle lesního správce Aleše Kilba není možné pokácet ho běžným způsobem. Lesy České republiky se proto na dalším postupu domlouvají se specialisty. Oblast Kapličky v lesní části trasy osázené dřevěnými sochami proto zatím zůstává uzavřená. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Část vyhořelé budovy číslo 34 ve zlínském továrním areálu se při demoličních pracech samovolně zřítila, sesunula se nejvíce poškozená západní strana objektu. Podle mluvčího společnosti Krým Marcela Šmita trosky, které spadly dovnitř vyhořelé budovy, nikoho nezranily a nepoškodily ani techniku. Demolice byla přerušena do doby, než se usadí prach.
3: Samozřejmě to věc, kterou demoliční firma počítá, tak jak i statici zmiňovali, zejména tady ta západní část byla z pohledu statiky nejvíce narušena, to znamená, počítalo se s tím, že v rámci těch demoličních prací může dojít k samovolnému zřícení nějaké větší části a to se právě dneska stalo.
1: Budova 34 v továrním areálu ve Zlíně začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno. Část stavby se zřítila ještě v ten den, hasiči pak požár likvidovali více než 2 týdny. Dnes je Mezinárodní den ženského orgazmu. Poprvé byl vyhlášen před 20 lety v brazilském městě Esperantina. Jeho cílem je upozornit na ženské sexuální zdraví, podpořit otevřenou komunikaci a zbořit tabu spojená s ženskou rozkoší. Slaví se v zemích Jižní Ameriky, ale taky třeba v Norsku. Podle zakladatele dne je jedním z cílů připomenout tzv. Orgasm gap, tedy rozdíl v dosahování sexuálního uspokojení mezi muži a ženami.
0: Počasí.
1: V platnosti je varování před požáry. Noc bude jasná, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách a v údolích i na 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou velmi slunečno, později večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty zítra od 30 do 34 stupňů Celsia, na horách do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na průtahu Liboucem na Ústecku policie řeší nehodu v křižovatce na Tisou. Nehoda je se zraněním, počítejte se zdržením. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je pár minut po 14. hodině a právě začíná sobotní pohodové odpoledne. Tak kolik památek jste už letos o prázdninách navštívili? V našem dalším vysílání vám odborník dá pár tipů z Ústeckého kraje. Dojde také na rubriku Co v učebnicích nebylo. Nachystali jsme i spoustu písniček, které opravdu nestárnou. Těšit se můžete na Hanu Zagorovou nebo Karla Gotta. A tohle už jsou ale Lucie Bílá a Josef Vojtek s písničkou Zítřejší ráno.
0: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: Pro tu nejvíkendovou náladu s Českým rozhlasem Sever písnička, která nestárne. To byla Hana Zagorová, určitě jste ji poznali, a Sliby chyby. Kde u nás najdete nejvyšší vodopád? Odpověď nabídne právě teď Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometru? Pančavský vodopád v Krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých

0: výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tolik písnička od Olgy Lunové. Posloucháte Český rozhlas Sever, kde už je pro vás nachystaná reportáž sobotního pohodového odpoledne. Cyklus České televize Skryté skvosty představuje méně známé památky a památkáři nad tím mohou jen jásat. To Slavce Brádlové potvrdil památkář Oldřich Pešek z Národního památkového ústavu.
1: Ano, myslím si, že určitě. Kor v dnešní době, myslím si, že potřebujeme ukazovat veřejnosti, co všechno máme v naší zemi, a to nejen to, co spravuje Národní památkový ústav, samozřejmě v té obecné rovině. Myslím si, že to může sloužit i k pochopení toho, že máme být na co hrdit.
2: Ústecký kraj je zapsaný nepříliš lákavě. Nicméně těch hradů a zámků tam máme neúrekom, jak říkají bratia Slováci. Myslíte, že třeba ta větší propagace by pomohla i tomu, aby to Ústecko se přestalo vnímat jako nějaký odstrčený region?
1: Určitě, a je velká škoda, že je vnímán jako odstrčený region, protože samozřejmě návštěvníci mají zakódováno už v genech, že na dovolenou se jezdí do jižních Čech, na jižní Moravu, ale já třeba Ústecko mám velmi rád a mnohé z těch objektů, které tam jsou skrytými skvosty, které ještě čekají na své objevení, a je to určitě i o tom, aby nám v tomto pomohl i Czech Tourism a další kolegové, kteří vytvoří, řekněme, turistické zázemí pro návštěvníky v tomto regionu. Ten ústecký region nejenže má ty objekty, ale ještě není úplně zvyklý na to, že tam ti návštěvníci přijíždějí ve větší míře a ta návštěvnická infrastruktura tam občas chybí. Takže věřím tomu, že i tento projekt tomu může napomoci. Kdybyste chtěla jenom zmínit prostě Libochovice, Ploskovice, samozřejmě Jezeří, jo, Jezeří je fenomén, ale myslím si, že to souvisí i s proměnou té krajiny. To Krušnohoří, i to Krušnohoří samo o sobě. Krásný dvůr, ale můžeme se podívat i na druhou stranu. Mě třeba je kolikrát líto, jak je takovou popelkou v Ústeckém kraji Benešov nad Ploučnicí, a přitom je to vlastně městečko s pěti zámky. To je fenomén, to je unikát. Jo. Velké Březno zase velmi noblesní, takže těch objektů je tam opravdu velká řada.
2: Řekla bych, že Velké Březno má také jednoho z těch agilních kastelánů. Pan Miloš Musil tam pořádá neskutečné věci a sám o Velkém Březně říká, že je to zámek nejmladší, nejmenší a nejkrásnější.
1: Každý kastelán vám bude říkat o svém zámku, že je nejhezčí, nejkrásnější, nejlepší a tak dále, což je přirozené a je důležité, že to takto říkají. Myslím si, že je to hlavně o tom, že každý návštěvník má samozřejmě malinko jiné vnímání krásy, vztahu k nějakému období v historii, proto je vlastně i krásné to, že Národní památkový ústav disponuje tím širokým konvolutem památek, takže každý si tam potom může najít to své. A není to jenom v Národním památkovém ústavu, je to prostě celoplošně, celorepublikově.
0: Nechci unavovat čísly, ale určitě stojí za zmínku, že v našem kraji je přes 3,5 tisíce památkově chráněných hradů, zámků a jiných staveb. Máme 8 městských a vesnických památkových rezervací a 17 památkových zón. Zkrátka je z čeho vybírat a co obdivovat. A na Českém rozhlasu Sever nás čeká další muzika. Náhned je tady skupina Boniem.

Posloucháte Český rozhlas Sever. Pro dobrou náladu jsme si od Jany Kratochvílové zahráli písničku Mám ráda tvůj smích. A pokud právě přemýšlíte, kam dnes v sobotu vyrazit za kulturou, máme pro vás pár tipů. Na úvod vás pozvu na Větruše Open Air Festival 2026 v Ústí nad Labem. Od 16 hodin se tam můžete pobavit v rytmu house, techno house, afro house a melodic techna. Pokud byste dali raději přednost vernisáži, tak galerie v Podstávce v Jiřetíně pod Jidlovou nabízí od 16 hodin Fantasvět Renaty Netopilíkové. Jde o výstavu olejomaleb z turánecké malířky a svébytné autorky postsurrealistické tvorby. Vernisáž uvede Martin Louka a o hudební doprovod se postará Vláďa Málek. Až do 17 hodin můžete dnes navštívit hrnčířský jarmark v Levíně v Českém středohoří. Čeká vás přehlídka tradiční levínské keramiky, lidových řemesel a bohatý doprovodný program. Otevřené budou také všechny levínské dílny. Ukázky točení na hrnčířském kruhu doprovodí svou hudbou dechová kapela z nedalekých Merboltic, Merbotrubky. Kamenický Šenov zve od 17 hodin a 45 minut na hudební festiválek u Panské skály. Vystoupí kapely Jakub Děkan Band, Sto zvířat a Horký žeslíže. V rámci kulturního léta v Žatci vás na náměstí Svobody čekají Hlasy podvečera. Od 17 do 20 hodin je to talk show moderátora a imitátora Petra Martináka s vystoupením zpěváka Matěje Štrose. Hudbu na vinicích dnes nabízí vinařství Johan V. v Přebývlicích. Od 18 hodin tam vystoupí skupina Čechomor. Na Hvězdárně v Teplicích pak od 18 hodin a 30 minut začíná art workshop s magistrou Markétou Minaříkovou. Ten navazuje na přednášku inženýra Karla Slavíka na téma vesmírné objekty. Tradiční růže od Kasanovy startuje v 19 hodin v Duchcově, konkrétně v zámecké zahradě pod balustrádovým schodištěm. Jde o 29. ročník celorepublikové soutěže neprofesionálních zpěváků milostné písně. V porotě zasednou Pavel Trávníček, Monika Trávníčková a Vendula Příhodová. Slovem provází Alexander Hemala a výtěžek bude věnován na pomoc nemocnému dítěti z Duchcova. Hudební večer nabízí od 19 hodin také český ranč v Zákupech. Vystoupí kapely U-Style, Pavel Brimner Tribute Band a Lipofolk. Akce proběhne pod zastřešeným pódiem i hledištěm, takže se koná za každého počasí. To bylo několik kulturních typů a teď už je nachystaná na Českém rozhlasu Sever další hezká písnička. Tady je Pavel Habera a je tam Tom Těž.

0: Pro pěknou sobotu s Českým rozhlasem Sever jsme si právě zahráli další písničku, která nestárne. To byl Karel Gott a Kam se schoulíš.
1: Křížem krajem.
0: Necelý kilometr severně od obce Království u Šluknova najdete obnovenou sakrální památku. Kalvárii se 14 výklenkovými zastaveními a 4 kaplemi. Podíváme se na ní s Evou Bucharovou.
2: Počátky téhle křížové cesty sahají do roku 1859 a zasloužili se o ní faráři a místní obyvatelstvo z Království a Šluknova. Po odsunu německého obyvatelstva křížová cesta ztratila svůj význam a celý areál spustl. Kaple se rozpadly, dřevěné reliéfy z výklenkových kaplí byly vykradeny. Zájem o tuto památku ztratila i římskokatolická církev, které se u nově příchozího obyvatelstva nepodařilo probudit náboženské nadšení. Událost v roce 2003 ale nastartovala úsilí směřující k obnově. Lidé si uvědomili, že se nemůžou chovat barbarsky k památkám, byť tyto nemají žádný vztah k jejich vlastním kořenům. Starousedlíci, jejichž předci křížovou cestu v království vybudovali, sice museli odejít, ale nově příchozí pochopili, že je třeba v jejich odkazu pokračovat, pokud se z nově nabitého životního prostoru chtějí radovat stejně jako jejich předchůdci. Konec konců právě sakrální areál u království je nejen zajímavým krajinným prvkem, památkově chráněná je dokonce i historická zeleň, ale i přitažlivou turistickou pamětihodností, pomáhající v regionu oživit kdysi čilý cestovní ruch. Z křížové cesty v království dojdete na mnoho zajímavých míst, kromě jiného na nejnovější a nejsevernější rozhlednu v Česku, Jitrovník. Rozhledna bude slavnostně otevřená 26. září.
1: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, sobotní pohodové odpoledne v plném proudu. Dozněla nám písnička od Dana Bárty a před námi je další z reportáží a další téma. Liberecká zoologická zahrada dnes slaví 122. narozeniny. Pro své návštěvníky si proto připravila symbolické vstupné za 122 korun a taky další program. V nejstarší české zoo je naše reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak ten zmiňovaný narozeninový program spočívá ve speciálním online kvízu. Lidé si u vstupu do zoo můžou do mobilních telefonů stáhnout aplikaci, ve které se jim načte kvíz s otázkami. Každou z nich si můžou zobrazit pomocí speciálního puku, ty jsou rozmístěné po zahradě. Celkem je tady 8 stanovišť a lidé se na nich dozví například něco z historie zahrady nebo třeba zajímavosti o vybraných zvířatech. Většina lidí, se kterými jsem mluvila, tak ale o narozeninách nevěděli. Výlet do zoo měli povětšinou naplánovaný nezávisle na dnešním programu.
0: Přišli lidé i kvůli nějakým konkrétním zvířatům?
1: Ano, někteří měli vybraných několik zvířat, která chtějí rozhodně a konkrétně vidět. V oblibě jsou lachtani a taky slonice Bala. S tou se někteří návštěvníci přišli rozloučit, protože v září bude odjíždět do specializovaného zařízení ve Velké Británii. Po přesunu Bali dlouholetá tradice chovu slonů v Liberci prozatím skončí. Stejně tak bude končit taky chov bílých tygrů. Aktuálně je v zoo poslední bílá tygřice Surya Bára. Podle ředitele zoo Davida Nejedla nebude zoo v chovu pokračovat kvůli tomu, že se nejedná o samostatný druh, ale o uměle vyšlechtěnou formu. Do budoucna by ale měl v zahradě přibýt ohrožený tygr usurijský.
0: Bude tedy v některé ze současných expozic?
1: Jeho výběh vedení zahrady plánuje v nové části, která se bude jmenovat Údolí ohrožené divočiny. Aktuálně se rozšíření zahrady připravuje, stavba jeho první části by měla podle Nejedla začít přibližně za 3 roky. Rozloha zahrady se díky rozšíření zdvojnásobí. Aktuálně má zhruba 14 hektarů.
0: Liberecká zoo je nejstarší v Česku. Připomeňme ještě její historii.
1: Před 122 lety požádal ornitologický spolek v Liberci o pozemky v dnešních lidových sadech za účelem vybudování zoologické zahrady. V té době šlo o několik voliér vodního ptactva a taky oborů se srnci. Postupně se pak zahrada začala rozrůstat. Vzhledem k tomu, že je nejstarší, má podle ředitele Nejedla řadu nevýhod. Některé výběhy jsou například malé, proto se zahrada postupně snaží expozice zvětšovat. Podle Nejedla tak sice ubývá druhů, ale zlepšují se podmínky pro chov.
0: Říká reportérka Kateřina Kubíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tolik na Českém rozhlasu Sever Marta Kubišová a Hey Jude. Pomalu se nám také blíží 15 hodin a vás tím pádem čekají další aktuální zprávy. Například uslyšíme, že meteorologové varují před dalšími vedry. Zítra a v pondělí budou teploty stoupat nad 32 stupňů Celsia. Za chviličku se ve vysílání naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Levíně na Litoměřicku se koná hrnčířský jarmark. Jiřetín pod Jedlovou na Děčínsku ožil tolštinskými slavnostmi. Téměř 2/5 Čechů nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu, ukázal to bleskový průzkum Medianu pro Český rozhlas. Je jasno, čekejte i polojasno a na horách kupovitou oblačnost, teploty do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na náměstí u kostela Povýšení svatého kříže v Levíně na Litoměřicku se právě koná tradiční hrnčířský jarmark. Kromě 4 tamních keramických ateliérů se na jarmarku představuje i sklář Oliver Vážný s mobilní sklářskou pecí a tvoří přímo na dvorku hrnčírny číslo 10. Program v Levíně začal dopoledne, končí za 2 hodiny. Jiřetín pod Jedlovou na Děčínsku hostí tolštejnské slavnosti. Program začal v 10 hodin dopoledne a nabízí jarmark, živou hudbu, rytířské vystoupení, starobylá řemesla i dílničky pro děti. Večer se návštěvníci s lucernami vydají na světluškový pochod k hradu Tolštejn. Slavnosti tam v 21 hodin zakončí noční divadelní představení. Česko zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Plzeňském nebo Ústeckém kraji by teploměry mohly ukázat i přes 32 stupňů Celsia, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká to meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
2: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím vzniku požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat v přírodě oheň a sledovat vyhlášky místních obcí. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechům. 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných takzvaně neví. Vyplynulo to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
5: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
6: Nesouhlas uváděli častí lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
5: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
7: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
5: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V platnosti je mírné varování před požáry. Noc bude jasná, teploty ale klesnou na 12 nebo 15 stupňů. Na horách a v údolích čekejte i kolem 9 stupňů Celsia. Zítra, tedy v neděli, bude většinou velmi slunečno. Později večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty zítra od 30 do 34 stupňů Celsia, na horách do 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Policie v regionu řeší několik dopravních nehod. V Děčínské ulici Slovanská je to nehoda se zraněním. Na silnici 253 z Chabařovic do Předlis na Ústecku policie dokumentuje srážku osobního auta se zvěří. Nehoda dvou osobních aut je u obchodní zóny v Otvicích u Jirkova a na silnici mezi Polevskem a Svorem na Českolipsku. Také nehoda dvou osobních aut. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je pár minut po 15. hodině a na Českém rozhlasu Sever pokračujeme v pohodovém odpoledni. A co vás v našem vysílání čeká dál? V Roudnici nad Labem pokračuje obnova městských parků. Město letos do zeleně investuje 6 milionů korun. Slaví se také nový park na kolečku. Víc uslyšíte v této hodině, budeme si také povídat o počasí s meteorologem a samozřejmě nevynecháme ani spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Pavla Bobka nebo Petra Reska. Na ovoci ale zahrajeme od skupiny Čechomor Proměny. Přeji vám i nadále tu nejlepší sobotu.
3: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: Písnička, která opravdu nestárne, to byl Pavel Bobek a Má dívka N. Posloucháte Český rozhlas Sever a v našem pohodovém odpoledni zůstáváme i nadále. A před námi je také další slíbená reportáž. V Roudnici nad Labem pokračuje obnova tamních parků. Aktuálně dělníci pracují na novém altánu v Tyršově parku. Městské čtvrti Hracholusky a Podlusky navíc do 2 let propojí nový park na kolečku.
1: Po levé straně tu máme složený materiál, který právě teď teda odváží do plochy a začíná dláždění na štěrkovém základu. A ta cestní síť by měla být z několika druhů materiálů, měly by tu být jak matové cesty, tak ty dlážděné.
2: Ukazuje mluvčí Jan Vancl na plochu, kde se právě rýsují první cesty. Samotná zeleň přijde na řadu jako poslední. Během následujících let pionýrské dřeviny vystřídají vzrostlé stromy a tímto ale nekončí, přibližuje místo starosta Richard Červený za TOP 09.
3: A můžeme se tam těšit nejenom samozřejmě na zeleň, ale i na multifunkční hřiště, na dětské hřiště, přílouku, grilovací místa.
2: Kolik takový nový park vlastně stojí?
3: Bereme

0: Na podzim budou vysazeny trvalky.
1: Spolu s Janem Vanslem stoupáme po jedné z cest až k altánu, kde právě pracují zedníci.
0: Můžete vidět na stěnách ještě zbytky grafity, ale po obnově těch sloupů bude aplikován antigrafity nátěr, aby bylo jednodušší dál altán udržovat.
1: Celkem na obnovu a údržbu zeleně radnice letos vyčlenila 6 milionů korun. Zaměřují se tu také na takzvanou modrozelenou infrastrukturu.
2: Se snažíme tam, kde to dává smysl, budovat trvalkové záhony, pracujeme s dešťovou vodou už dlouhodobě, tak by nám neotékala z povrchu, ale abychom ji dokázali využít aspoň na závlahu vlastně, ať už rostlin nebo stromů.
1: Uzavírá Richard Červený. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Roudnicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje.

0: Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik pro dobrou náladu skupina Elán i dál přeji všem pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se dnes nebo zítra na koupaliště, na nějaký výlet, nebo vás čeká grilovačka, nebo snad také nějaká venkovní kulturní akce? Že se ptáte, jaké je a bude počasí u nás na severu Čech? Tak právě proto mám teď na telefonu Martina Hinčicu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jaké je teď počasí tady u nás na severu Čech?
1: Tak je to jednoduché, máme všude slunečno, jasno nebo skoro jasno a ty teploty, ty se pohybují mezi 26 až 29 stupni Celsia, jenom o něco chladněji máme ve Šluknovském výběžku, kde máme okolo 23 stupňů a i na horách to máme teploty, které přesahují 20 stupňů Celsia.
0: Jak jsem říkal, možná se někteří posluchači chystají na nějaké ty venkovní kulturní akce, možná i večerní, tak jak to bude vypadat v noci na zítřek?
1: V noci to bude vypadat tak, že ta malá oblačnost, to znamená jasno nebo skoro jasno, bude převládat i dále, to znamená neočekáváme ani během noci žádnou výraznější změnu. A ty teploty, které dneska po ránu už byly celkem nízké, tak podobně i zítra ty minima budou nejčastěji mezi 15 až 12 stupni Celsia. Nicméně můžou být i lokality, zejména nějaká uzavřená údolí, kde ty teploty mohou klesnout až k 10 stupňům.
0: Před námi je další víkendový den, tedy neděle, tak jak bude zítra?
1: Neděle bude ve znamení zvyšujících se teplot, ale jinak i zítřek bude velmi slunečný, to znamená jasno nebo skoro jasno. No a když jsem nastínil ty teploty, tak musím dodat, že se budou zvedat, bude přibližně o 4 stupně tepleji, než je tomu dnes, tedy 30 až 33 stupňů Celsia. A zejména v Polabí a po Ohří může být až 34 stupňů a ve Šluknovském výběžku, podobně jako dneska i zítra, bude o něco chladněji a bude tam v uvozovkách pouze do 30 stupňů.
0: Tolik Martin Hinčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za opravdu vyčerpávající informace a zase někdy naslyšenou.
1: Přeju pěkný zbytek odpoledne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pro dobrou náladu jsme si zahráli písničku Ještě světu šanci dej. To byla Helena Vondráčková. Sobotní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje a teď už pro vás máme filmové tipy. Více nám o komedii 6 gramů teď poví Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy.
3: V kinech vás díky nové české komedii 6 gramů čeká jedno vážné téma, podané velmi nevážně. Čtyři otcové se potkají v tělocviční střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevině. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem. V rolích otců by vás neměli zklamat Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, David Novotný a Martin Pechlát. V těch dalších se pak opět objeví známá jména Lenka Vlasáková, Petr Uhlík, Jiří Vyorálek, Erika Stárková, Klára Isová nebo Martin Finger.
2: Filmové

0: Pro pěknou sobotu jsme si zahráli další písničku, která nestárne. To byl Petr Rzek a Nejkrásnější déšť.
1: Křížem krajem.
0: A s Evou Bucharovou teď vystoupáme na městskou věž v Chomutově. Dáme si do těla, ale stojí to za to. Z vrcholu je totiž krásný výhled na historické centrum města.
2: Dominantou severní strany chomutovského Husova náměstí je městská věž, vysoká 54 metrů. Na věž je možné od května do září, denně kromě pondělka, vystoupat a prohlédnout si historické centrum Chomutova s jeho středověkým půdorysem, měšťanskými domy, radnicí a kostelem svaté Kateřiny. Chomutovská městská věž přiléhá ke gotickému kostelu Na nebevzetí Panny Marie a tvoří dominantní stavbu městské památkové zóny Chomutova. Dostavěná byla roku 1525. Na přelomu 15. a 16. století byla spodní část zaklenuta bohatou sklípkovou klenbou. Po roce 1625 byla stavba zastřešena a zvýšena o poslední patro se strážním, dnes vyhlídkovým ochozem, kde vykonával službu věžný. Pro jeho potřeby bylo ve věži zřízeno i několik místností. Povinností věžného byla kontrola města i okolí a vyhlášení poplachu v případě nebezpečí. To se stalo věžnému osudným 14. května 1639, když upozornil na blížící se vpád Švédů do města. Ti ho po dobytí Chomutova schodili z věže a potom svrhli do studny. Naposledy byla městská věž přestavěná v roce 1874 v novogotickém stylu. Při stoupání na věž si můžete pročíst zajímavosti z historie města Chomutova.
1: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever a sobotní pohodové odpoledne. Dozněla nám písnička od Nadi Urbánkové a Karla Černocha a sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury piva. Zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmené použít třeba proso nebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin ale v nabídce českých pivovarů zatím chybí. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze teď chtějí uvařit pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady tři sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových tří úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad, jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen a i hezky chrastí.
2: To je vlastně jako neloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
1: Máme tady dvě varny. Jednu starší, čtyřnádobovou, a poté modernější, dvounádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
3: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
2: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
0: A na Českém rozhlasu Sever nás čeká další písnička. Je od skupiny Ready Kirken.

Holik na Českém rozhlasu Sever, skupina Rady Kirkena 1 plus 1. Pomalu se nám blíží 16 hodin, vás tím pádem čekají další zprávy a hned potom pořad Hvězdné návraty. Dnes se můžete těšit nejen na slavné scénky, ale i filmové a zpěvné role velkého kamaráda Vladimíra Menšíka. Řeč bude o herci, který se narodil na Moravě, ale dostal se i k Janu Verichovi do Prahy. Bavit vás bude Lubomír Kostelka. Autor pořadu Patrik Rozehnal vás u poslechu přivítá jako obvykle krátce po 16. hodině. A po 17. hodině se u pořadu Hudební legendy naslyšenou těší Mirek Tartárek. Mějte se hezky.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Hasiči dnes zasahovali u požáru lesa na vrchu Špičák u Oseka na Teplicku. Koupaliště v Chřibské na Děčínsku nabídne už za hodinu country a folkovou hudbu. České recepty nově přijímají také lékárny v Rakousku. Je jasno až polojasno, na horách čekejte i kupovitou oblačnost. Teploty se stále drží i do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné sobotní odpoledne. 6 jednotek hasičů zasahovalo dnes u požáru lesa na vrchu Špičák, u Oseka na Teplicku. Oheň podle mluvčí hasičů Petra Pelikuse zasáhl plochu zhruba 1500 metrů čtverečních v těžko přístupném terénu. Hasičům se ho ale podařilo rychle lokalizovat. Požár zlikvidovali krátce před 15. hodinou a příčinu jeho vzniku teď vyšetřují. V Chřibské na Děčínsku za hodinu začíná hudební akce Chřibské country léto. V areálu místního koupaliště zahrají 4 country a folkové kapely, například úseští Blackout Bluegrass Band nebo praští Grey Smoke. Návštěvníci si mohou na místě koupit i občerstvení. Akce končí ve 22 hodin. Na výstavě Křehká krása v Jablonci nad Nisou se dnes v 17 hodin a 15 minut představí finalistky soutěže Miss České republiky 2026. Návštěvníci si v rámci programu budou moci prohlédnout i korunku pro královnu krásy. Více řekla předsedkyně představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Jitka Baláková.
3: Na Křehké kráse korunka bude představena. Dělá se v barvách trikolory, v rovných lajnách, žádné kudrlinky, aby byla oddělitelná od ostatních korunek.
1: Výstava Křehká krása v Jablonci nad Nisou potrvá do zítřka. Léky předepsané v Česku na e-recepci lidé můžou nově vyzvednout také v lékárnách v Rakousku. Dosud takovou možnost měli v 9 zemích Evropské unie, třeba v Chorvatsku, Řecku nebo ve Španělsku. K vyzvednutí léků bude kromě e-receptu zapotřebí také doklad totožnosti. Více řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
4: Recept zatím lze vyzvednout pouze v některých lékárnách. Jejich seznam lze zjistit na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde odkazujeme na informace poskytnuté od rakouských kolegů. V případě, kdy pacient bude mít jakýkoliv problém s výdejem e-receptu v cizině, který nemůže vyřešit na místě s vydávajícím lékárníkem, může využít kontaktní údaje uvedené na webu.
1: Novým kandidátem na maďarského prezidenta je bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Vybrala ho vládní strana Tisa premiéra Pétera Maďara. Hlavu státu mají poslanci zvolit v úterý. Tisa má v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. Očekává se, že Baka ve volbách zvítězí. Maďar odvolal předchozího prezidenta země Tamáše Šujoka změnou maďarské ústavy. Vyčítal mu spojení s režimem bývalého premiéra Viktora Orbána.
2: Počasí.
1: V platnosti je varování před požáry, noc bude jasná, teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů, na horách a v údolích i na 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou velmi slunečno s teplotami i do 34 stupňů Celsia, na horách počítejte s teplotami do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Dálnici D8 řidiči hlásí za 50. kilometrem ve směru na Prahu kolonu asi 20 ukrajinských kamionů doprovázenou vojenskou policií.
5: Tady velká kolona ukrajinských kamionů a doprovází to vojenská policie.
1: U obchodní zóny v Otvicích u Jirkova policie stále vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
6: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
7: Posaďte se.
6: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
7: Nepovídejte.
6: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
7: Ano, sundejte brýle.
6: Proč?
7: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
6: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
7: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
6: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
7: No podívejte se, tak co pak je vám?
6: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
7: Já už to mám.
6: No sláva.
7: Vy nejste vy.
6: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
7: Všecko znáte?
6: Všechno, ne.
7: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíře? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
6: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.

0: metal neberu, já na něj kašlu. A že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomíná Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli.

0: putí mi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
1: Malinký
0: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla ta hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
2: Aziati.
0: Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podkalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
3: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podkalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
4: Teď my jsme úplný nulisti. Nemáme ani nic. Premiéra se musí odložit.
5: Blbos!
4: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, bývá přeci architektem, že jo?
6: Ale Zahradnin, z toho může být nejvíc funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
4: Ta sakra, musí se snažit.
6: No, ale znáš ho, ne?
7: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten Fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
4: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se Fantoma uplatit.
7: To by to musel nejdřív najít.
4: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
6: Já jsem to hned říkal, že v tom máš Studený prsty.
4: Podívej, jsou nějaký prachy?
7: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
4: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec Fantoma, jasný?
7: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
4: 80, úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
6: A proč zrovna já?
4: Protože seš důvěryhodnej.
7: A já ne.
4: Ale ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Franti. Za divadlem v parku bude čekat taxík. Řekneš heslo divadlo.
6: Heslo divadlo.
4: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom, potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
7: To je dobrý plán.
6: To jo, no tak to vyšlo.
4: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
5: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
6: Buď klidnej, na mě spolehne.
7: To jo, fajn. A Fantoma máme vlastně.
3: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do

0: jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
1: Vteřinku, prosím, jen se obsloužím. A budu prosit kontrolu.
2: Prosím.
0: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
1: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší. Což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
3: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
4: A dárek pro dcerušku, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
3: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
4: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
3: No, co bych vám říkal? Divoch, tornádo, uragan, vášně.
1: Něco takového.
4: Oh, to je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
0: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
5: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dejl a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Já jsu nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák. Pepa je... Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
4: Jenže tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě taky pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby,
3: no.
4: Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být. No, postaví.
4: Lojzo. A kde z tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt myslivce a hajnýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec, a povídá, Fafejta, kam pak s tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte, co to znamená tohle, co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku, a koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepu. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Henem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: No, hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem, vezu já.
5: Henem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A
4: stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Mařo.
5: Pane Luši,
4: to je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
4: Kusí, co? Jedu. Já.
3: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
5: Já, babi. Toj. Tam vidí, milý synku, přes 3 dní.
3: Kolik? 3?
7: 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To roba. Správná roba.
5: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A pojď, že ti z Prahy přijedu.
8: Tak, Robi.
4: Čo se, Robečky, napijeme? Lučíme se svobodu.
8: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravíš chrobaka.
3: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jak mi ho neopí? Jemu včera stačí slapnout na špunt.
3: Ukažte to, chlopi, já vás schovám.
5: Tak, a máš to.
8: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
7: G.
5: jezdí, na to jich už je. A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
9: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já se říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svatební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představení. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalít do vinných sklenic, jsem nechal nalít alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hled na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hleteček na tykačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na tykačku, už to bylo šouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
10: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
11: a Petr Kostka.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, to jsem říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si odvíkli karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: Já jsem vyhrávala, páč od švindlova.
4: Já že švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, tak obyčejně vyhrává, on prohrává, protože...
3: Já jsem chtěl prohrát, poděláč mi, s radostným úsměvem, takže jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
3: Ne, tak...
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výzlechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo.
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, všichni se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Mostě se dnes od 9 hodin večer na prvním náměstí koná 12. ročník běhu Night Run. Páteční útok v Tanvaldu vyšetřuje policie jako pokus o vraždu. Nový portál ministerstva školství nabízí práci ve vzdělávacích zařízeních po celém Česku. Je stále jasno až polojasno na horách, čekejte i kupovitou oblačnost, teploty se stále drží do 29 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne. Na Mosteckém prvním náměstí se dnes od 9 hodin večer koná 12. ročník běhu Night Run. Celkem se do všech běhů podle tiskové mluvčí města Kláry Vidrové přihlásilo přes 2000 běžců. Mimo hlavní závod na 10 kilometrů budou k dispozici i kratší tratě na 5 a na 3 kilometry. Ty začínají dříve. Zájemci se na volné závody mohou registrovat i na místě. Policisté vyšetřují včerejší útok v Tanvaldu na Jablonecku jako pokus o vraždu na dvou osobách. Informovala o tom dnes na síti X. V pátek odpoledne utrpěli bodná zranění dva muži a jedna žena. Policie útočníka bezprostředně po činu zadržela. Záchranáři transportovali jednu osobu do nemocnice v Hradci Králové a dvě do Liberecké krajské nemocnice. Jednu ženu pak ošetřovali na místě. Nový inzertní rozcestník ministerstva školství nabízí kolem 500 volných pracovních míst ve školách po celé republice. Funguje na metodickém portálu EDU. Každý inzerát navíc kontroluje správce portálu. Zájemci můžou třídit nabídku podle regionu, pozice, typu školy nebo do výše úvazku. Podle Jany Čechové z organizace Učitel naživo je výhodou hlavně to, že jde o důvěryhodný zdroj.
3: Velmi pozitivně, že často ty stránky ostatní vyhledávací se soustředili pouze na ty učitelské pozice, kdežto teď jsou to mateřské, základní a střední školy, ale i školská zařízení typu konzervatoří, dětských domovů se školou, diagnostických ústavů a kromě těch pedagogických profesí jsou tam i nepedagogické.
2: Do bulharského vzdušného prostoru vletěl dron z Rumunska poblíž plynovodu u vesnice Kardam asi 100 metrů od státní hranice explodoval. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev s tím, že výbuch nikoho nezranil a nepoškodil žádný majetek. Dodal, že bude nutné posílit bezpečnost strategických míst v zemi a na bulharsko-rumunské hranici. Vpády dronů v poslední době západní vlády spojují s rusko-ukrajinskou válkou. Do rumunského vzdušného prostoru během ní už vícekrát vletěly patrně ruské bezpilotní letouny. Letos v dubnu trosky dvou ruských dronů poprvé na rumunském území způsobily majetkové škody.
1: Počasí.
2: Stále je v platnosti mírné varování před požáry. Noc bude jasná, teploty klesnou na 15 až 12 stupňů, na horách a v údolích i na 9 stupňů Celsia. Zítra, tedy v neděli, čekejte většinou velmi slunečno, později večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty od 30 do 34 stupňů, na horách do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Hasiči odklízí u hrádku nad Nisou ze silnice na Václavice padlý strom. Silnice je u Václavické přehrady dočasně uzavřená. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy

0: Ahoj a dobrý den. Je tu další srpnová sobota a s ní i čas pro ty největší hity 80. a 90. let. Od mikrofonu Českého rozhlasu Sever vás u dalšího dílu hudebních legend vítá Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: V narozeninovém okénku si připomeneme narozeniny britské zpěvačky Jerry Halliwell nebo zaspomínáme na Whitney Houston, která by zítra oslavila 63 let. Abecedním seriálu se zastavíme u písmene K a zahrajeme si hity Australanky Kylie Minogue. Před námi je ale první písnička Aneka a její Japanese Boy. Zajímavé je, že pod touto identitou se skrývala uznávaná skotská folková zpěvačka Mary Sandyman. Skladbu natočila jen jako popový experiment a nakonec s ním v srpnu 1981 sesadila z první příčky britské hitparády i Shakina Stevense.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady slíbené narozeninové okénko. Právě tento čtvrtek, 6. srpna, oslavila své 54. narozeniny britská zpěvačka Jerry Halliwell. Celý svět ji ale zná hlavně jako energickou Ginger Spice z legendární pětice Spice Girls, která v 90. letech doslova přepsala dějiny popu. Jerry se narodila ve Onfordu a byla to právě ona, kdo do kapely vnesl tu největší dávku drzosti a výrazný styl. My si ji teď připomeneme hitem, který v prosinci 1996 ovládl vánoční hitparády a potvrdil, že kořeněné holky umí i skvělé balady. Tady jsou Spice Girls a jejich To Become One.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď následuje pohled na srpnové zahraniční hity 80. a 90. let. Začneme britským synthpopem, který byl přesně před 44 lety v srpnu 1980.

Passat 2, extrémně populární u našich sousedů v Německu. Při téhle melodii se mi vždycky vybaví léto, když jsme ladili zahraniční rádia a snažili se zachytit tyhle nové písničky ze západu. Možná jste to měli podobně, to soustředěné poslouchání ukazeťáku, prst připravený na tlačítku rekord, abyste si tenhle úžasný kousek mohli nahrát a pak pouštět pořád dokola. Ta atmosféra v sobě měla něco magického, co dnešní streamování už prostě nenahradí. Pojďme si tu vzpomínku oživit. Tady jsou OMD a jejich nadčasová Made of Orleans.

U zahraničních hitů zůstaneme i dál a ze začátku 80. se posuneme přesně o 10 let dopředu. Srpen 1991 totiž ovládl jeden z nejvýraznějších letních hitů té doby. Postarala se o něj Paula Abdul, která tehdy byla na absolutním vrcholu své kariéry. Tahle skladba v sobě nese tu správnou dávku optimismu a energie, která k horkým srpnovým dnům neodmyslitelně patří. Pokud jste tehdy sledovali hitparády, určitě si vzpomenete na její barevné klipy a perfektní choreografie, které se snažil napodobit snad každý. Přichází Paula Abdul a její The Promise of a New Day.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka.
1: V hudebních legendách teď otevíráme náš abecední seriál. Dnes se zastavíme u písmene K, které jsme zaměřili na australskou popovou ikonu, kterou není nikdo jiný než Kylie Minogue. Kylie přitom začínala úplně jinde než v nahrávacím studiu, jako hvězda populární australské mídlové opery Neighbours. Zlom ale přišel v roce 1987, kdy se dostala pod křídla slavného producentského tria Stott Aitken Waterman. Právě oni z ní udělali celosvětovou senzaci díky jednoduchému a neuvěřitelně chytlavému popu. Dnes si od Kylie zahrajeme hned tři skladby a začneme tou úplně první, která to všechno odstartovala. Tady je rok 1987 a hit, který Kylie Minogue vystřelil ke hvězdám I Should Be So Lucky.

U písmene K a australské hvězdy Kylie Minogue zůstáváme i dál. Po jejím raketovém startu přišel v roce 1988 moment, který rozbušil srdce nejednoho fanouška. Kylie se totiž v nahrávacím studiu spojila se svým hereckým kolegou ze seriálu Neighbors, Jasonem Donovanem. Jejich společný duet Especially for You se stal okamžitě milostnou hymnou konce 80. let a dodnes patří těm nejhranějším ploužákům na svatbách i večírcích.

Posloucháte hudební legendy na Českém rozhlasu Sever a naší trojici hitů od Australanky Kylie Minogue zakončíme v roce 1989. Tehdy už Kylie všem jasně dokázala, že není jen hvězdičkou z televize, ale že v hitparádách umí pořádně zabudovat. Tahle písnička je prostě klasický devadesátkový hit, který vás hned po prvních tónech okamžitě roztančí. Ostatně v Británii s ní tehdy hned po vydání obsadila první místo hitparády. Tady je Kylie Minogue a její Hand on Your Heart.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: V hudebních legendách teď dostane prostor domácí scéna. Vrátíme se do léta roku 1985, kdy našim rádiím i magnetofonům královal jeden z největších rockových hitů té doby. Skupina Turbo tehdy trefila přesně to, co jsme chtěli slyšet. Jejich muzika měla energii i melodii, která se okamžitě vrila do paměti. Tenhle hit se stal doslova hymnou tehdejších prázdnin a vsadím se, že i dneska si jeho refrén rádi zopakujete společně s kapelou. Ta písnička se jmenuje Chtěl jsem mít.

0: u domácí scény zůstaneme i dál, jen se v čase posuneme o 10 let dopředu. Jsme v létě roku 1995 a z rádií se ozývá pohodový reggae pop, který tehdy u nás nikdo neuměl tak dobře jako parta kolem bratrů Tesaříků. Jojo Band v té době vydal svůj další velký hit, který se okamžitě stal letním evergreenem. Je v něm sluníčko, humor a ta správná prázdninová nálada, kterou si člověk rád užije v každém věku. Stačí zavřít oči a hned se vidíme někde u vody. Mám pravdu? Pojďme si tu pohodu teď dopřát společně s písničkou Jedem do Afriky.
1: Jedem

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Dále jsou na řadě zahraniční taneční hity. Teď si pustíme kousek, který v srpnu 1984 duněl z každého plážového baru. Stojí za ním Sandy Martin, chorvatský rodák a idol tehdejších diskoték. Málo kdo ví, že tenhle symbol letní pohody ve skutečnosti neuměl hrát na žádný nástroj a své hity skládal tak, že si melodie prostě pískal. Já osobně na tuhle písničku nedám dopustit. Vždycky, když ji slyším, cítím tu vůni opalovacího krému a vybavím si svou první cestu k moři. Tady je Sandy Martin a People from Ibiza.

U tanečních hitů zůstaneme, ale posuneme se do srpna 1994. Tehdy se v hitparádách poprvé objevila švédská parta, která si říkala Rednecks a spojila techno s country a začala okamžitě válcovat celou Evropu. Zajímavé je, že tihle drsňáci, co vypadali jako z farmy na americkém jihu, byli ve skutečnosti parta muzikantů ze Stockholmu. Já si přesně pamatuju, jak jsem tenhle country techno hit slyšel poprvé. Nejdřív jsem jen kroutil hlavou, ale za minutu už jsem si podupával do rytmu. A věřím, že na tom teď budete podobně. Písnička se jmenuje Cotton Eye Joe.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Dnešní hudební legendy pomalu končí. Na úplný závěr se ale ještě podíváme do britské hitparády, konkrétně do srpna roku 1985. Tehdy se na třetí příčce žebříčku největších hitů usadila Tina Turner. Skladba We Don't Need Another Hero vznikla pro film Šílený Max a Dom hromu a Tina v ní ukázala veškerou svou sílu a energii. To už je pro dnešek všechno a u dalšího vydání hudebních legend se na vás v sobotu opět těší Mirek Tartárek. Naslyšenou.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Meteorologové už od zítřka varují před vedry a před rizikem požárů. Hasiči dnes zasahovali na Teplicku u požáru lesa na vrchu Špičák u Oseka. Ministr spravedlnosti Tejc z hnutí ANO prověří případ úseckého zubaře. Lékař z fotek svých pacientek vyráběl dětské porno, dostal za to podmínku a může pracovat s dětmi. Noc jasná, teploty klesnou i k 9 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý podvečer. Meteorologové varují před vysokými teplotami, které mohou už zítra a také v pondělí překročit 32 stupňů Celsia. Už v neděli platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu hlavně pro Prahu, střední Čechy a části Plzeňského, Ústeckého a Jihomoravského kraje. V pondělí se rozšíří na většinu Čech a Moravy. Ve stejný den meteorologové varují také před silnou tepelnou zátěží, tedy před rizikem přehřátí a dehydratace, hlavně u seniorů, dětí a nemocných. Šest jednotek hasičů zasahovalo dnes u požáru lesa na vrchu Špičák u Oseka na Teplicku. Oheň podle mluvčího hasičů Petra Pelikuse zasáhl plochu zhruba 1500 metrů čtverečních v těžko přístupném terénu. Hasičům se ho podařilo rychle lokalizovat. Požár zlikvidovali krátce před 15. hodinu. Příčinu jeho vzniku stále vyšetřují. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinše. Lékař ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky kvůli rovnátkům. Z jejich fotografií pak ale s pomocí umělé inteligence vyráběl snímky, na kterých byly nahé. Celkem zneužil fotky 630 pacientek mladších 15 let.
2: Soud uložil lékaři za výrobu dětské pornografie letos v květnu podmínku. Dál pracovat s dětmi mu nezakázal. A právě to vadí ministru Tejcovi.
3: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
2: Mluvčí ústeckého soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také lékař Petr Vinč se odmítl k případu vyjádřit. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce. Řepky má být sklizeno o pětinu méně, zhruba 800 tisíc tun. Nedostatek obilovin v Česku nehrozí díky vyšším zásobám z loňské sklizně. Sport. Fotbalisté Teplic hrají na domácích stínadlech z Plzní. Zápas třetího kola šance ligy už má v prvním poločase dramatický průběh. Padlo 7 branek. Stav po prvním poločase před tím druhým je aktuálně 3-4 pro plzeňský tým. Počasí. V platnosti je varování před požáry, noc bude jasná, teploty ale klesnou na 15 nebo 12 stupňů, na horách a v údolích i na 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou velmi slunečno, až pozdě večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty zítra vystoupí i ke 34 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A dálnici D8 stojí za 61. kilometrem ve směru na Prahu porouchaný autobus. Pozor na pohyb lidí po vozovce. V Litoměřicích v ulici Želetická se u obchodu Hecht srazila 3 osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.
4: Příjemný sobotní podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Sever přeje Petr Liftner. V dnešním hudebním hledání se opět po delší době vydáme do země, do které jsme ještě v našem seriálu nezamířili. Protože by bylo těžké uhodnout interpreta, tak vám prozradím, že jeho jméno je Dalmiro Cuéllar. Pochází z jednoho ze dvou vnitrozemských států Jižní Ameriky, který zdobí červeno-žluto-zelená vlajka se státním znakem. Na mistrovství světa se letos tento stát neprobojoval. Jeho hlavní město je La Paz, tedy v překladu mír nebo příměří, a teď už si dovolím tvrdit, že většina z vás hádá správně, míříme do Bolívie.
5: Bueno, entonces que suenen esos violines.

Píseň El Criollo nám dospíval Dalmiro Cuéllar, což je bolivijský zpěvák, skladatel a kytarista, který se narodil 25. ledna 1978 v obci San Juan de la Vertiente, nedaleko města Viejamontes v departamentu Tarija. Patří k nejvýraznějším představitelům folkloru oblasti Gran Chaco, která se rozprostírá na území Bolívie, Argentiny, Paraguaje. S hudbou začínal už v 16 letech v různých folklorních souborech. Později se vydal na solovou dráhu. Na pódiu vystupuje v tradičním oděvu čakských gaučů a jeho charakteristický hlas se stal poznávacím znamením tohoto hudebního stylu.

Hudba Dalmira Kuežara vychází z každodenního života obyvatel regionu Chaco. V jeho písních se objevují témata domova, rodiny, koní, řeky, venkova i lásky. Kombinuje tradiční rytmy jako zamba, chacarera, kterou jsem nedávno studoval, protože je to jeden z nejoblíbenějších tamních hudebních stylů, který podle mě doprovází i všechny současné moderní písničky. A nikdy tento interpret tak nějak nestratil svůj folklorní charakter. Díky tomu si získal posluchače nejen v domácí Bolívii, ale také v severní Argentíně, kde pravidelně vystupuje na významných festivalech. Právě tam, když jsme stoupali do vysokohorského městečka San Antonio de los Cobres, nás z rádia jeho tvorba doprovázela. A musíte uznat, že když uslyšíte následující písničku s názvem Oime Ire, tak vám to prostě na náladě může jenom přidat.

Posloucháte Český rozhlas Sever, hudební hledání a umělce Dalmira Kuežara a konkrétně jeho album El Criollo, vydané v roce 2006. To patří mezi jeho nejdůležitější nahrávky. Obsahuje 14 skladeb a přibližně 41 minut hudby, která věrně zachycuje atmosféru oblasti Gran Chaco. Právě z tohoto alba pocházejí jedny z jeho nejznámějších písní, například Ojme Ire, která před chviličkou dohrála, Amor Acheno nebo titulní El Criollo, která taktéž dnešní pořad načala. Nahrávka představuje směs romantických balad i temperamentních folklorních skladeb a výrazně přispěla k tomu, že se Cuéllar stal jedním z nejuznávanějších interpretů čakského folkloru. Aniž bych to věděl, tak všechny tři písničky, které mě letos v Jižní Americe potkali, pochází právě nejen od něj, ale i ze stejného alba. Teď už La Caraqueña.

Na severu Argentiny v provincii Jujuy leží město Purnamarca, což je velká, spíše oblíbená destinace pro turisty, poněvadž se tam nachází pohoří sedmi barev. My, když jsme se tam šli odpoledne projít, tak jsme chvilku přemýšleli, jak je možné, že když je to tak oblíbené, že nevidíme nikde ani duši. Ovšem pár minut na to nám došlo, že místní jsou chytřejší než my a vědí, že v odpoledních vedrech se prostě nikam nechodí. Pouze v malém stínu pod velkým skaliskem se na cestách mačkaly dvě starší ženy. Tak jsem si k ním přidal, protože stínu ve vedrech není nikdy dost a začali jsme si povídat. Měli velikou radost toho, že potkali nějakého Evropana. Po rozhovoru mě objali a řekli, my musíme jít, my totiž dneska jdeme do Bolívie. Nás ty argentinské karnevaly nebaví. Bolívie, to je totiž prý úplně jiná liga. Tak jsme si zamávali a já jsem rád, že právě jednoho zástupce z těch bolívijských karnevalů se mohl dneska představit. A byl jim Dalmiro Cuéllar. Ten spolupracoval s řadou známých jihoamerických interpretů, s Jorgem Rojasem nebo Paolo Ariasem. Na streamovacích platformách má miliony přehrání. A přestože v Evropě je známý jen okrajově, tak je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností folkloru, a to nejen co se hudby týče. Pro dnešek se s ním rozloučíme písní Cosas del Destinos.

0: Tolik pro dnešek skok do Bolívie za mým oblíbeným umělcem jménem Dalmiro Cuéllar. Za chviličku zamíříme zpátky k nám, jak zeměpisně, tak i časově.
1: Za všechny ty pomatený blázny, co věří v tisíc pohlaví. Za všechny líný vepře, který život nebaví. Za všechny, co ztratili svou soudnost a co si zapomněli skrýt. Za rádoby influencery, co mají místo mozku prejít. Za všechny, co prožívají svůj mindrák tak, že kolem sebe sejou zlost. Za všechny pijavice v naší branži, co sajou dál a nemají dost.

za ovce schovaný do ohrádky, který žerou doslova. Všechny ty novinový plátky, co nás zkoušejí vychovat.

Za všechny, co si večer pouštějí zprávy a dvakrát za toho, kdo je hltá. Za všechny, co vidějí černobíle, někdy tak a jindy tak, jak jim přijde vhod. Za ty, co zkazila slávy chvíle, a za sraby, co hrajou podle cizích not. Za všechny, co rozdělujou lidi na ty, s vakcínou a nebo bez. Jo, jo. Za všechny, co se budou i za rok zžírat tím, co bylo dnes.

hudební hledání.

vám píseň Pihovatá dívka od Pavla Nováka, která se kdysi rychle dostala mezi nejhranější skladby v tehdejším rozhlasovém vysílání. Následovaly potom hity jako Nádherná láska, Krásná dívka a další singly, které vycházely u Sufrafonu a pravidelně se objevovaly v dobových hitparádách. Typické pro tohoto zpěváka byly chytlavé refrény a romantická témata, která odpovídala takové té náladě 60. let. Lehce zasněná, ale stále optimistická. Já jsem tu dobu samozřejmě nezažil, ale z ní je má oblíbená písnička jménem Vyznání.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání a tentokrát vzpomínání na Pavla Nováka. Ten vystupoval na velkých domácích pódiích i na regionálních turné, kde často zpíval několik koncertů týdně. Účinkoval také v zahraničí, zejména v zemích tehdejšího východního bloku, v Polsku či NDR, kam českoslovenští interpreté pravidelně vyjížděli. Jeho repertoár byl postavený tak, aby fungoval i mimo jazykové prostředí. Silná melodie a jasná emoce, to bylo srozumitelné všude. A já si ho z živého vystoupení pamatuju jako malý, kdy nám v ústeckém tehdejším kině Korzo nejen zpíval, ale i vysvětoval rozdíl mezi tím, jak se tleská na první a druhou dobu. Tedy já možná myslím, že ta vzpomínka už je stará asi 28-29 let, ale přesně si tu akci pamatuji. Dokonce i místo, kde jsem seděl. Tak teď už píseň Přání.

dohrála nám píseň Samotáře. A zajímavé je, že Pavel Novák nikdy zcela nepřerušil vazbu jak na Přerov, tak na Moravu. I v době největší popularity se vracel koncertovat do menších měst a účastnil se místních kulturních akcí. Nebyl typem hvězdy, která by si budovala odstup, a lidé si ho pamatovali jako zpěváka, který po koncertě zůstal podepisovat desky a bavil se s publikem až do posledního diváka. Po roce 1989 přišla vlna návratů a nostalgických koncertů, kde Novákovy písně znovu ožívaly. A když o 20 let později v roce 2009 zemřel, zůstala po něm řada skladeb, které dodnes připomínají konkrétní atmosféru československých 60. a 70. let. Dobu, kdy melodie hrála hlavní roli. Tak se s ním pro dnešek rozloučíme písní Dcera slunce.

Ke svému konci dospěl další díl hudebního hledání. Já doufám, že jsme vám s výletem do Bolívie za Dalmirem Cuéllarem anebo vzpomínkou na Pavla Nováka opět zpříjemnili sobotní podvečer na Českém rozhlase Sever a u dalšího pořadu hudební hledání se na vás za týden bude těšit Petr Liftner.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Meteorologové varují před dalšími vedry. Zítra a v pondělí mohou teploty stoupat nad 32 stupňů. Kvůli nebezpečně vyvrácenému stromu nemůžou lidé na naučnou stezku Paraplíčko v Dubí u Teplic. Poslanec Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, který ho vykázal na měsíc z domu. Poslanec čelí podezření z domácího násilí. V noci bude jasná, teploty klesnou na 15 nebo i 12 stupňů, na horách a v údolích i k 9 stupňům Celsia. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý večer. Česko už zítra zasáhne další vlna veder. Na jihu Moravy, ve středních Čechách a v Ústeckém a Plzeňském kraji by teploměry mohly ukázat i přes 32 stupňů Celsia ve stínu. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se vedra rozšíří na většinu Čech a Moravy, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
0: Na většině území Česka taky do odvolání platí výstraha před nebezpečím požárů. Meteorologové proto doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat obecní vyhlášky. V Dubí na Teplicku nesmí lidé na naučnou stezku Paraplíčko. Je tam nalomený kmen stromu, který se nebezpečně vyklonil. Informovalo o tom město na sociálních sítích s odkazem na Lesy České republiky. Prostor v bezprostřední blízkosti poškozeného stromu je ohrazený výstražními páskami. Lidé by do vymezeného prostoru kvůli vlastní bezpečnosti neměli chodit. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit své vykázání z domu. Podal stížnost proti rozhodnutí děčínského soudu, který předběžné opatření prodloužil o měsíc. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejdříve musel z domu na 2 týdny. Soud ale 24. července lhůtu prodloužil. Jaroslav Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. S rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti nesouhlasí podle bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas 38% Čechů. Naopak nevadí 28% dotázaných a zhruba třetina nemá jasný názor. Novelu zákona vetoval prezident Petr Pavel s tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní koalice má ale ve sněmovně dost hlasů na přehlasování takzvaného prezidentského veta. Sport. Fotbalisti Teplic přivítali dnes ve třetím kole šance ligy na domácím stadionu na Stínadlech Viktorii Plzeň. V zápase padlo 10 gólů a skončil nakonec nerozhodně 5-5. Počasí. Platí varování před požáry. Noc bude jasná, teploty klesnou na 15 nebo 12 stupňů, na horách a v údolích i na 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou velmi slunečno. Pozdě večer začne od západu přibývat oblačnost. Teploty zítra od 30 do 34 stupňů, na horách do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 stále stojí za 61. kilometrem ve směru na Prahu porouchaný autobus. V Litoměřické ulici Želetická policie pokračuje u obchodu Hecht v řešení nehody 3 osobních aut. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech – vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo vorařství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na vorařství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro vorařství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhaly chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: složitá. Je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vodařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No, tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo.

0: nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku. A oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
1: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
0: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostý unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, který sloužili od toho roku 1896 jako jištění krovů. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval. Dřevo.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se

0: říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravoval stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zúžitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak. Tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
1: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
0: Že na Otavě byly 3 vesla na předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
1: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
0: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště, je vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, ta se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili, takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové vorařské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální vorařské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů vorů a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři. Tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejdou dělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerekem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Kdy jste říkal, že ten vrátný takzvaný, který byl tedy vpředu hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat co si jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct, co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit, museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole, no a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě. No a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vor, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vorů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavily se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli ty patenty až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaným koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, to je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Loni jsme vyhráli první cenu v soutěže Kokozy a dostali jsme ty vyvyšené zachonky všechny. Poudu na nářadí, kompostéry a kadibutku. Takže to všechno taková infrastruktura tvrdá na zahradu. Byla už tady v rámci první sezóny.
2: Kdo by řekl, že to mluví bohémistka a ne inženýrka zemědělství? Jmenuje se Natália Šelachovská a je naší dnešní hostitelkou. Pochází z Polska, žije v Praze skoro 10 let a právě tady mohla svůj vztah k přírodě přeměnit z teorie v praxi. Oficiální název tohoto díla je Žižkovská komunitní zahrádka. Pozemek navštívila a dnešní pořad natočila Goránka Oljača, která vám přeje příjemný poslech. Zahrádku jsem našla na Žižkově mezi ulicemi Malešická a Piterová. Už na mě čekala paní Natália Šelachovská se svou mladší dcerou, milou a něžnou holčičkou. Hned se laskavě ptala, jestli jsem se bez problému orientovala na tomto pražském sídlišti.
1: To jsou takové velké baráky a asi to sídliště se jmenuje Central Park.
2: A v prostřed je vaše zahrádka.
1: Ano, Žižkovská komunitní zahrádka.
2: A je to krásný kus země. A teď chozdoby, kytičky, rajčátka, maliny, které nemají rády, horko. Že jo? No, bylo hodně horko. Že?
1: Ale protože to je komunitní zahrádka, tak skoro každý den někdo tady je a zalívá. Většina členů má každý svůj zahonek. Máme tady vyvyšené zahonky, takové dřevěné, a pak chlubinné do země. A že dyně prosíme, aby byly jenom v jednom místě, protože se pak křižují. Každý má pronájem zahonku na dobu roku. A pak to prodlouží, buď to zruší. Občas někdo se zapojí a pak nemá čas. A takový zahonek pak předáváme dalším lidem.
2: A je zájem o záhonky?
1: Naštěstí jo. Máme skoro 40 členů a kolik lidí používá ten záhonek, je to na něj. To může být rodina, můžou být kamarádi.
2: No to je zajímavé. Ukážete mi svůj záhonek, co vy tam máte?
1: Je strašně divoký. My jsme odjeli na dovolenou a nechali rajčata a okurky a tak jsme se vrátili, takže já vám teď to ukážu.
2: Tak a máme tady kamarádku. Půjdeš s námi se podívat na záhonek? Ukážeš mi to, prosím tebe?
1: To je náš záhonek?
2: Jak se jmenuje?
1: Josefinka. Tak tady máme dyňoviště. To je...
2: No a dyně krásné.
1: A to už je druhý rok, co to tak máme. A měli jsme z toho tolik úrody, že jsme dělali pak svátek dyní na podzim.
2: No. Už jsou zralé?
1: Ještě ne. Ne? Většinou v září.
2: Jsou už... takové výstavné. Papriky také máte.
1: Tady to zarostlo.
2: Josefinko, co to je? Cibulka nějaká?
3: Jo.
2: No a tady?
3: To můj obrázek.
2: A obrázek? A myslíš, že kytičky a zeleninka mají rádi obrázky?
3: Ne.
2: Co roste, miláčku?
3: Rajčata.
2: Rajčata. A je to na salát?
3: Jo.

0: když jsme měli první sezonu, tak jsme dělali losování. Každý vybral si číslo a pak podle toho měl ten zahonek. A tak už teď to zůstalo. Je to skvělé, že ten pozemek je velký, ale je oplocený. Takže já nemusím hlídat malou celou dobu. Já ji tam vidím, vím, že tady může se pohybovat a je to taky pro ní taková možnost se cítit samostatná v tom.
1: A bezpečná. A vysvětlujete jí, jak to v přírodě chodí? Už to pochopila?
0: Proto to dělám. To byl takový důvod, proč jsem se do toho pustila. My jsme dostali teď dárek, teta nakoupila holkám rukavice na zahradu a Josefinka dneska celý den ji skoro nosí. Když přijde tata, tak budeme tady pracovat. Příběh ze zahradky můžu vám říct, že loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky, takže a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili, jak jsme dělali polévku z toho. My to moc neomezujeme, spíš chceme, aby to bylo na základě permakultury. Což je takový způsob, když ty rostliny samé trošku vědí, jak tu zahradu nejlíp jako podle sebe. My se snažíme je taky nějak propojit mezi sebou.
1: Ale není to jen o dětech, o tom, že se mají za mála naučit, co to je život v přírodě. To je i o dospělých. I oni se tady, řekla bych, něco naučí. A není to jednoduchý recept.
0: To máte pravdu. My většinou začínáme na jaře, když máme brigády. Tento rok tu zahradu musíme nějak udržovat, čistit, sekat trávu, doplňovat zahonky, anebo hlídat ten kompost. To je několik prác, které snažíme se rozdělit mezi sebou, aby ta zahrada byla funkční a byla prostě takovým příjemným prostorem, ve kterém lidé chtějí trávit čas.
1: Ty když říkáte jarní brigády, kolik lidí se účastnilo těch brigád?
0: Potřebovali bychom víc. Máte teď pozvánku. Brigády jsou otevřené. Pokud někdo má chuť se stavit a udělat něco, přispět, anebo prostě strávit čas v takový užitečný způsob, tak my to většinou hlásíme. Řeknu ještě jednu věc. To je taková zajímavost, že máme ježky na zahradě. Ježky. My jsme je adoptovali, tam je domeček pro ježky. Ona občas si to používají. Ale mají taky svoje místo z druhé strany, které mají rádi. A my jsme trošku jako se báli, že ty ježky tady se přestěhují. Zjistí, že všude kolem je hodně jiných možností, ale one se zvykly na tu naši zahradu. Jsou tady na večer. Mají tam takovou dírku, kterou proházejí. Mají zdroj vody další, protože my na zahradce taky máme. Ale pak si projdou kolem a se vrátí.
1: Domů.
0: Domů na zahrádku.
1: Ano. My a oni. Už je čas, abychom se dozvěděli, kdo jsme my a kdo oni v dnešním příběhu o založení spolku Žižkovská komunitní zahrádka.
0: Náš spolek, to jsou hlavně 3 osoby. Já, Kateřina Stupecká a Marcela Plíšková. A my jsme tu komunitní zahradku spolu zakladali. Katka zahradnictví teď studuje. Teď to musí dostudovat na zemědělství, anebo spíš tu architekturu zelení. Marcela je spíš od administrativy a řešení urgentních situací. A já jsem zodpovědná za komunitu a za fundraising. Snažím se, abychom měli nějaké dotace. Kromě toho dostáváme taky podporu z Prahy 3.
1: To založení zahrady netrvalo krátkou dobu.
0: A trvalo to tak dlouho, protože to bylo poprvé, což místní čas se rozhodla, aby takový pozemek zpřístupnit na tento účel. A až na koncu jsme mohli podepsat smlouvu, v rámci které pronajímáme ten pozemek. A my máme to na 5 let.
1: Ale vy jste plánovali tady koncerty, setkávání, kamarádství. Co s tím bylo?
0: Všichni členové, my se snažíme jich motivovat k tomu. To je všechno vedené na dobrovolnické bázi. Je to omezené časově. Všichni máme svoje práce, všichni máme svoje rodiny a ten čas, bohužel, který zbývá, je opravdu omezený. Proto setkání jsou. Občas někdo se nám ozvě a že bude dělat nějakou akci. Bylo setkání pro lidi, kteří žijou na Žižkově, ale pochází z různých států. Byl ještě nějaký workshop.
1: Máte nějaké sousedské vztahy?
0: Máme dobré sousedské vztahy, takže například teď sekačku máme v garáži u jednoho z členů, který bydlí tady v okolí.
1: Kolik je z těch 50 členů cizinců?
0: Já jsem cizinka. Já si myslím, že je tady 4 nebo 5 osob. Komunikujeme většinou česky a vím o dalších členech, se kterými spíš komunikuju anglicky. Já si myslím, že všichni členové bydlí tady někde v okolí, protože jinak to nedává smysl. Že ta komunitní zahradka je o tom, aby to bylo blízko.
1: Jsou to Žižkováci.
0: Žižkováci, ano.
1: A jako poleno.
0: A tady je takové tipy pro děti, takový stánek pro děti.
1: A kromě Josefinky, objevují se tady ještě nějaké děti?
0: Dneska není to vidět, ale většinou je tady 3 nebo 4 další děti a oni se už mezi sebou znají. Mají se rádi, většinou si hrají, občas ani nevíme, co tam mají v plánu. Jdeme udělat pro děti zahonek zvlášť.
1: Být na své zahrádce.
0: Přesně.
1: To je také nějaký hezký pocit, že?
0: Určitě. Mě to strašně baví. Já si myslím, že ten život v městě je takový dynamický. A ta zahradka je většinou o tom, aby se na chvilku zastavit. Že já a nakonec setkám tady za členy, začněme se o něčím bavit. Na chvilku si sednu a pak koukám a už jsou 2 hodiny pryč.
1: No, začalo pršet. Musíme se schovat někam.
0: No právě, že to je ten problém, že to ještě nemáme. Zefinka říká, že ona je pod stromem a my ne.
1: No, u nás už neprší. Strom je krásný deštník. A má člověk tady jakoby pocit, že je doma?
0: Já si myslím, že tady se setkávají lidé, kteří mají podobné myšlení o životě, o planetě, takže je to takový pocit, že se sobě rozumíme. Je to trošku jako doma. Já jsem původem z Polska, tak nemám pocit, aby ten dům byl moc daleko. Že ty kultury a jazyky jsou docela blízko. I ty rostliny, které tady máme, já je znám z doma. Tento týden nás oslovil asi pracovník zemědělské univerzity, že by rád tady udělal svůj zahonek podle italských odrůd a chtěl by tu kulturu tady vyzkoušet. Tak uvidíme, jak to dopadne. To by bylo něco, co by mu připomínalo domov.
1: Končíme u pojmu, se kterým se v pořadu stále setkáváme. A není to jen otázka, kde domov můj, kterou příchozí zpívají společně z Čechy. Děkuji dnešním hostitelkám Natálii a Josefince Šelachovským a už se těším, že se znovu sejdeme. I příští sobotu vás od mikrofonu ve stejném čase pozdraví Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Téměř 2/5 obyvatel České republiky nechtějí volnější pravidla pro zadlužování státu. V Karlovarském kraji pozvolna ubývá orná půda a počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Volnější pravidla pro zadlužování státu, které prosazuje současná vláda, vadí 38% Čechů, 28% lidí je schvaluje a třetina dotázaných uvedla, že neví. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas.
3: Proti navrhovanému rozvolnění rozpočtových pravidel jsou hlavně voliči současné opozice, říká Vojtěch Dufek ze společnosti Median.
4: Nesouhlas uváděli častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, přičemž 31% z nich uvedlo možnost rozhodně nesouhlasím.
3: Bývalý český premiér a guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že některé argumenty, kterými vláda vysvětlovala potřebu změny, nebyly vždy úplně férové.
5: Typu, že když tohle nebude, tak nebudeme investovat do nemocnic a nebude, já nevím, na co všechno nebude, což vůbec spolu nesouvisí.
3: Reprezentativního průzkumu mezi 3. a 5. srpnem se zúčastnilo 1016 respondentů starších 18 let z celé České republiky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V České republice ubývá zemědělská půda. Například v Karlovarském kraji se plocha polí za posledních 10 let zmenšila o více než 5%. V celorepublikovém srovnání jde o 4. největší pokles hned po Praze, Zlínsku a Liberecku, říká ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu Alena Šefrnová.
6: Úbytek zemědělské půdy se projevil napříč regionem. Vůbec nejvyšší propad statistici zaznamenali v okrese Karlovy Vary, kde plocha polí od roku 2016 klesla o více než 6,5%. Významně se rozloha orné půdy snížila také na Chebsku, a to o necelých 6%.
2: V Olomouci postupně pokračuje přestavba vysokoškolských Fischerových kolejí. Práce zhruba za 120 milionů korun trvají už více než jeden rok. Opravené pokoje by měly studentům začít sloužit v příštím roce v září. Upřesní rektor univerzity Michal Kohajda.
7: Tam by samozřejmě se měly zvětšit ubytovací kapacity pro studenty. Já pevně věřím, že bude hotová na přelomu tohoto a příštího roku fyzicky. Nicméně z hlediska obsazování kolejí předpokládáme, že ten hlavní náběh by měl jít až v září 2027. Sport.
2: Fotbalisté Teplic vedou neúplnou tabulku nejvyšší domácí soutěže. Do čela se posouvají po remíze z Plzní 5-5. V dalším utkání 3. kola Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2. Před několika málo minutami začalo utkání v Mladé Boleslavi, kde domácí Středočeši hostí pražskou Spartu.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima ještě docela osvěžující, většinou to bude mezi 15 a 11 stupni v údolích a také na severovýchodě republiky kolem 9. Zítra čekáme slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima většinou 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 53 před Pohořelicemi na příjezdu ze Znojma je do noci uzavřená v obou směrech, a to kvůli dopravní nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a peruckou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak

0: je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
1: Vy jste se narodil kdy a kde?
0: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
1: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
0: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
1: Jako jsem na zámek?
0: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
2: Zámecké léto. Příběhy

0: rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě nepravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnice jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každej skok, lavice, včetně velký taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna.
3: Jezdecká jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil. s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: A jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako odpérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforcní hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Koruna, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský del Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Záchranáři v České republice upozorňují na zvýšenou aktivitu bodavého hmyzu. Prahou odpoledne prošel pochod hrdosti za práva sexuálních menšin. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Záchranáři v těchto dnech upozorňují na velkou aktivitu bodavého hmyzu. V případě, že se po včelím, vosím nebo sršním bodnutí objeví vyrážka, poruchy vědomí nebo dušnost, doporučují záchranáři zavolat tísňovou linku 155. Alergická reakce totiž může nastat i nečekaně, říká mluvčí plzeňských záchranářů Luboš Bouček.
3: U osob s alergií může během několika minut dojít k závažné anafylaktické reakci, která bez rychlé léčby představuje přímé ohrožení života. My jako záchranáři doporučujeme chránit se před bodavým hmyzem používáním nějakých repelentů, zvýšenou opatrností při venkovní konzumaci jídla a zejména teda sladkých nápojů.
2: Lékaři infekční kliniky Ostravské fakultní nemocnice ošetřili od začátku letošního léta už 15 pacientů po zranění netopírem. Létající savec může přenášet vzteklinu, která může být smrtelná. U žádného pacienta nemoc nepropukla. Lékaři ihned zahájili preventivní očkování, potvrzuje primářka infekčního oddělení Lenka Petroušová.
4: V případě poranění netopírem musíme podat i takzvanou pasivní imunizaci sérum, a to jsou ty četné vpichy, protože dáváme to sérum v okolí rány a potom zbytek do svalu a současně podáme vakcínu.
2: Centrem hlavního města dnes prošel průvod Prague Pride na podporu sexuálních menšin. Zúčastnilo se ho několik desítek tisíc lidí. Duhovým průvodem tak vyvrcholil týdenní festival, který chtěl upozornit například na to, že menšinová komunita stále nemá v České republice stejná práva jako většinová společnost.
5: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost dost radikalizuje, viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
6: Říká pan Radek z Prahy, který na Prague Pride chodí pravidelně. Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, potvrzuje mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleníčková.
7: Poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
6: Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové nezaznamenala žádné komplikace nebo konflikty.
8: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
6: Dnešní program Prague Pride na Štvanici potrvá do 10 večer. Připravená jsou třeba hudební vystoupení nebo diskuze. Festival pokračuje do neděle. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Česku slunečno a další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, maxima mezi 29 a 33 stupni, na severovýchodě kolem 27. Vítr zpočátku slabý, během dne místy mírný od jihovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor na Moravě, silnice číslo 53 u Pohořelic do Znojma zůstává po vážné nehodě stále v obou směrech neprůjezdná. Objíždí se to přes Vlasatice. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě začíná Hobby magazín, dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se budeme snažit vám poradit, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme vášnivé rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny. To se může hodit. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme tentokrát na macešky, pomínky a nebo sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, protože je už můžete vysazovat od poloviny měsíce ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.
10: Medicine man

0: magazín.
1: Prasklé rajče, zelený límec okolo stopky, hnědnoucí špičky plodů. Objevují se vám u rajčat některé z těchto, řekněme, vad na kráse? Naše hobby redaktorka Jolana Nováková natáčela u stálého poradce hobby magazínu Ivana Dvořáka, a to v kanceláři odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu, tedy co vady na rajčatech způsobuje a jak jim předejít.
2: Koukejte, já mám tady taková docela pěkná rajčátka, povětšinou tedy, ale teď mi některá začala praskat a já jsem z toho smutná, nevím proč.
3: No vlastně to rajčátko má tu slupku pevně utaženou kolem toho vnitřku šťavnatýho a když se zvýší vzdušná vlhkost, třeba ráno je větší rosa, nebo je mlha po ránu, nebo zaprší, nebo dokonce třeba když je zalijete na list, na ty plody, ten vnitřek zvětšuje objem a tu slupku protrhne. Takže to je z náhlého ovlhnutí vzduchu a většího přísunu vody do toho rajčátka.
2: Lze tomu nějak zabránit?
3: V podstatě by to znamenalo, že ty rajčata na tom nejsou dobře s dostatkem draslíku. Jestliže je nehnojíte, tak už si vyčerpali spoustu živin ze země a toho draslíku vlastně s každým plodem, který narůstá a který sklízíte, tak odchází z té rostliny poměrně dost. Takže teď bych doporučil přihnojit draslíkem. Buď teda čistým draslíkem, síraným draselným v roztoku v podstatě na list, anebo použijete nějaký hnojiva, které jsou určené na rostliny, které tvoří plody a květy, protože tam toho draslíku a třeba i fosforu a hořčíku bývá mnohem víc než dusíku. Ta rostlina už teďko ten dusík moc nepotřebuje, ten draslík je pro ní dominantní na to, aby ty plody vyzrávaly, měly chuť, měly barvu a byly pro nás ty nej.
2: Tak a tady mám taková ta rajčata v těch hrozínkách, nebo vyjany, to jsou, myslím, tomu říkáte vyjany, že jo, s těmi drobnými rajčátky, ale na konci ta rajčátka jsou taková nedochůdčata, taková mrňata, tak co s nimi?
3: Zbavte se jich. Nechte tam jenom ty, které jsou typický pro tu odrůdu, to znamená těch prvních 12-15, které jsou pěkný. Zastřihněte ten vian zatím. Ono na těchto odrůdách, je to tady vidět, teda vlastně, že tam se tvoří pořád kvítky další a další. Ostřihněte to, ať může ta rostlina udělat ještě další květenství o něco výš a tam budete mít kvalitní plody a lepší než ty maličký, protože ty nebudou stejně ani chutný a špatně dozrávají.
2: No do toho se fakt člověku nechce, ale dobře, udělám to, když mi to radíte. No a tady mám zase rajčátko, které je zelené okolo stopky. Jak to vzniklo?
3: To se vytváří u některých odrůd, ten límec, a je to daný tím velkým horkem. Některé odrůdy jsou na to méně náchylné, některé odrůdy jsou citlivější. Když bych to řekl, tak nejvíc citlivá je asi stará historická odrůda sláva podyjní. A všechny odrůdy, které mají v sobě geneticky tu slávu podyjní, tak tím více či méně trpí. No, ono to nevadí, ono je to tvrdý, nedá se to jíst, ale není to jedovatý, takže když si to vykrojíte, tak zbytek toho rajčete v pohodě sníte. Akorát to není hezký, když to dáváte třeba dětem, no.
2: A ještě jsem u sousedů viděla, že se jim na špičce plodu vytvořila taková hnědá, mírně propadlá kožovitá skvrna, která se postupně rozšiřovala a tmavla. A já už vím z našeho natáčení v minulých letech, že to značí nedostatek vápníku v rostlině. O rajčatech jsem si povídala s Ivanem Dvořákem z odborného oddělení Českého zahrádkářského svazu.
1: A dodejme, že reportáž, článek a fotky poškozených rajčat, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a typy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo poradenské linky je 221 553 790. Vy řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Dobrý den, mám takový problém. Vyštěpujou se kařičkový rajčata nebo ne?
0: Tak na to nám odpoví pardubický zahradník a náš stálý poradce František Hlubocký.
2: Přestože se to doporučuje, nevím proč, to se traduje nevyštípovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňuji. Teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka, a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
3: Ano.
2: Ta rostlina to nestihne. Mm-hmm. Takže
3: tři výhony
2: a stačí to.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mně už druhý rok pořád česnek žloutne a uhnívá. Předtím jsem měla vždycky pěkný a teď 2 roky se mi nedaří. Co s tím mám udělat? Je na to nějaký postřik?
0: Tak na to jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Pokud by bylo všechno v pořádku a ta rostlina by jenom žloutla, neprosperovala by, měla by nějaký problémy, tak první, co se nabízí, je nedostatek dusíku v té půdě. Nevím, jakým způsobem tu půdu hnojíte, vyživujete, jestli tam prostě používáte nějaká organická hnojiva, nějaká minerální hnojiva, nebo jestli na podzim třeba nějakým způsobem zalíváte zelené hnojivo, nevíme, nemáme tu informaci. Ale první, co nás napadá, tak může být nedostatek dusíku. Takže zkuste se zamyslet nad tím,

0: jak ten váš česnek můžete nějakým způsobem pohnojit. Druhý problém může být ten, že ten česnek pěstujete na nevhodné části zahrádky nebo políčka, prostě že ta půda je příliš těžká a vlhká. Jinými slovy, pokud půda obsahuje málo částí třeba písku nebo nějakého kompostu, nějakých částí, které tu půdu vylehčují, tak obvykle v té půdě nejsou vzduchové komůrky a když tam nejsou ty vzduchové komůrky, tak ta půda je taková těžká, sesedlá a dost často se tam drží voda. Když je někde hodně vody, tak se ta půda špatně zahřívá a to potom vede k tomu, že ten česnek nebo i jiná rostlina může být vlastně napadaná různými chorobami, škůdci a hlavně hnilobami. Zkuste se podívat, jakou tu půdu máte a česnek sám o sobě nemá rád nějakou hutnou vlhkou půdu. To by mohl být problém, který by potom dále přinášel problém s nějakou hnilobou a dalšími věcmi. No a další možnost, která tam může být, tak je háďátko. Pokud byste měla háďátko, tak ty rostliny budou zakrnělé, listy budou žloutnout, kroutí se, cibule praská, zahnívá. To háďátko nelze moc léčit. Ty rostliny potřebujete zlikvidovat. A samozřejmě pomáhá, pokud byste to políčko, ty rostliny postříkala vhodným insekticidem, dělá se to v březnu nebo v dubnu. Nicméně, vy jste ještě na začátku toho dotazu uvedla, že již druhý rokem se vám tohle děje. Vy byste měla česnek každý rok ideálně pěstovat někde jinde. Čímž vlastně dokážete taky předejít za jednak nějakému vyčerpání půdy, kde každá ta rostlina si z půdy odbírá, ale samozřejmě potom to vede i k tomu, že se tam snadno přemnoží nějaký škůdce, který vám tu úrodu decimuje. A tohle, kdybyste nějakým způsobem zkombinoval, dal dohromady, tak by se vám to mohlo začít dařit.
1: A mám tady ještě jeden písemný dotaz z mailíkové pošty. Psala nám posluchačka paní Magda. Na zahrádce máme krásnou třešeň. Uvnitř třešní jsou bílé housenky, takže se ptám, odkud nebo z čeho tyto housenky pocházejí a jak by se daly odstranit. No a František Hlubocký, náš zahradník z Pardubic, mi na to obratem odepsal, že červivost třešní způsobuje škůdce vrtule třešňová. Dospělci kladou do malých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se nachytají. No a je to zároveň signalizace, že už vylétly a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy, a to je pro nás důležité, červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jara v zemi. Pomáhají samozřejmě i slepice, které je vyzobávají, takže kdo nemá ještě slepičky, měl by se do toho pustit. No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Rybáři z Velkého Meziříčí na Vysočině letos slaví 130. narozeniny, tedy 130. výročí založení rybářského spolku. V revíru mají řeky Balinku a Oslavu, rybníky a nějaký čas lovili také na nádrži Mostiště. Už od počátku patřil místní spolek mezi české a hlavně moravské špičky a rybáři jsou na svou historii náležitě pyšní. Natáčela u nich naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: U rybníka Lalůvka sedím v rybářské chatě s Bohumírem Machátem.
2: Začínal jsem s rybama v 7 letech.
1: Já když se rozhlédnu tady po té chatě, to je trofej vedle trofeje. Vy si je dokonce i sám preparujete. Které si ceníte nejvíc?
2: Mám tady štiky 15-kilový, 9-kilový candáty, ale nejvíc si cením maličké trofeje mníka uloveného na dně.
1: Čím je tak vzácný mník?
2: Je indikátorem čistoty vod a na dlouhá desetiletí z našich vod naprosto vymizel.
1: Vy jste zároveň kronikářem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu.
2: Začátky sportovního rybářství ve Velkém Meziříčí se datují do roku 1896. V té době už existoval zemský spolek na Moravě, který sdružoval nájemce majitele rybníků, ale i jednotlivé sportovní rybáře. Byl německy vedený a přibíral pozvolna i české členy. V té době měl 42 metřických členů. Ti zatoužili po samostatnosti a založili první rybářské družstvo ryze české.
1: Máme tady fotografii a to jste říkal, že to je
2: nejvýraznější osobnost Karel Veselý. Nejvíce proslul tím, že začal vydávat první ryze český rybářský časopis.
1: Ten tady máme taky.
2: Ten tady máme taky.
1: Z roku 1917 a tady je například jeho veličenstvo císař a král Karel I. o půdě rybničné. Lze-li pstruhy krmiti rostlinou potravou? Z Velkého Meziříčí se stalo opravdu takové rybářské ústředí.
2: Bylo to takové pomyslné hlavní město moravského rybářství.
1: Nemáme tady jen staré fotografie, časopisy, ale dokonce i vaše povídkové knížky. Vy jste takový meziříčský Ota Pavel, můžu to tak říct?
2: No, přirovnávat se k Otovi Pavlovi, to by bylo silné kafe, ten byl pouze jeden, ale já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladík párkrát byl na rybách s inženýrem Zdenkem Šimkem, což byl jakýsi guru nejen české, ale i evropské rybářské literatury. Jednou jsme takhle seděli u rybářského ohničku a já jsem mu vykládal o nějakém trápení se pstruhem, kterého jsem nebyl schopen umluvit. A on mě říká, ty, já když tě tak poslouchám, proč ty něco nenapíšeš? A tak jsem se styděl.
1: Ale rozhoupal jste se.
2: Až o mnoho let později, když mi kamarádi žehrali nad úrovní povídek v rybářském časopisu a já jsem řekl, že bych napsal daleko, daleko lepší.
1: Máte rád pořád ještě to rybářské ticho?
2: Jezdím do míst, kde vím, že budu sám a dneska už se nehoním za trofejníma ulovkama, dneska spíš vyhledávám to ticho a udělá mě radost i v obyčejnej cén.
0: S mluvčím a především pamětníkem Velkomeziříčské pobočky Moravského rybářského svazu Bohumírem Machátem natáčela naše hobby redaktorka z Vysočiny Irena Šarounová. Dáme si trochu muziky a pak si řekneme více o sdílení elektrické energie v rámci komunity. Třeba to pro některé naše posluchače bude přínosné.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Vyrábíte elektřinu prostřednictvím domácí elektrárny a rozčiluje vás, že výkupní ceny od distributorů jsou často minimální anebo dokonce nulové? Nebo byste rádi ušetřili za silovou elektrickou energii a nevíte, jak na to? Řešením je komunitní sdílení energií mezi lidmi i firmami. Jak na to a co to může přinést, tak to pro nás zjišťoval náš hobby redaktor Mirek Kobza na návštěvě u Lenky Krobotové ze spolku Enercom Horní Pomoraví, který sdílení zabezpečuje.
2: Po celé republice existuje, řekla bych, desítky energetických společenství, která právě řeší tyto vztahy mezi právě výrobci a odběrateli nebo spotřebiteli té elektřiny. Velmi často energetická společenství vznikají z podnětu místních akčních skupin. My jsme tedy k tomuto účelu založili energetické společenství, které nám umožňuje to sdílení realizovat ve velkém, ale přesně tak to funguje. Někdo má fotovoltaiku, nespotřebuje to na tom domě, nabije baterky a teď pořád svítí slunce, neví co s tím, tak my to vlastně dokážeme dostat k dalším odběratelům, kteří jsou součástí našeho společenství a tady tuhle elektřinu spotřebují.
3: Pokud se třeba rozhodnou v rámci jedné obce nebo jedné ulice. Lze to takto udělat, že se domluví třeba sousedé?
2: Jde to tak, akorát ta efektivita toho sdílení je v co největším objemu, takže pokud je to větší společenství, víc různých subjektů, můžou to být domácnosti, firmy, které zase mají dostatek elektřiny o víkendu, to se hodí zase třeba domácnostem, nebo elektrárny třeba na školách, které zase o prázdninách nefungují a podobně. Takže ta pestrost té komunity a vlastně co největší počet, to je nejefektivnější.
3: Když se rozhodnu, že teda do toho půjdeme, co nás čeká?
2: Konkrétně u našeho společenství sdílíme mezi členy, takže se stanete vlastně součástí, vyplníte přihlášku. A potom, pokud jste výrobce, tak vlastně vás instruujeme, kde zaregistrovat elektrárnu, co udělat za konkrétní kroky, pomůžeme s tím. Pokud jste spotřebitel, potřebujete průběhové měření, elektroměr, který prostě měří ve 4 hodinách, který je nezbytný k tomu sdílení a v tom zase pomůžeme, zažádáme o výměnu. Je bezplatná.
3: A když nemám k dispozici takovéto sdružení a museli bychom ho založit, jak je to složité?
2: Já jsem možná neřekla, že energetické společenství není jediná možnost sdílení elektřiny. Dá se sdílet ještě v menším takzvaným aktivním zákazníkem. To vlastně nemá žádný subjekt. Je to, řekla bych, výhodný třeba v rámci rodiny nebo známých, ale to, co řešíme my, že síťujeme všemožné subjekty a vlastně řešíme pak následně i fakturační vztahy a jsme registrováni u energetického regulačního úřadu, tak to tomu už dává nějakou právní záruku a pak to můžeme realizovat i ve velkém.
3: Je nutné ale říct, že to není tak, že bychom teda měli energii zadarmo, že tam stejně jsou nějaké přenosové poplatky pro vlastníka sítí, jsou tam nějaké administrativní prostě věci a tak dál. Můžete dát třeba nějaký příklad, kolik na tom vydělá ten, který by nedostal nic a kolik na tom zase vydělá ten, který by naopak zaplatil třeba řekněme 4 koruny za kilowatt hodinu.
2: Distribuční poplatky se platí pořád, ta úspora jen na té silové elektřině. Ta je samozřejmě z fotovoltaiky přes naše společenství levnější. Já bych řekla, že ta úspora není nic jako na zbohatnutí v tom smyslu, že když se k nám přihlásí výrobce, takže by čekal nějaké veliké zisky. Ale v tu dobu, kdyby dostal například desetník, tak od nás dostane korunu za kilowattu. Spíš ta přidaná hodnota nám přijde v tom, že ta elektřina se prostě lokálně využije.
3: Kolik ušetřím, pokud budu nakupovat takto komunitně?
2: Těžko říct, kolik máte cenu od svého obchodníka v době, kdy bude svítit sluníčko, budete členem našeho společenství, tak od našich výrobců budete vlastně mít cenu korunu 50. Ceny se samozřejmě můžou lišit, jo? Každé společenství tu cenovou politiku může mít nastaveno různě, ale ta úspora závisí na tom, jakou máte cenu aktuálně od svého obchodníka.
1: Jak sdílet vyrobenou či odebírat přebytečnou elektřinu v rámci komunity výrobců i odběratelů, tak to probral náš hobby redaktor Mirek Kobza s Lenkou Krobotovou ze spolku Enercom Horní Pomoraví. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď, tedy v srpnu, nejvyšší čas.
4: Když se snáší déšť, s tmou se kráží.

0: Rybářský kalendář.
1: A našel jsem pro vás zajímavou rýmovanou srpnovou pranostiku. Ať si kdo chce, co chce, říká, v srpnu ještě do rybníka. Tak to je dobře, teď jenom, aby ta voda byla ke koupání. Na to byl vtip, to se potkají dva u rybníka a ten první povídá, jdeš se vykoupat, a ten druhý na to říká, ne, já si jdu zaplavat a vykoupu se až potom. A nebo tohle je pěkné, jestli často v srpnu bude řmíti, můžeme v zimě dost větrů míti. Takhle to vypadá nadějně, protože teď je dost bouřek a když bude v zimě větrno, pak nebude inverze, doktoři budou mít prázdné ordinace a dětem se bude dobře dýchat při sáňkování nebo při bruslení. A tady to je na zahrádce důležité, teď v srpnu. Macešky, poměnky i sedmikrásky, které jste vyseli v červnu, můžete vysazovat ven od poloviny měsíce. Takže právě teď je vhodná doba i pro vysazování cibulí, ladoníků, bledulí, modřenců i cibulnatých kosatců. Chcete-li si namnožit rododendrony, nařízkujte si je. Seřízněte šikmo vrchol i z několika listy, ošetřete to stimulátorem, zapíchněte do směsi písku a rašeliny a umístěte do skleníku anebo pod kryt folie. Zjistíte-li, že spodní listy rajčat mají nějakou chorobu, ihned je odřízněte a spalte. Jen tak zabráníte přenosu choroby na ostatní, dosud zdravé listy. Celé rostliny preventivně chemicky ošetřujte až do poloviny září proti plísni bramborové a bude se vám určitě dařit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se teď v létě starat o váš krásný vzrostlý strom na zahradě nebo v ulici, třeba o velký smrk nebo modřín nebo o nějaký nádherný dub. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní informace, zamyslíme se nad jejich navigací a probereme nejčastější závady zahradních pomocníků. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady tady mám adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Šlechtické léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Meteorologové v Česku opět varují před vysokými teplotami. Téměř dva roky po velké vodě stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve třetím kole nejvyšší soutěže porazili Spartu a počasí zítra slunečno, maxima kolem 32 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Část České republiky už zítra přes den zasáhne další vlna veder. Ve středních Čechách, v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy by teploty měly stoupat nad 32 stupňů. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. V pondělí se pak vedra rozšíří na velkou část území České republiky, říká meteorolog Miloš Dvořák.
4: Takto vysoké teploty mohou působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. Zároveň na pondělí 10.8. v kombinaci se slunečním zářením a postupně i rostoucí vlhkostí vzduchu očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus.
3: Na většině území České republiky také stále platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Meteorologové doporučují nerozdělávat ohně v přírodě a sledovat místní vyhlášky. Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dříve, než dopravní podnik původně plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
5: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
3: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam totiž stavěl novou trať z Vinohradské ulice směrem na Václavské náměstí. Téměř dva roky po povodních stále není dokončená oprava základní školy v Jeseníku. Část žáků se proto bude také v novém školním roce učit v náhradní modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale skončí na konci roku. Vedení školy proto usiluje o prodloužení obou smluv, říká ředitel Dominik Liberda.
6: To, co bude potom, se řeší, tak spoléháme na to, že se to vyřeší. Řeší to samozřejmě aktivně i vedení města. V rámci toho dotačního titulu živel je tam samozřejmě potřeba, aby se nějak prodloužil, protože opravdu není technicky možné, abychom my dříve jako takovém rozsahu tu škodu vyřešili a opravili. My tu modulární školu prostě budeme potřebovat ještě dál.
0: Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy dnes večer ve třetím kole nejvyšší domácí soutěže porazili pražskou Spartu 2-0 a jsou v čele neúplné prvoligové tabulky. V dalších dnešních zápasech třetího kola Teplice remizovali s Plzní 5-5 a Zlín doma podlehl pražským Bohemians 0-2.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno, další oteplení, bude jasno až polojasno, později večer na západě Čech přibývání oblačnosti, zatím bez deště, maxima většinou mezi 29 a 33 stupni, na severu a severovýchodě republiky kolem 27. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pražský okruh je až do zítřejšího poledne v obou směrech neprůjezdný, a to mezi sjezdy na Vestec a Lochkov. Jezdí se přes Barrandov a po jižní spojce. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
8: Posaďte se.
7: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
8: Nepovídejte.
7: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
8: Ano, sundejte brýle.
7: Proč?
8: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
7: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
8: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
7: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají.
8: No podívejte se, tak co pak je vám?
7: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
8: Já už to mám.
7: No sláva.
8: Vy nejste vy.
7: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
8: Všecko znáte?
7: Všechno, ne.
8: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to, Žešíre? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
7: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme ta

0: a že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některý otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě a všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, ale že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár cemšek a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhý po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Takový, ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
5: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradnin, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
5: Sakra, musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
9: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A je zůstává rozum stát.
5: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
9: To by to musel nejdřív najít.
5: No pošleme mu prachy přes studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
5: Podívej, jsou nějaký prachy?
9: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
5: Podívej, když vezme studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
9: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
5: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
5: Protože seš důvěryhodnej.
9: A já ne.
5: Hele, ty mlč. Ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Franti.

0: že kádrově nevyhovoval. Takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
1: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
2: Prosím, prosím.
0: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
1: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
3: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku,
1: prosím.
4: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
3: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
4: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
3: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vášně.
1: Něco takového.
4: Oh, to je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
0: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral

0: si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
1: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
1: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
2: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěž pambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
3: No.
2: Fafejta.
3: Co pak?
2: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
3: Pepa zahnul?
2: Ano.
3: No Pepa je světák, to přece víš.
2: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
3: To neříkej.
2: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
3: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
2: Pepa,
3: vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
2: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
3: Jakou?
2: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
3: Já ti říkám, že Pepa je světák.
2: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
3: Jak to?
2: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
3: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
2: Sedni si, fafejta. Co seš? Jsi zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
3: To jsem.
2: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
3: Jenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
2: No a co?
3: No co?
2: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
2: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce. Já budu dělat jedná vláce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem a budeš houkat, troubit jako jeden. Zkusí to.
2: Ne, Lizo, to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
2: Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
2: Počkej. Lizo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
2: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
2: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
2: Na mou duši. To jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musíš být. No, to staví.
3: Lojzo. A kde tolika tím množství přišel, prosím?
4: Kde jsem tolik boků nazbíral?
3: No,
4: kamaráde,
3: nazbíral?
4: Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
2: No počkej. Najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
1: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká, kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně, tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní, časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem vězí nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta, zbrt myslivce a hajnýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: Kdo to je Liduška?
0: No přece dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny, v Hanáckém kroji, je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl modrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené 7 jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
3: Tonda přijel.
4: Tonda zase někde ukrad, co?
3: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
4: Já to bych musel říct, řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct, milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
3: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
5: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxík. Nevěstu se ženichem vezu já.
5: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Možno, otevři kufr. No, moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
5: A já.
4: Ale stavíš se cestou na přehradě.
6: Ukaž, maře.
5: Pane Luši, juj.
4: To je.
5: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
7: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařu.
5: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
5: Já, babi. Toj, toj, toj. Tam vidí milý synku přes tři dí.
7: Kolik? 3?
8: 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
4: To je roba.
5: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. No, to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Hmm.
9: Tak, Robi.
4: Čus a robečky napijeme. Lučíme se se svobodu.
9: Vejdi do života a neškoď.
5: Jdeš na svobodu ní, ale otravíš chrobaka.
7: Tondo, přivez si to na svatbu.
4: A co? Zarobí se, kupí sem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
5: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
7: Ukažte to, chlapi, já vás chovám.
5: Tak, a máš to.
9: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
7: G.
10: taky zdi, na to jich už je.
5: A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
11: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa, já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já se říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představu. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přičukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo šouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa Menšík. On říkal, jaký Menšík, já žádného Menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládinek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 300 korun jako výživné na své dítě. Je to, prosím, tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodil do biografu.
2: No ano, to jsem říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Okay. Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala, páč od švindlova.
4: Já, že švindlova?
2: No to nejde dohromady, prosím, když někdo švinduje, jako obyčejně vyhrává, on prohrává, protože...
3: S radostným úsměvem, že jsem vyhrála jenom srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
3: Ne, tak...
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výzlechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špítat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, všichni se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně, nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: On ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sančí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sančí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, vysílá Praha, Honza Macoun, tady Karlínská budova Českého rozhlasu. Zdravím vás dnes lehce postižen také nejen tématem, ale taky tím, co bych chtěl všechno říct, ale vím, že to není o mě, ale hlavně o vás, protože to dnešní téma noční linky pro nadcházející dvě hodiny je moje posedlost železnicí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: srdca zní. Legendární skupina Pacific Ďáblův vlak otevírá noční linku při sobotě 8.8.2026. Ve studiu je s vámi Honza Macoun, dnes na téma železnice, anebo abych byl přesný, nebo tak, jak jsem to pojmenoval, a tak, jak jste si zároveň přáli i vy, někteří posluchači noční linky, moje posedlost železnicí. Já chápu, že pro někoho je vlak jenom dopravní prostředek, který má přijet včas a pokud možno bez zpoždění. Pro jiného je to všem vášeň, koníček, vzpomínka z dětství a někdy skoro způsob života. Železnice má zvláštní kouzlo, staré nádraží, ranní mlha nad kolejemi, hlášení z amplionu, zvuk motoráku, pára, rychlík mizící v dálce, lokálka mezi poli nebo stará cedule se jménem stanice. Někdo jezdí vlakem jen z nutností, jiný jede schválně delší trasou, jen aby projel oblíbenou trať, zahlédl určitou lokomotivu nebo si připomněl cestu, kterou zná od dětství. A někdo je posedlejší ještě víc. A já jsem rád a mám takové zvláštní cítění, že je vás moc, kdo právě teď posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Poda. Takže myslím si, že kolega humoriádník Knop by řekl asi tohle.
1: Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Milujete vlaky, sledujete lokomotivy, fotíte soupravy, sbíráte jízdenky, čtete jízdní řády nebo znáte tratě na spaměť, poznáte vlak podle zvuku nebo čekali jste hodiny u kolejí, vyrazili jste kvůli jedné mašině, dojímá vás nádraží, jak těžce nesete, když se ruší provoz na nějaké trati. A vůbec, víte, kdo je to? Urvínek, žehlička nebo brejlovec?

0: Ano, i kaskadérské kousky zvládá ten, který abnormálně miluje železnici a vůbec vše, co se kolem železnice točí. A o tom to dnes je. Jsem postižen železnicí, když to vezmu jinými slovy, jiným názvem. Dnes v sobotu 8. srpna ve vysílání Českého rozhlasu. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A píše mi Boumil, já se přiznám, že vlaky mám pod kůží od dětství. Já jsem vyrůstal u tratě a dodnes poznám některé mašiny podle zvuku dřív, než je vidím. Rodina se mi směje, protože když někde zahlásí zvláštní vlak, jsem schopný vstát ve 4 ráno, vzít termosku a jet přes půl kraje jen kvůli jedné lokomotivě. No, schválně, jestli vy poznáte, kvůli které to tenkrát bylo. To už jsem si našel. No je to brejlovec. Stál 2 hodiny v mlze u přejezdu a manželka mi pak řekla, že normální člověk by si radši pustil video na internetu. Jenomže to není ono. Ten zvuk čekání, světla v dálce, pak ten okamžik, kdy vlak projede kolem, to se nedá nahradit obrazovkou. A to je fakt. Já vám fakt rozumím. A kdo otevře telefonicky noční linku, čekám na vás. 731 800 900. A jste to vy. Halo, halo, Honza u telefonu.
1: Honzo, já si slabím rádio.
0: Dobře, kdo pak volá?
1: Volá Jarda Stořimová.
0: Jardo, prosím pěkně, jak to vypadá s železnicí u tebe?
1: Já se moc těším, že jsem vyhrál vstupenky na Country Radio jejich narozeniny a tam vlastně ta cesta vlakem přímo bude.
0: Dobře, ale tady jsme teď na jiné rozhlasové stanici, tak pojďme k tomu nějakému životnímu možná posedlému chování, možná posedlostí.
1: Posedlost úplně na vlakách nemám, ale jezdím si mám docela rád. Hmm. Kdyby to bylo, preferuji ho spíš než autobus, ale tady z té Vysočiny se moc na tu stranu nikam skoro nedá, jo? Musí se hodně přesedat.
0: A co vůně páry nebo starých motoráků, vůbec to nic neříká?
1: Ale ty tak nějak nepamatuju, že by bylo nějakých 42 let, tak jak můžu pamatovat nějaký motoráky.
0: No tak a proč ne? Takový hurvínek dřevěný nezastavujeme, máme zpoždění, ten jezdil až do roku kolikoliv, 89 možná ještě v nějakých zálohách, ale jezdil poměrně dlouho, ale neříkám, že jen on, ale vůbec. To zkrátka to cestování vlakem je lepší než autobusem. Tím bychom to mohli uzavřít.
1: No, mě takhle určitě a teď jak se chystáme, že vlastně do té Prahy pojedu taky vláčkem, protože autobus mi tam nevyhovuje, nesedí mi časově a od toho rádia vlastně vede přímo country vlak vypravenky neveze, 350 lidí poveze.
0: Dobře,
1: to se moc těším.
0: Dobře, ať to dobře dopadne, třeba se tam potkáme. Přeju hezký večer, dobrou noc.
1: Hezký večer, dobrou noc.
0: Pro vás ostatní vypadá to jak, jste posedlí železnicí, máte někoho kolem sebe, kdo je opravdu takovým tím typickým šotoušem a že nevíte, kdo to je šotouš, třeba se dozvíme právě od vás. Honza u telefonu, kdo je u telefonu teď?
2: Krásný dobrý večer, pane Honzo, moc vám zdraví, Jirka.
0: Jirko, povídejte, jste blázen do železnice anebo tak umírněný?
2: Tak no, asi možná oboje, pane Honzo. Miluju železnice a miluju vlaky, ale samozřejmě já to miluju hlavně i kvůli tomu, že to je pohodlnější doprava a hlavně se hrozně rád kochám přírodou. Protože si myslím, že v autobuse, v autu a tak prostě absolutně nemáte šanci a je to doopravdy krásný. Poznáváte i plno lidí, se kterými jste se třeba neznali. Hlavně je to moc třeba, ještě o tom takhle, pane Honzo, mluvím, protože my jezdíme tady, já jsem vlastně kousek od Trutnova a máme tady vlastně železniční trať Trutnov a Praha, hlavní nádraží.
0: Ano.
2: A kdo to tady zná, tak je tady vlastně i přestupní stanice Starkoč. Uh-huh. Ale mají to tam moc nádherně pomalované vláčkama všechno. To normálně úplně jak když se vpravíte do pohádky o vláčcích a mašinkách. Výpravčí, mašinky, všechno ručně namalované, je to hrozně moc krásné.
0: A náhodou, není tam taky přestup na trať do Žacléře?
2: tak to je zase za Trutnovem.
0: To je až za...
2: Ale jinak je, máte tam jako přestupy také, ano, Liberec, Žafler, všechno vlastně a dodatý přestupy tam také jsou.
0: Tam to teď se snaží dát dokupit tu železniční trať. Ještě jsem se tam nikdy nebyl podívat, ale ta příroda je tam nádherná. To je fakt.
2: Je nádherná. Já to doopravdy hrozně moc miluju. Já prostě doopravdy, já jsem takový ten kochatel, já se hrozně rád kochám přírodou. A hlavně je to pak hrozně třeba i fajné, když jedete třeba vlakem do Prahy, přijede to do Hradce Králové, tam už pak funguje ten minibar, tak tam se můžete ještě občerstvit. Ne, je to prostě fantastické. A hlavně, když si sklopíte to okýnko a teďka vykouknete z toho okýnka, i když dneska už to moc nejde, protože to jsou takový jenom ty polostátecí okýnka, ale dřív, když to ještě takhle šlo a foukal vám vítr do vlasů, musel jsem si samozřejmě dávat pozor na lampy, aby vám to neutrhlo, jak se říká, hlavu. Já si myslím, že si ještě na to dodnes všichni určitě vzpomínáme, tak prostě má člověk fantastické vzpomínky. A i ty průvodčí. Já si třeba, pane Honzo, nedokážu doopravdy představit, když to tenkrát chtěl udělat jako nějakou digitálně, ale prostě máte vztah k těm lidem a vidíte tu červenou čepičku, pozdravíte se, usmějete se na sebe. No je to prostě fantastický.
0: Ale jste umírněný v té zálibě železnice, protože kdybyste byl úplně nejvíc postižený, tak mi řeknete zcela vážně, že ty otevírací, nebo ta otevírací okna, ty jezdí v těch a těch vlacích, těch a těch číslech a jezdí ještě stále a je jich poměrně dost. Takže beru to jako umírněnost, nevidím to úplně tak.
2: Umírněnost, ale hlavně mě se hrozně krásně překvapuje, protože já rád poslouchám Český rozhlas a když je noční linka právě s panem Knopem a vy jste to hnedka vlastně na začátku dal, protože pan Knop vlastně také hlásí ty různé zastávky a s tím se mě udělá neuvěřitelně velkou radost.
0: Ještě mám připravené další, ale všeho do času. Já děkuju za telefon, popřeju dobrou vlakovou noc.
2: Děkuju moc, rád jsem vás slyšel, rád jsem se po dlouhý době dovolal. No a budu se těšit na další příběhy s dalšími posluchači.
3: Noční linka.

0: Česko má jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě. Podle zprávy železnic měří naše tratě nějakých 9300 kilometrů. Samozřejmě to jsou koridory, regionální tratě, nádraží, zastávky, mosty, tunely, tisíce přejezdů. Takže nejde jenom o koleje mezi velkými městy, ale o rozsáhlý systém, který propojuje Prahu, krajská města, menší obce, průmyslové oblasti i turistické regiony. Tou silnou stránkou naší železnice je tedy hustota. Dá se říct, že do každé obce pomalu vede nějaká ta železniční trať. To, že ta trať má zastávku s názvem vaší obce, ještě taky kolikrát neznamená, že je u té obce, taky musíte jít i x kilometrů, než do té skutečné obce toho názvu dojdete. Jaké máte příhody s železnicí, případně jste posedlí železnicí, no tak pak je dnešní vysílání určené právě pro vás. Kdo je šatou, už nehlašte se, prosím, všichni.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O železnici dějou se věci také v rámci nočního vysílání i písničky tematicky k tomu zvolené, alespoň některé. Našel jsem teda jednu zásadní písničku Hany Zagorové. No, jestli si vzpomenete i vy na nějakou takovou železniční, nostalgickou, jednu takovou a zcela zásadní pro dnešní vysílání právě Hana Zagorová ve svém repertoáru měla a jsem rád, že jsem ji v archivu našel. Teď ale pojďme k příspěvkům, nežli se někdo dovolá a bude chtít přepojit do vysílání a bude v uvozovkách tak nějak posedlý tou železnicí, tak třeba příspěvek od Michala, který napsal, když jsem ten výraz ohraničený hláskou eš slyšel prvně, tak mi připadal jako neslušné označení jisté intimní části lidského těla. Nadšenci do železnice, proto raději říkám vlakista, což je moje úprava výrazu autista. Autista samozřejmě není ten, kdo obdivuje auta. Jednou jsem sledoval dokument o autistech, tedy lidech s poruchou autistického spektra. Jeden z nich miloval železnice, znal typy lokomotiv, uměl jízdní řády nazpaměť. Já taky se přiznám, ale to už jsem asi zmiňoval. Jeden záběr ukazoval, jak stojí na nástupišti a svou radost z přijíždějící soupravy vyjadřuje bizarními tanečními kreacemi. Autista, vlakista, artista, já osobně nemám k železnici zvláštní vztah. Můj pradědeček z Pražské Michle ale pracoval celý život na dráze. Přikládal zepředu žár, zezadu chlad, odnesl to tenkrát na zdraví. Já vlakem jezdím výjimečně. Jedna z mých posledních cest kolejovým vozidlem se uskutečnila v roce 2019 na území Lotyšska. Cesta z Rigy do Jurmaly, vlačistý, ale zdaleka ne tak moderní jako ty, které dnes jezdí na hlavních tratích ve středočeském kraji. No řeknu vám, ty vlaky ty už se tam teda změnily, jo, tam v okolí Rigy. A jestli se nepletu, tak tam jezdí vlaky z české Škodovky. No to je sympatie. No my popojedeme samozřejmě dál.
1: Noční linka.
0: A budu rád, když se připojíte i vy. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo nám volá?
2: Jen Karel.
0: Milý Karle, povězte, jste praštěný železnicí?
2: No, tak nejsem posedlý, ale bydlel jsem u železnice, jo, koukal jsem na nádraží takhle přes pole a jinak to téma mě teda posadilo dneska, se mě vytáhli z postele, takže jsem si říkal, musím zkusit zavolat. A mě docela ten člověk, který říkal, jak se rozdělal svobodně okýnka a tak dále, jak jsme jezdili, bylo to bezvadný. A chtěl bych říct jednu věc.

0: Je krásný seriál Velké železnice světa, že železnice i přispěly tak k rozvoji civilizace, to je jedna věc. A když jsem byl v Mise v Bosně rok 2000, tak tam se otvírala železnice, ta znova otvírala železnice mezi Bosnou a Chorvatskem.
1: Ano.
0: A to bylo vlastně znamení míru. No. Takže já jsem prostě zažil stříhání pás mezi Bosnou a Chorvatskem, že vlastně to byl takový příznak normalizace, že už zase teda můžou jezdit vlaky a nemusí být zaminovaný a lidi se nemusí bát, jo.
1: Mm-hmm.
0: Tak nějak v duchu říkal, jak to bude teda u těch našich východních hradů slovanských dob vypadat za pár let.
1: To je samozřejmě ano, to je otázka. Já se tam chystám taky na jednu železnici, vlastně Vinetuovskou železnici, která byla zrekonstruovaná poměrně, to, dejme tomu, do 10 let zpátky. Jezdí tam nebo nejezdí, ona je tam opravená do Vyšegrádu, ale každopádně jsem taky ochoten udělat lecos pro železnici. Co vy? Jste ochoten si radši vybrat vlak nebo autobus pro vaše cestování?
0: Určitě vlak, já jsem zastánce vlaku, jo, tak se tam člověk může projít, potkat se spoustu lidí, pobavit a tak dále. Jo, mám rád vlak, konkrétně když jsou i kupé, že se člověk jako může tak nějak intimně pobavit. A ještě jsem chtěl říct jednu epizodu, jestli můžu využít.
1: Ano.
0: Ale když jsem byl v jazykovém kurzu v Krumlově u mírových sil, tak jsme jezdili pravidelně Bechyňkou.
1: Ano.
0: S táborem.
1: Bechyni.
0: Bechyňka to je něco jiného, to jsem zase byl u letěšního praporu Bechyni, velký výborný. Ale když jsme jezdili do toho Český Krumlova, tak tam jsme jednou jeli s nějakou várkou Američanů. My se jeli podívat na Krumlov, protože podle OSN žil krásné město. A když jsme jeli vlaky, tak už byli v šoku, že tam byly nějaký trampové, tam hráli na kytáru. Tak to nevěřili, to se nás ptali, jestli se něco filmuje. Nebo jestli takhle jezdíme normálně, jak jsme řekli, že u nás se normálně běžně takhle čundruje, že tak jezdí. A když se zastavila těch vesnicích, nebo prostě na těch místech, jak jste říkal, že někdy vesnice i daleko, jo, tak třeba zastávky. Že tam byly třeba jen dvě lípy, mezi tím byla lavička, tam seděli lidi a ty Američani se mohli opravdu zbláznit, jo.
1: No oni sami moc velkou síť železniční nemají, tak k tomu vlastně nemůžou mít ani vztah.
0: Jinak příznivcům železnice doporučuju technický muzeu teďko sezónní výstava výborná rakouská železnice, jo, takže po Rakousku jsme podívali poměrně krásné železnice a já jako dítě říkám, když jsem jezdil konkrétně teda z Mimoně do Liberce, tak jsme jezdili žil přes Františkou údolí a prostě ty mosty. A, jo, má to i jednotný design, jo, je to prostě krásné.
1: Děkujeme za pozvání a za zavolání a taky za další rozměr do dnešního vysílání. Ať se daří, dobrou noc, Karle.
0: Je to moc hezky a děkuji vám za vaše témata a vůbec. Vaše večerní pořady. Já jsem takový nespalec.
2: Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit, že ve všech prostorách železniční stanice je vyhlášen zákaz kouření. Děkujeme za pochopení.
1: Tak jdeme domů, Báru, já tady nebudu.
3: Můj vlak je prý rychlík, kdo mi to říká? Čas kupé vůbec

0: Eva Pilarová. S vámi noční linka Českého rozhlasu Společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes téma posedlost železnicí. No, železnice je zvláštní svět. Na první pohled jde samozřejmě jen o koleje, nádraží a vlaky, které někam vedou, jedou. Ve skutečnosti je to ale jeden opravdu z nejpřesnějších systémů, jaký člověk vymyslel. Vlak nemůže jednoduše uhnout doleva nebo doprava, musí mít volnou trať, správně postavenou cestu, zabezpečení návaznosti a přesný jízdní řád. Slovo přesný dávám do úvozovek. No, je taky spousta zaměstnání nebo profesí v rámci železnice, které už dneska nejsou nebo jsou na vyhnutí. Já chtěl vždycky šroubovat závory. Vždycky. Nepodařilo se, ale je fakt, že vyzkoušet si to můžete v kdejakém muzeu. Třeba muzeu Českých drah v Lužné, tam to jde, ale když jsem tam byl naposled, tak mi to nebylo umožněno. Ne, protože bych nechtěl, ale byly tam nějaký děti nebo tak nějak, nevím. No. Zkusíme dál. Halo, halo, Český rozhlas, Honza, kdo je na druhé straně?
1: Tady zase Věrka, se vám volala do rádia.
0: Ano, zdravím, Věro.
1: No, já mám dneska jsem byla jinde, ale dneska jsme byli v Plzni, protože tam byla snídaně s Novou, tak jsem přemýšlela, jestli mám jít s vlakem a nebo to. Ale stalo se mi tohle, že jsme jeli, že přítel, kterýho jsem si teď našla, jel z Prachatic do Čičenic, Čičenic do Novýho Údolí vlakem a prostě jel s ním kamarád a ten měl jak se to jmenuje, peníze takhle u sebe, no a prostě jak se dávají kolem pasu, tak prostě si ty doklady nechal ve vlaku a obvinil toho mýho přítele, že mu je ukradl.
0: No, to jsou prostě teda zážitky, to teda není velká posedlost.
1: To na policii, jenže jeho peníze s peněženkou, s občankou jeli až do Čičenic a z Čičenic do Novýho Údolí a zase zpátky. Jenže v Novým Údolí ty doklady jako našla ta, co tam uklízí, nebo ta to, a vrátila tomu dotyčnímu, zavolali, že ty doklady a všechno má ve vlaku, no že tak to nechal. A obvinil tohodle, to se mi jako nelíbí. A nakonec je to můj příbuzný, jo, to se mi nelíbilo, tak jsem mu to řekla, jak se to nedělá. No. A právě, že když jedete z Prachatic do Novýho Údolí, tam v Novým Údolí je taková mašinka jako vláček, a tam si můžete koupit magnetku, jo, všechno možný, takovým jako vlaku udělaný. A takže, no a tam si koupí, a pak jedete do Novýho Údolí a jdete pěšky, jo, tak do toho města.
0: Jo.
1: A zase jdete zpátky, no a na hranicích si zase můžete něco koupit německých a zase přejdete trať a už jste zase na českých hranicích.
0: To je
1: a zase
0: fakt
1: vlakem zpátky, jo, takže takhle Nový Údolí, no a zítra je pou ve Slunkovicích nad Blanicí, tak pojedu zase vlakem Prachatice a Husinec, Slunkovice nad Blanicí. Tam je pouť velká, jo, a dneska jsme vlastně byli taky na pouti, ale to jsme byli, protože přítel po telefonu si našel kamarádku, tak jsme jí byli navštívit. Tak taky přemýšleli, jestli pojedeme do Plzně vlakem a nebo autem.
0: Dobře, děkuju taky za pozvání, kde se co děje, ať máme i přehled. Jo. Dobrou noc. Děkuju.
1: Dobrou noc,
0: tady se zmínila jedna věc zásadní, nejkratší mezinárodní železnice na světě, to je trať z Nového Údolí. Ano, kdo jste tam byli na Šumavě, je to nejenom, že tam je nádherně, jo, to je jedna věc, ale vlastně ta trať je vlastně přímo na státní hranici s Německem, tam bývala Rušná pohraniční osada, ze které do těch dnešních dnů se zachovala jedna chalupa, bývalý celní úřad pro pěší a malé romantické nádraží. No a ta délka dráhy, jo, tak přejedete jí za minutu. Má 105 metrů jenom. Je ale fakt, že je to tam boží. Nejenom pro cyklisty, ale i pro nás chodící a funící. A ještě někdo další. Kdo nám volá teď? Tady noční linka, Honza.
2: Zdraví se mě Alena z Ostravy Poruby.
0: Ano, zdravím. Aleno, povězte, jste posedlá železnicí, nebo ne?
2: Já jsem z železničářské rodiny.
0: A můj přímo
2: otec celý život. Prosím?
0: Ano, přímo, to se rád slyším, povídejte.
2: Ano, přímo, otec byl strojvůdce. Už můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ano ve vysílání, slyší nás jste všichni.
2: Takže já zdravím všechny noční posluchačky, Suvičky, jako jsem já. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala, protože já pocházím přímo od železničářské rodiny. Můj táta byl vlastně strojvůdce, ale ještě na pární lokomotivě. Mnozí pamatujete, jakože. jezdil trať Ostrava Přívoz až do Kojetína. Takže ten byl posedlý, on přímo tuto práci zbožňoval a miloval a dělal ji vlastně celý život. Ale na té pární lokomotivě, jako to znáte, tedy, že vlastně tady byl kotel, tady přikládal do kotle, táta tady horší v zimě, kdy to je vlastně ta pární lokomotiva otevřená, že tak ten mraz a to všecko, jel 10 hodin tam, do toho Kojetína, že přes Beskydy, tam se dala mašina za takovou tu točnu, kdy se ze spodu prohlížela, že táta mezi tím tam 2 nebo 3 hodiny, kdy měl další odjezd, že tak tam přespán ve výtopně a zase jel zpátky, tak on třeba nebyl 2 dny doma, nebyl a tak dále, přespal, jednu noci stával a zase šel, já jsem to úplně obdivovala, tady tu práci. A jednou, měla jsem asi 8 nebo 9 roků, tak při voze, kde on měl výjíždět, tak jsme tam byli s mámou za ním, on nechtěl vzít na tu mašinu, a se podívám. Tak mi tam vyzvedl a jak to tam začalo všechno syčet, hučet. Já jsem s panika žila, mi mu to hned dát dolo, já jsem to měla otřes moc. Já říkám, v životě na mašinu vy to nedostaneš, jako jo. No, takže na to, jako tady na to vzpomínám, tím pádem, že jako jsme byli železničářská rodina, tak jsme se najezdili vlakem, nejvíc Praha, Ostrava, já jsem v Praze nějakou dobu tam několik roků pracovala, takže já jsem to znala, takže já jsem prostě, já jsem tež měla ráda, ve vlaku ráda jezdila, už jsem kolikrát, tež jsem to měla jako ráda, tu jízdu vlakem a tak. Takže na to tohle, na to vzpomínám, na tu tátu, jak on tuto práci přímo miloval, mrazu, ráno, ve 2 v noci vstal, do mrazu šel a to. Já to obdivuju.
0: No. Děkuju tak taky to, i vám a za milé vzpomínání, i když teda soudě podle vašeho zážitku to úplně prakticky mohlo znamenat i stopku milovat železnici, když jste se tak velekala, ale tak nějak jste to zvládla.
2: No, to je to šok pro mě, to začalo syčet a hůčet tam všecko, že holku dát na mašinu, že mi ukázali, ne hned dolů, já jsem z toho měla, no tam se otřes mozku, no. Já jsem říkala, už v životě na mašinu, ne? Se tak pro kluka se podívala, ne pro mě.
0: No, ale je fakt, takže že teď mě napadá, jestli existuje vlastně nějaká strojvedoucí, jestli existovala nějaká žena, která řídila, nebo poháněla.
2: A na parní lokomotivě asi sotva, na parní lokomotivě asi ne, nevím. Myslím, že na parní lokomotivě ne. Děkuji. Potom na těch elektrický to jo. Dobře.
0: Ale no, děkuju, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: No, taky. Děkuju, taky pěkné si, moc děkuju. Nashledanou.
0: Máte všude bylka. Třeba to byla ta parní lokomotiva, ze které Alena dostala otřes mozku.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: sebe.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu a teď se mi chtělo říct střední Čechy, ale když už to říkám, mateřská má stanice, ve které vysílám povětšinou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, anebo takhle v noci do celé republiky v rámci noční linky. A dnes téma, které fakt miluju, nebo téma, které se mě hluboce dotýká, o kterém je řeč, moje posedlost železnicí. No tak v tom případě tady nesmí chybět dynastie Novákům.

Pavel napsal: Dobrý večer, Honzo i posluchači, má posedlost trvá už půl století a patrně s ní i zemřu. I když vlaky už ve většině nejsou to, co to bývalo, to znamená otevřu okno a poslouchám cvakání kol o kolejnicové spoje, vítr do vlasů a tak dále, protože dnes už je skoro všude klima a uzavřená okna a také bez stykové koleje nebo spoje kolejnic, stále je to pro mě nejromantičtější typ dopravy. A já také jako prostatický stařík s přibývajícím věkem stále více než kdy v mládí oceňuji, že je ve vlaku možnost dojít si na záchod. A ještě byste mohlo, Honzo, dát někdy téma, jaká je vaše nejoblíbenější trať a proč? To by mohlo být zajímavé. Vlakům zdar a noční lince zvlášť. Pavel. Aleš napsal: Původně jsem neměl zájem přispět vzpomínkami do dnešního pořadu, protože nejsem opravdový šotouš, nicméně asi před hodinou jsem na netu objevil rok starý příspěvek plný fotek na téma Zábřeh. A okamžitě se mi vybavila stařičká tramvaj do Pískových dolů, která málo kdy zastavovala na zastávkách, protože zastavovala u vrátek trvalých obyvatel. A když utichl provoz tramvaje, dýmaly nám před okny parní mašinky, které táhly vagóny naložené cihlami z místní cihelny. A jako děti jsme tu cihelnu navštěvovali a po tamnější úzkorozchodné dráze jsme často absolvovali spolujízdu na parní mašince mezi hliníkem a cihelnou. A protože jsem měl v branži vždy dost známých, mohu se pochlubit i kilometrem na hlavním nádraží, kdy jsem usedl za kontrolér, bobiny nebo držel se několik stovek metrů na regulátoru rosničky na Přerovském trianglu. Kdo měl nebo má takové štěstí? A parní mašinky mi opravdu voní, ta kombinace kouře, páry, kolomazy je jedinečná. Už 20 let bydlím na opačném konci republiky s dvěma železničními expozicemi. Tou Chomutovskou a Drážďanskou obě navštěvuji pravidelně. Aleši, děkuji. Ale hleďme, bobina se tu nachází. No a hned k ní i ta, která k tomu dnešnímu tématu má taky co zaspívat.

0: Česká železnice není malá síť, pro pár hlavních tahů patří k nejhustším v Evropě. Eurostat uvádí, že Česko mělo v roce 2024 vůbec nejvyšší hustotu železniční sítě v Evropské unii. Tak se vydáváme po kolejích směr Brno nebo s cílovou stanicí Brno. Kdo nás tam poslouchá? Pěkný večer.
1: Tady Jana z Brna. Dobrý večer, pane Macoun.
0: Jani, tak...
1: Celý svůj pracovní život jsem žila v železnici.
0: Ano.
1: Začínala jsem jako 14-letá žákyně střední průmyslové školy dopravní ve Valticích. Po jejím absolvování 5 let jako výpravčí ve stanicích Brno. Přerov nebo Brno, Břeclav. Později potom jako vedoucí vlečkového areálu, to znamená závodové dopravy, celý svůj pracovní život, to znamená téměř 40 let. Dneska jsem 26 let v důchodu a v železnici žijí pořád.
0: Co to znamená ve finále, když železnicí žijete doteď? Protože to, že jste žila v železnicí, co vás to tenkrát vlastně jako popudilo? To znamená, že rodina vás k tomu dotáhla, nebo jste měla ráda tu železnici jako takovou?
1: Ne, absolutně ne, ale tatínek miloval železnici, když byl profesí úplně něco jiného, ale měl 3 děti nebo 4 děti vlastně jednoho syna. A chtěl jeden z nás, abych byl železničář. Bohužel padlo to na mě. Já jsem byla nejmladší.
0: Ano.
1: Bylo mě 14 let, já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu.
0: No počkejte, tak padlo to na mě, tak jste hráli hru Černý Petr, nebo...
1: No, tak když je vám 14 let a tatínek rozhodne, že jdete na střední školu železniční, tak jdete jistě. A autorita taková, že prostě žádný vzepření a říct nepůjdu.
0: To je fakt. Ale počkejte, a ta záliba nebo ta láska, no tak to musela být láska, ne? Když je to do dneška.
1: No, já vám řeknu, jak to začalo. To byla škola, kde bylo 460 žáků, z toho 36 děvčat a jinak sami chlapci. Protože to bylo vyloženě profese nebo příprava těch žáků pro profesi výpravčí. Jo, a prostě výpravčí tehdy byli vesměs kluci, jo? Takže my jsme byli víceméně takový jenom jedinců pár, 36 děvčat, že? Ale řeknu vám asi tak, tam byla výchova tak, bych řekla, přísná, že my jsme byli vychováváni na zodpovědnou práci výpravčích. A prostě za ty 4 roky vás se byl zpracován tak, že skutečně jsme se na to těšili a dělala jsem to tu výpravčí velice ráda.
0: A tatínek, ten za vámi chodil jak často do práce?
1: No nechodil. Tatínek mě z dálky sledoval, jo, protože řeknu vám asi tolik, když je vám 18 let a nastoupíte jako výpravčí do stanice, řídí dopravu výpravčí a na hlavním tahu Brno-Břeclav bylo 120 vlaků za 24 hodin. A tyto vlaky řídí skutečně výpravčí.
0: No a to, že vás takhle hned šoupli do hlavního nádraží nebo na hlavní tráť, no, to ne, je zvláštní, nebo není?
1: Začínala jsem v Karlicích.
0: Jo,
1: to byla jednokolejka Brno-Břeclav, Brno-Přerov. Ale protože jsem byla docela šikovná, tak po roce a půl mě přeložili na 2 kolejku na hlavní tah Brno-Břeclav.
0: Jsem byla docela šikovná, ve mě vzbuzuje, že žádný vlak se vám tam nestratil, nenaboural, tak vás hned posadili, nebo že to už špatně teďka?
1: Řeknu vám asi tak, za těch 5 let, co jsem dělala výpravči, ani jeden překlep, ani jedna nehoda, nic. Jo? A na základě toho potom jsem přišla, v Modřicích byl vybudován průmyslový areál a 11 fabrik se združilo na vlečkový areál, tam jezdili prostě vagony pro tyto firmy a Ferona jako taková, protože byla největší, tak byla hlavní vlečkařem a já jsem tam celý svůj profesní život 30 let dělala vedoucí provozu.
0: No tak dneska v dnešní době, když říkáte, že milujete železnici dál, s tím, jak ubývají výpravčí ve stanicích, tak to musí vlhnout trošku oko smutkem, ne?
1: No, zírám, co se děje na železnici, tak jako, jo? V dobrém slova smyslu i v tom méně dobrém. Ale protože když tolik let to děláte, tak to vám nedá. To jako a můžu vám říct, jsme spolužáci, ve třídě nás bylo 46, maturovalo, dneska už je nás jenom 17 a po roce se stále scházíme, a i když všichni už jsme 83 letí důchodci, tak pořád to v železnici žijeme.
0: Která lokomotiva byla podle vás ta nejkrásnější?
1: 556, to byla nejsilnější parní lokomotiva, protože já jsem začínal na parní lokomotivy, když je viděli.
0: Takže co to je, Štoker?
1: Ne, to není Štoker. 556 byla mohutná, silná, nejsilnější lokomotiva.
0: Aha.
1: A můžu vám říct, byla to perla jako parních lokomotiv.
0: Je to Štoker, teď jsem se kouknul. Teď jsem si to rychle vyhledal na internetu. 556 je Štoker a Bugatka se jí taky říkalo. A vidím tady jenom, že nejsilnější parní lokomotivy, mezi které se řadila, nebo řadil tahle lokomotiva, tak vozily vlaky těžké i 4000 tun.
1: No, ano, to je hodně. Můžu vám říct. A ještě vám povím takovou maličkost, když jsem začínal v těch Karlicích, tak tam byly normální, tam na vysoký metr, prostě ve kterých se topilo uhlí. A protože tyhle lokomotivy silní, parní, jezdily na kvalitní černý uhlí, takže pokud jsem chtěla si zatopit na noční, tak mě hodil strojvedoucí balvan černého uhlí a prostě... I toto byla výhoda těch parních lokomotiv.
0: Děkuju, Jano, zdravím vás do Brna, milá železničářko, rád jsem se s vámi seznámil, ať se vám daří a pěknou parní noc.
1: Vám tež děkuju za rozhovor. Naschánou.

0: Posloucháte vysílání společné regionální, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tu noční linka. Vysílání s Honzou Maconem a téma Moje posedlost železnicí. Jsem rád, že posloucháte a kdo jste se připojili pozdě, máme ještě půlku vysílání před sebou.
1: Noční linka.
0: Vítáme neděli 9. srpna 2026. Koukám se taky do kalendáře, kdo slaví. Ano, už to všechno zjišťuji. Tak dneska je to chlap jménem Roman, nebo tady vidím ještě Romeo. V neděli podle příjmenáře na 9. srpna slaví uhlíř, takže milí uhlířovi i vám všechno nejlepší. A jednu vlakovou pozdravní posílám právě vám, ať se daří. A kdyby náhodou jste ve své paměti vykutali nějakou železničářskou vzpomínku, tak jsem s ní. A když budete posedlí železnicí, anebo nedej bože šotoušem, no tak jsou vám tady naše telefonní brány otevřené, ale i ty po písmenkách. Na linka@rozhlas.cz nebo pod pozvánku na internetu na stránkách rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku, dnes téma posedlost železnicí. Tak už tady několikrát zaznělo, kdože je to ten šotouš. Tak pro vysvětlenou, jak ho poznáte? Šotouš je člověk, který má mimořádně silný zájem o veřejnou dopravu, hlavně o vlaky, tramvaje, autobusy nebo metro. Nejčastěji se tím myslí železniční nadšenec. Někdo, kdo nevidí jen vlak, ale pozná typ lokomotivy, číslo soupravy, rok výroby, trať, výluku, nátěr i to, jestli má vůz, správné dveře. Šotouš často stojí u trati s fotoaparátem, čeká na mimořádný vlak, sleduje jízdní řády, ví o nasazení historické soupravy dřív než běžný cestující a dokáže se radovat z věcí, kterých si ostatní ani nevšimnou. Třeba, že přijela bardotka, brejlovec, stará tramvaj, zvláštní vlak nebo souprava v původním nátěru. Slovo šotouš se někdy používá posměšně, ale nemusí být urážlivé, záleží na tónu. Pro někoho je to diagnoza v uvozovkách, pro jiného čestný titul. Šotouši často dokumentují dopravu, fotí, natáčejí, sbírají informace, sliní, teda to už dodávám jenom já, uchovávají paměť provozu, který se rychle mění. Takže kdo je to šotouš? Člověk, který jede na výlet nejen někam, ale hlavně čím, něčím. A někdy mu nejde tolik o cíl cesty, protože největší zážitek je samotná jízda.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající do noční linky. Kdo to je? Pěknou noc přeji.
2: Krásnou noc přeju. Zdraví vás Dana.
0: Ano, Dano, zdravím. Tak povězte, jak jste na tom?
2: No, já miluju železnice od malinka. Dá se říct od malinka. Já prostě miluju i jízdní řády. Takový ty ještě klasický, co bývávaly ty bubny.
0: Ano.
2: Já jsem se v tom vždycky velice ráda orientovala. Ale hlavně, já jsem jezdila 200 kilometrů tady odtud až do Ústí nad Labem, takže jsem zažila parní lokomotivy.
0: No.
2: My jsme jezdívali vždycky prostě do Březnice, což je nejbližší stanice tady z mého kraje, vlastně z mého bydliska. A pak jsme přesedli teda tam už na rychlík. Tehda už to mělo i vlastně jídelní vozy.
0: Ano.
2: No a tou parní lokomotivou vlastně, jo, v Praze jsme museli přestoupit, přeběhnout, to ještě se přebíhalo z nádraží hlavního na Prahu střed, vlastně. A pak jsme teda jeli už vlastně na to Ústí tou parní lokomotivou. Nezapomenutelný zážitky. Několik roku jsem takhle cestovala. A teda když jsme jeli odtud do Ústí, tak to bylo takový, že se neustále měnil směr, jako vždycky lokomotiva se musela převést na druhou stranu, ale z té Prahy vlastně do toho Ústí nad Labem to byla přímá lokomotiva, teda takhle.
0: Já vám rozumím.
2: Lokomotiva parní.
0: Ano.
2: Lokomotiva parní, ale tahla třeba, já nevím, taky i 8-10 vagónů, což teda pak jsem obdivovala vždycky. A mám k tomu velice kladný vztah do dnečka.
0: Okénka u parní lokomotivy nechala radši otevřena a měla vlasu plnou těch zbytků spáleného uhlí, no, popela.
2: No víte, co bylo nejhorší, když třeba jsme vykukovali z okna, tak občas i letěl nějaký ohýnek, plamínek, občas nám to spadlo i do oka.
0: Jo, taky pamatuju.
2: Taky byla docela legrace.
0: No tak hezké vzpomínání. Dneska, když je někde tam u vás pár a vlastně vy jste z toho místa prakticky nezastavujeme, máme zpoždění, jde se dál, vystoupíte se až ve Volení, že jo? To je taky ta trať.
2: Ano, no to Hoštice, pověstný tím. No jako já mám ráda do dneška prostě i lokálky, protože Blatná vlastně má nádraží, odkud teda se dá jako na půl cesty na Plzeň, anebo teda potom na Strakonice, že jo, v podstatě.
0: Nepomuk a Blatná, takže si tak nějak jako uvědomuju, říkám to správně, Nepomuk Blatná.
2: Ano,
0: jo.
2: Nepomuk Blatná, anebo Strakonice a Březnice. A tam jsme vždycky právě dosedávali, když jsme jezdili tím jídelním vozem, tak tam jsme prostě přesedli na vlak a to bylo zvláštní, protože tam se vlastně několikrát byly to, myslím, Beroun, tam ještě se jelo jedním směrem, ale vím, že to mě vždycky fascinovalo, jak se prostě musela ta lokomotiva převeclovat. A i když to byla motorová teda, na cestu tam. No a jak se musela přepojit prostě a vlastně se měnil neustále směr asi 4x za tu cestu do Ústí nad Labem. Jsme vlastně měnili směr jízdy.
0: No,
2: to je taky fascinující.
0: V dnešní době, když víte o nějaké události, jdete se podívat?
2: No, já jsem, bohužel včera jsem to nestihla, ale tady odtud jel někam parní váček, ale já jsem si říkala, to na nádraží docela daleko a v tom horku se mi teda nechtělo šlapat někam a jet parní váčkem někam až doražit, já nevím kam, za Strachonice. A tak jsem si říkala, to už nechám prostě mladým cestovatelům, mladým dětem, ale když takhle tady jede ta parní lokomotiva, což bývá jednou za rok, tak se chodím dívat.
0: Dano, já bych se nejenom chodil dívat, ale taky i fotografovat, ono to je prostě, no.
2: No to já mám taky samozřejmě uložený fotografie, ano. To je fascinující.
0: Děkuju, Jano,
2: jsem... Pro mě to je fascinující. Honzíku, pro mě to je fascinující ano. Do dneška.
0: Ano.
2: I když už nejezdím příliš ani tím vlakem, že říkám na nádraží, to mám docela daleko, už píš.
0: Ale jako, dráhou postižená jste, to zase nemůžete upřít.
2: Zasažená jsem na celý život.
0: To jsem rád. Taky díky za popovídání a posílám písničku.
2: Mějte se krásnou noc všem.
3: Upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.

0: Noční rince i Marie Rotrová, teď je další volající posedlí železnicí a bude to Standa. Pěknou noc přeji.
1: Já také přeji všem posluchačům. Já jsem přímý aktér za těch časů československých a potom českých drah. Jezdil jsem na všem, co bylo v chebském depu. Jsem chebák teda,
0: ano.
1: Vedoucí. Někteří kolegové mi třeba poznají podle hlasu. Tak je zdravím.
0: Ano.
1: I ty třeba z Bělý a ty, který patří chebskému depu, jak se říká, Sokolováci, Varáci. Všichni jsme museli být stejná parta taková s obrovskou důvěrou, jeden na druhýho. Protože bez toho by to nešlo, ta práce. To ještě byla taková ta zlatá doba té dráhy.
0: Ještě jezdíte nebo už nejezdíte?
1: Mně 75 let, jezdí takhle, já to klidně řeknu, já v noci jezdím s vlakama ještě dneska.
0: Takže no. jezdíte.
1: Ne, no v noci.
0: Jo, tak jo? To jo, tak už to chápu.
1: No, chápete to, jo? No.
0: Jasně.
1: A nejhorší, že vždycky se mi zdají takový ty sny, ne, aby to bylo klidný, pěkný, málo kdy, většinou nějaký průšvih.
0: Ale...
1: Jo? A litu ty kolegy, kteří někoho přejeli, já mám jako svýho jednoho, který mi chodil strašit půl roku, rozhodí to tlak, rozhodí to život, rozhodí to všechno. Tak ten, kdo to poslouká, proboha, neskákejte pod vlak, zvolte jiný způsob,
0: jo.
1: A ne pod vlak, protože na té mašině je jenom člověk.
0: Který má taky svoje takhle. Problémy, svoje nějaké a duševní takhle. Rozpoložení a tohle tomu nepřidá.
1: První zákonitou zkoušku, v té době se museli dělat zákonitý zkoušky, nevím, jak je to dneska, na jednotlivý řady vozidel s mechanickým přenosem výkonu, s hydraulickým přenosem výkonu, s elektrickým přenosem výkonu a potom byly elektriky. Stejnosměrný, střídavý, podle toho, na kterých tratích se kde jezdil, a potom byly ty dvouproudové lokomotivy. K tomu už jsem se nedostal ve své době k těm dvouproudovým lokomotivám, protože jsem byl starý, neperspektivní, ale o to nejde. Jezdil jsem rád, jezdil jsem ze vším, jezdil jsem s Hurvajzema, s Kerezencema, z 262, na Karkulích, na Rosnách, jo. No, topil jsem parní lokomotivy, jo, když jsme začali, tak tady jsem topil i toho Štokra, jo, nádherná lokomotiva, topil jsem Kremáka. Jo.
0: Já miluju Kafemlejnek, to je moje nejoblíbenější parní.
1: No, Kafemlejnek ten nebyl v Chebu.
0: No.
1: Ale topil jsem čtyřkoláka, vlastně ten jezdí po Sázavský Pacifik. V Chebu byla ve stavu 176 a tam je 186, ne? Po Sázavský Pacifik. 434, 270, 186.
0: Je, vy jste tak hezky praštěnej tou železnicí, to je tak hezky, víte, jak nám teďka vůbec nikdo nerozumí.
1: Já jsem praštěnej, já jsem se potatil. Můj otec byl první člověk, který bez těžko to náží vlak mezi Pánví a Plzní. Jo, protože jeden jeho kolega to měl domluvený a na tátu přišli v noci, říkali, hele, on ten člověk má domluven, když by z toho byl nějaký průšvih a mu to nechtělo dojet, nebo tu den co. No, říkám, tak to, no, i toho jeho topiče jsem znal, jo, s jeho synem se kamarádím, když se potkáme, tak se hezky pozdraví.

0: mě třeba moc vadí, jo, že někteří lidi pořád dupou na tom, že Výtoň, ten most musí být zachovaný. Kdyby tam měla být zachovaná historie, tak ten most tam vůbec nebude, až ty vlaky tam nikdy nejezdili. Vlaky tam jezdí 150 let, dejme tomu. No asi takhle, jo. Tak zase to moderno by mělo jít taky i tímto způsobem dopředu.
1: Mm-hmm.
0: Jo, nejenom je to samozřejmě hezký pohled.
1: To jsme skočili teďka z Vídně, z Chebu do Prahy, ale já rozumím tomu.
0: No.
1: Jsem rád, že jste zavolal, že jsme si řekli to zásadní, no. Že jste praštěný železnicí a to mě vyhovuje.
0: A co mi jako hodně vadí, jo, není dopravní koncepce vlády vůbec, jo, když se podívám na tom, v tom pohledu. Já nevím, kolik je dneska dopravců, možná 120 už je na kolik dopravců, jo. Kde byl strojvedoucí, kde byl ten personál k tomu, jo. Já jsem vyučený, jo, v plzeňském učilišti a potom jsem ještě dělal dálkově loketskou strojárnu, jo, protože jsem se potřeboval šířit jako to vzdělání ještě,
1: mm-hmm.
0: jo, a mě dneska vadí to, že...
1: Že na to není dostatek vzdělání.
0: Že na to není dostatek vzdělání, jo, my jsme museli jezdit ze všim, jo, my jsme museli jezdit od těch motoráčků, z těch rurvajzů, jo, a v depu se začínalo na posun na těch 211, jak se tomu říkalo, modrejší, nebo já nevím jak, malej bejček, jo, tomu já nevím, všichni ty námožní názvy, jo.
1: Stando, tohle si myslím, že je docela dobré téma, které probrat, myslím obecně o vzdělanosti v současné době a budu rád, když se třeba připojíte, ale teď už musíme končit, páč čekají další vlaky.
0: A který?
1: No, tak...
0: Já vždycky jsem říkal, vlaky, které dojedou, jsou včas.
1: Jo,
0: když jsem přivedl třeba do Plzně 15 minut nebo do Chebu, tak říkám, jděte to pěšky. Já jsem to z té Plzně do Chebu udělal nejdřív za 19,5 hodiny. Jo, jinak jsem to dělal kolem 23 hodin, šel jsem to možná tam 10, 15, já si to nepamatuju.
1: Děkuju, Stando, za zavolání, zase se uslyšíme třeba příště, ať se daří, dobrou noc a zdravím vás.
0: Přeju, ať ty kolejničky nám vydrží co nejdýl.
1: Lída z Moravy mi napsala, ráda sedím na nádraží na perónu a koukám se na přijíždějící vlaky, prostě mě fascinují. Vydržím tam dost dlouho, až se mě lidé ze soucitu ptají, kam chci jet a že jsem se asi ztratila. Ale já se nestratila, jenom se kochám, zdravím všechny, Lída z Moravy. Eva z Prahy, zdravím všechny posluchače a vás, pane Honzo, bydlím u tratě na Plzeň a ještě tu máme 6 kolejí vlečky. Zde vyrůstal i můj syn a vlaky si zamiloval už jako malý, neopustila jej tato láska dodnes, miluje vlaky, má železniční učiliště a stále na železnici pracuje, fotografuje vlaky. Já bych ještě chtěla poznamenat, že jsem měla to štěstí se podívat do Curychu a několik dnů se projet vlaky po Švýcarsku, je to zázrak. Co tam se na železnici dokázalo. Už samotné nádraží ve třech úrovních a kam všade železnice vyjede. No jo. A Michal z Prahy, dobrý večer. Honzo, cestování vlakem pro mě bylo vždycky spojené se specifickou atmosférou jednotlivých nádražních budov a také s klasickými nádražními hospodami. Dneska už typické nádražky v podstatě neexistují. Kromě toho také vymizel historický ráz mnoha nádražích kvůli dementní nutnosti všechno zateplit podle norem EU. Je to podle mě obrovská škoda, protože mnoho nádražních staveb tím úplně ztratilo svoji duši. Posedlost železnicí, to je téma dnešního vysílání Noční linky s vámi Honza a třeba za chvilku i vy.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

0: Další volající do noční linky, je to Maruška. Váš hlas neznám, krásnou noc.
1: Já vám volám z Podhůří Jeseníku z Krnova.
0: Ano.
1: A prosím vás, já jsem přišla v nějakých 30 letech k dráze. Dělala jsem nejdřív 3 měsíce zácvik na průvodčí, pak jsem si musela udělat zkoušky z dopravy, z přepravy a pak jsem začala jezdit jako průvodčí. No, nějaký rok jsem jezdila tady v Krnově, to byly osobní vlaky, spěšné vlaky, ale bylo to jenom Krnov, ten Olomouc, jo, prostě, nebo na druhou stranu do Jeseníku jsme vozili až vlaky a podobně. A protože mně se to líbilo, jak se zajímalo mě, po čem to jezdí, jak to jezdí, jak to brzdí po té technické stránce. Tak mě tady jedna moje, to byla ta starší kamarádka, navedla na to, ať si udělám z dálkově železniční učiliště v Krnově, ano? To dopravní.
0: Ano.
1: No a tak já jsem tam šla dálkově studovat, 2 roky jsem dělala dálkově, vyučila jsem se železničářka, no a pak jsem se ještě udělala na stavbu s maturitou, 2 roky nahoru, no a pak jsem teda, protože jsem byla vyučena, tak jsem až do důchodu jezdila na těch vlacích. Ale ještě to musím říct, že já jsem tu práci strašně milovala a já jsem chtěla jít jezdit na hlavní tah, abych prostě tady to stalo u každé vrby, ty osobáky, jak se říká. Jo?
0: Ano, rozumím.
1: A protože ano, chtěla jsem poznat celou republiku a to, takže jsem se potom po nějakých letech jsem se nechala přeřadit pod stanici Olomouc, hlavní nádraží.
0: No, to už jste byla a paní, tam, která jezdila těma rychlíkama, že jo?
1: Ano, a já jsem byla ta paní, která vozila ty mezinárodní rychlíky na Slovensko ještě, než se rozdělila republika, že? Takže to byly dlouhé šichty tehdy i 12 hodin v kuse. No, vozili jsme vlaky, spávala jsem různě na Nocežnách, v Žilině, na Slovensku, v Půchově, no v Praze asi na 4 Nocežnách, no vozili jsme takové ty noční vlaky, většinou jsem hodně jezdila z Vihorlata a já nevím, no prostě ty na Slovensko.
0: Jinými slovy, takové ty vlaky, kde se hodně kradlo, kam vždycky hodilo hodně zlodějů.
1: No, tak jako to, ale víte co, já jsem tam měla jako i hodně těch takových cestujících, kteří byli jako s něma někdy problém na vláku, že? To byly ještě noční vláky, no ale tam to bylo jednoduché. Já jsem přišla do kupe, že? A tak já jsem vždycky neřekla předložte jízdenky. Já jsem vždycky říkala dobrý večer, dovolíte jízdenky. A to a tak oni a teďka třeba. A když jsem vám, když mě znáte, anebo někteří, a i naša těta přišla, jo, z Slováci. Takže taká těta, já vás vůbec neznám, předložte mi jízdenky, však mě znáte, ne? Tak pak jsem jim řekla, že první, druhé, třetí kupé je kuřácké na vlaku, ano. To byly rychlíky, že dříve, no, a ostatní vůz, že je nekuřák, a je chytím, že zaplatí pokutu a teď se tam ozvá, teď nezaplatí, no teď nezaplatíte, tak si vezmete batožiny a vystoupíte si na první zastávce. Ne? No a můžu vám říct, že jsem měla vždycky na vlaku pořádek. Já jsem se na ně smála, každému i Romovi jsem poděkovala za jízdenku, protože když měl jízdenku a choval se slušně, tak to byl jako každý jiný cestující, ano?
0: Řekněte,
1: tak jsem nedělala mezi tím rozdíly. A oni si to ocenili a já už jsem 20 let v důchodě, já mám 77 let a když mě tady poznávají z Krnova, jsem vozila ranní vlaky Havíře do Ostravy, tak když mě třeba někteří poznají, tak mě vždycky, jo, se zdraví a říkám, vy mě znáte. A, no, vy jste nás vozila na Havírnu do Ostravy, jo, ale vy jste vždycky se usmála, ale vždycky jste měla pořádek, jo, na vlaku. No, nic.
0: Maruško, jenom musela, poslední věc. Jenom, ano, omlouvám se, poslední věc. Řekněte, z vašeho okolí, která je ta trať úplně nejkrásnější, teda ještě v dobách, kdy jste se nuceně potkávala s pravidelnými cestujícími ze stejných zastávek a stanic prakticky každý den, ale měla jste možnost kouknout i po té přírodě, tak která trať byla nejhezčí?
1: No, tak jako, já nevím, u nás, já říkám, že v naší zemi, v republice, je všechny místa krásné, jenom se musí člověk umět dívat, jo? Že se vždycky něco krásného všude najde. Jo? Mm-hmm. Takže mně se líbilo i na hlavním tahu, já jsem tak bydlela 15 let v Olomouci, nechala jsem se přeložit do olomoucké stanice a já jsem na hlavním tahu, jak jsem už říkala, na Slovensko. Vyvozili jsme ráno z Prahy, ze Smíchova, třeba rychlík, až do Luhačovic, jo? Nebo jsem vozila z toho až do Plzně jsme vozili vlaky. To byly dlouhé šichty. Stávala jsem, měla jsem v tom Olomouci nástup u vlaku třeba v 1 hodinu v noci, na ose jsme se střídali, jo, takže k vlaku na 1 hodinu jsme to předali a vezli jsme to, já nevím, do kraje, tak z kraje zase v noci spát.
0: Maruško, děkuju. Děkuju vám za váš život na železnici. Musíme se rozloučit. Zase tady čeká další vlak. Tentokrát bude vlak vedoucím a strojvedoucím zároveň Roman Horký z Kamelotu. Dobrou noc vám přeju.
1: Dobrou taky. Příště zase zavolám. Naschledanou.
0: Posedlost železnicí, to se dneska probírá, ještě máme přibližně půl hodinu, 731, 800, 900, co nějaký šoto už byl by? No, to jsem já, protože jenom já byl schopný vyrazit, no ne, tak ne já, ale tam jsem si uvědomil, že blázen do železnice jsem asi pořádný, když jedu na takzvanou kukučku do Gruzie, která už dneska není v provozu, s covidem byla uzavřena, kde jezdili vlastně po celou dobu té elektrické éry lokomotivy vyrobené v Dubnici nad Váhom a byly to takové takzvané odklízecí lokomotivy a ty tam tahly osobní vlaky do nádherných hor. Řeknu vám, byla to tenkrát nádherná cesta a jsem rád, že jsem se tam byl podívat, protože kukučka byla jedinečná.

0: Fragotron mi tady hlásí, že máme další telefon. No a je to přerovský telefon. Honza, halo, no. Halo.
1: Volám z Přerova, tady Jitka.
0: Ano, zdravím vás, Jitko, pověste, jak jste praštěná železnicí.
1: Já jsem s váma ještě nemluvila, protože já mám hroznou trému. Já
0: nevadí.
1: Volám poprvé po dlouhé době.
0: Nebojte.
1: Ale chtěla jsem říct jedno, že já nejsem nějaký významač veliký jako v vlaku, ale mám takovou už od dětství, protože my jsme bydleli jako u tratě. A naši sousedi, náš soused byl jako na dráze pracoval a už jako malou holku mě brával do toho depa. Jako,
0: ano.
1: Když chodil na noční na službu. A mě ta vůně tam toho depa jako provázela hrozně moc dlouho. A já už jsem starý člověk, já už mám přes 80. Ale chtěla jsem vám ještě říct, že ráda jsem vždycky jezdila vlakem, nebylo toho mnohokrát, ale zase vám řeknu, že já si pamatuju, že se jezdilo, to byly dřevěny, tam ty lavice, jako v tom kupé.
0: Ano.
1: A pamatuju si, jak se na tom, to bylo tak strašně klouzavý, jo, jako, že jsme se na tom klouzali. A ještě chci říct takovou zvláštnost, to tady asi nikdo neříkal ještě, že když se otvíralo okno, tak byl takový dlouhý jako řemen.
0: Ano.
1: A to se jak muselo nazvednout a spustit a to okno pomalinku sjíždělo.
0: Ano, ano.
1: A zase prostě, když se to vytáhlo, tak zase jako tím řemenem se to vytahovalo.
0: To byl kredenc, tak... to byl kredenc motorák, si pamatuju.
1: Je. A taky si pamatuju, že tam vlastně byly, jak byly opěradla, tak tam byly takový jako na tabák, jo, na ten prostě jako to odklepl, jo, na ten popel, nebo to byly takové věci, co mě fascinovalo jako děcko, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo tak jako, no.
0: No.
1: A potom taky, když jsme třeba jeli s rodičema třeba večer vlakem, jako, tak ty jiskry, jak lítali, jo, to taky jsem byla u vytržení. Tak to jsou moje vzpomínky na dráhu.
0: No to já vám děkuju pěkně.
1: Jezdila jsem ráda. Ráda jsem, ještě tohleto, ráda jsem jezdila, jenomže bohužel teď už jako jsem ležela, už dlouho jako nejezdím, je mi to líto, ale říkám, nebyla jsem nějaký, že byla šílenec jako do železnic, ale mám hezky vzpomínky tady, ale na to jako.
0: Děkuju vám za tu vaši vzpomínku, vážím si toho a dobrou parní noc, ať se daří.
1: A myslel jsem, že budu koktat, když budu
0: ne,
1: s váma poprvé.
0: Ne, u mě ne.
1: S váma příjemně se je hovoří.
0: Děkuju.
1: Tak se mějte hezky.
0: Taky. Naschledanou. Do Přerova, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Aby nám to časově vyšlo, tak já ještě vezmu jeden telefon do vysílání. Kdo nám volá teď?
3: Dobrý večer, tady Daniela z Brna.
0: Danielo, dobrý zdravím. Večer. Dobrý večer, pěknou noc.
3: Já vám můžu říct jedně, to už nikdo, myslím, neposlouchá. Já jsem jela vlakem, když mě byly 3 nebo 4 roky, do Rumunska.
0: Ježíš Maria, to byly ty.
3: Tam pracoval.
0: to jste jela tím.
3: Tak jinak tam pracoval. Jo,
0: takhle.
3: Tam se stavěl. No ale tak v 30. roce se museli vracet. To bylo ze zbrojovky pracovníci.
0: Hmm.
3: Tak to mám zase pořád v hlavě, jak jsme museli, rychle se museli vracet, protože už měl vzniknout protektorát, to bylo. V únoru jsme se vraceli. To si pamatuju, jak jsme přijížděli do Brna a rodiče a pán, protože to byla celá skupina, jak říkali, už jsme v Brně a já vám si pamatuju ty světla na Petrově. No ale vlak mě zůstal, jako měla jsem ho ráda. A ještě k tomu, že můj muž nastávající tenkrát, když jsme spolu začali chodit, miloval trať a učil mě, co znamenají číslo na té lokomotivě, takže my jsme chodili na rande tady z Krpolí na nádraží a musela jsem mu říkat, co ty čísla na té lokomotivě znamenají.
0: No hezké tedy. Neměla jste někdy tužbu jet do Rumunska vlakem?
3: No a víte, že jsme jeli až do Bulharska.
0: Jeli, jo. To byly ty letní k moři, že? Asi předpokládám.
3: Moři, no a zpátky potom.
0: Je, to si vůbec neumím představit. To snad jezdili jenom nádražáci.
3: No, já nevím už ani, kolik to bylo hodin.
0: To se jelo 300 let. 300 let, určitě. To není možné. Ale je fakt, že to bylo...
3: Jak kdybych si děl vzpomínala, tak to spočítám, kolik jsme tam, jak dlouho se jelo do toho Bulharska.
0: No, děkuji i vám za milé vzpomínání. Taky těšilo mě moc.
3: Pamatuju právě ještě, když sršely ty jiskry večer, když se jelo, že tak z okna jsme se dívali a sršely jiskry od komína kolem vlaku.
0: Samozřejmě, no, jako to už dneska
3: už
0: není.
3: Já nejezdím dneska, no a ani elektrikou, už já špatně chodím, takže už nikam manželům nejde.
0: Ale vzpomínky máte, tak. A tak člověk s tou taky může
3: vzpomínky
0: žít.
3: Vzpomínky říkám vám, těch 5 let mě bylo, když jsme přijížděli do toho Brna, vidím pořád ten Petro posvětlený.
0: Tak děkuji i vám za zavolání, přeju pěknou dobrou noc.
3: Taky vám dobrou noc.

0: Katapult. Já nesnídám sám v noční lince. Miluše napsala dobrý večer, přeji všem krásné téma, pane Honzo, tak přidám k vzpomínání na parní lokomotivy v zimě, se i ve vagónech topilo kamny na uhlí. Vzpomínám si, jak průvočí do nich přikládala. Bylo to na regionálních tratích, například Ostrava Kujetín. Taky Rostě, zdravím všechny posluchače a linkaře, vlakem jezdím z Třince do Huš. Těnovic se psem Jackem, černý pes, špic, kříženec, poslouchám pravidelně přes den zpětně. Ano, i to je taky možnost. No a ještě tady vidím třeba, tedy doufám, že jsem ještě neříkal, Václav, dobrý večer, dráha mě fascinuje už dlouho a spíš, než bych nějakou historku si s dráhou spojím komunitu lidí, ve které jsem našel spoustu přátel. S jedním kamarádem nás dráha spojila natolik, že každý rok v létě vyrážíme na cesty za všelijakými lákadly dráhy. Letos nám vyšel čas, že vyrážíme v neděli, dnes, a jsem rád, že tohle téma noční linky vyšlo těsně před začátek naší letošní cesty. Tak děkuji za tohle téma a přeji všem krásný zbytek noci. Václave, taky děkuju. Je pravda, a nevím, jestli se to ještě koná v současné době, ale taky byla taková akce každoroční, dovolená s motoráčkem. No, to jsem taky kolikrát chtěl jet a nějak mi to nikdy nevyšlo a zase, ale já to lituju a to je právě to mé šoto srdce pláče. Honza u telefonu, krásnou noc, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Rostě.
0: Ano, Rostě, povídejte, jak moc jste praštěný železnicí.
1: No, já jezdím vlakem přes, zeptím jako do Houštěna, jak jsem to psal. Jako
0: ano, to jsem teďka zmiňoval, tak ještě něco dalšího.
1: Já jsem vás viděl, pane Matron, i na kameře.
0: Jo, děkujeme, má vám. Tady.
1: Vy máte psa, že?
0: Ano, tady mi...
1: Já jsem mluvila, a vy jste se šel koudit a bára šla zabava.
0: Ten mi tady spinká tady pod stolem a čeká, až zabelím, že končíme, což bude už za chvíli.
1: Já mám takovou černou psa špízu, čákem, prostě budeme to vysvětlit 11 roku.
0: Ano. Rostě, máte náhubek pro svého psa?
1: Mám.
0: Cestování se psem tady vždycky?
1: Náhubkem.
0: Ano, ale jestli jezdíte s ním často?
1: No, do těch Houštěnovic tam je, já pocházím z Houštěnovic, tam je.
0: Takhle. Dobře, Rostě, jezdíte i starými vlaky, máte je rád, nebo vás to mine?
1: Já jezdím osobákem a tím rychličem, víte, pana Macovou.
0: Vím, a do historie páry rád se necháváte přenést.
1: To taky znám, pamatuju, jak to jezdívalo v Houštěnovicích a to, když byla třeba na Kobyle, tam prostě a to, ta sláma chytla. Prostě,
0: no? Umíte si představit jet na dovolenou v motoráku?
1: Asi ne, už ne.
0: Už ne. Dobře, no. Děkuju vám
1: počas
0: za to.
1: Poprvé tak dovolám vám. Děkuju, dobrou noc, pane.
0: Taky Matovi, dobrou se. Noc, děkuju za zavolání, za napsání. Co ještě další? Někdo z vás, kdo se dovolal nebo volá na 731 800 900 sem k nám do studia Českého rozhlasu. Tady Praha, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý večer, tady Marie Brno.
0: Ano, Maruško, poprosím vypnout rádio, aby jsme si rozuměli.
2: Už jsem ho znášla, ano. Já jsem nechtěla volat.
0: A proč?
2: Najednou jsem se vysvěla, jak tam říkáte, že nádražáci byli zblblí, jako cestovali těma lehátkovýma vozem.
0: Ano.
2: No, my jsme se najezdili, až to pěkný není. Sedli jsme v Brně a na Štrbském plesu jsme vystoupili. Jeli jsme zubačkou nahoru, vyhlížovali jsme 2 dny a jeli jsme domů.
0: No jo.
2: My byli kluci velcí, tak samozřejmě to platilo, že byli nádražáci, tak ráno brzo sedli na vlak v Brně, na Ramzově, vytáhli lyže a lyžovali. Večer přijeli domů a tak jsme to řešili celou zimu.
0: Mm-hmm.
2: A jezdili jsme taky, jak říkáte vy, lehátkama a díky těm lehátkům. Jsme byli v Turecku, v Itálii, všude možně.
0: Řekl bych poloviční blázen. Vy jste poloviční blázen, ta rodina.
2: No, protože jsme toho využili plně. A můžu vám říct, že jsem byla prvně v 70. roce, to bylo asi s manželem bez dětí, bez kluků, oni byli ještě malinci, tak jsme přijeli do Říma a já jsem najednou viděla, že přijela taková strašně velká lokomotiva, že jsem si připadala jak vrabec vedle ní. Mm-hmm. A ten strojvedoucí seděl nahoře jak pán na trůnu a já se manželovi říkala, prosím tě, můžeš se podívat nahoru, díváš se na toho strojvedoucího, vy v té špíně, v tom Brně všecko to máte zapatlaný, Ježišmarja, ty naše dráhy, jak vypadají, nechceš tady zůstat, že by se potom... No, mně se ty mašiny líbily, tam už jezdili takový ty, co tady dneska jezdí, já už vlakem nejezdím, takže ale tady to jede Praha, Brno. Ty velký krásný lokomotivy, vidím to jenom.
0: Vy jste byla vždycky taková promoderní, taková jakoby progresivní.
2: No, já jsem mu říkala, nechceš tu zůstat a říkám, podívej se, jak on sedí, jak čistý, všechno kolem je čistý. A já, když jsem viděla mu ta uniforma, tak slušela manželovi, že jsem prostě byla úplně zhlídnutá v tom. A já ty dvě děti, že by jsme přes ten kříž dostali. On mě řekl, že v žádném případě, tak jsme jeli zase dolů, teda domů. Ale děkuju vám za téma, bylo to hezky.
0: Já vám děkuju taky za milou vzpomínku. Rozhodně, když někdo řekne, že prostě ta uniforma mu slušela, jako kdybyste to říkala, no. Mně mám z toho radost a to jí nemám ano. Teda. Dobrou noc. Děkuju.
2: Dobrou.
3: Pod rakotem kovo se třásla zem.

0: dočkat.
1: 3 minuty nás dělí od 1 hodiny, končí dnešní noční linka, ta sobotní, která byla na téma posedlost železnicí. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste napsali. Zdravím Danielu, Marii, Jitku, Standu, Danu, Janu, Alenu, Karla, Věru, Jaroslava, Jirku, zkrátka úplně všechny. Ještě jednou velké díky, když budete chtít napsat nějaké to téma, které by se dalo probrat v rámci noční linky, tak napište třeba mě jan.macoun@rozhlas.cz. Končíme téma posedlost železnicí. Mě to moc bavilo. Jsem rád, že jste byli se mnou a že bylo vyprodáno. Když se podívám dál do programu, co na vás čeká, kdo na vás čeká, tak v té další noční lince, která bude už dneska hodinu před půlnocí, bohyně z Prahy, moje bohyně z Prahy, jaké jí říkám, Jitka Lukešová, a téma letní výprodeje. Ano, tak se připojte zase hodinu před půlnocí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, vysílání noční linky. Společně se uslyšíme, tuším, až v sobotu za týden. Tak pěkné sny, dobrou noc, ať se vám daří. A doufám, že jste upustili páru v rámci dnešní dvouhodinovky a že jste si nejenom zavzpomínali, ale taky si udělali radost z nostalgie a třeba záliby nejen té vaší, ale celé rodiny.

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Rychlík přijel k nástupišti číslo 1, služebně kolej 9. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
3: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
2: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
3: Nevím.
2: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
3: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
2: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
3: To či ono?
2: No, tak co?
3: Nevím, opravdu nevím.
2: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
3: To je od vás falešné, opravdu.
2: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
3: Neotravujte mě pořád.
2: Petr Martinák nás bude bavit.
3: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když už jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Lováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pak toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný. Tudí dam, tudí dam, tudí da da di dom,
2: tudí dam, tudí da da di da di dom. Hotel Ritz je světový, to se ví, že světový společenský standard má. A tak krásná apartma vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No.

0: Jak to? Jak to budete chtít, no?
1: Pane, prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
0: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
1: Na Kalouska?
0: No, no. To je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
1: No, tak to v žádném případě holický, tohle tam. Co tam máš dál?
0: Nebo na poslance.
1: A to je jak?
0: No, normálně, na blbečka.
1: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
0: Pane prezidente,
1: to je falešné.
0: A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
1: Ale to už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plést leninem. No, zase. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
0: Ano.
1: Ostříhejte mne hezky česky.
0: Ale to nejde, pane prezidente.
1: Proč?
0: No, to bych vás musel strašně oškubat.
1: Ano.
0: Víte co? Nechte to na mě.
1: Ano.
0: Tak?
1: Nevím, není to trošku demode.
0: Ale vůbec ne.
1: Nevím teda. Poslouchej, holičský. Povídají si takhle lidi o mě tady?
0: Povídají.
1: Ano.
0: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
1: Opravdu.
0: Ano, ano, ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
1: Krásný.
0: A propos, pane prezidente.
1: Ano, ano.
0: Mohl bych se vás na něco zeptat?
1: Ale samozřejmě, ptejte se.
0: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
1: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
0: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
1: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
0: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
1: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
0: No. To já miluju Itálii.
1: Ano.
0: No jo, loni jsem byl v tom Biblione.
1: Biblione,
0: no. A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
1: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
0: Tak co, líbí, pane prezidente?
1: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pionýra. Zmíním se o vás v Bruselu.
0: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáleček na cestu. Ano. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte? No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte? Na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, protože on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste ví, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to ví, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halina Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobný, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mně jasný hned, no, tak vás neznám. No, ano, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech Brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: Ty, pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? Je to záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Ano. Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, no. Protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: No, to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete
2: no,
4: říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a...

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, abych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novém roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavý, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda, z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20. A vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy. Byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestry již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říct, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to...
5: To je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný, takový pejseček, přátelé. Helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy nikdy, musím říct, jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane sestko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.